Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Takže ten smích je někdy nezvladatelný, nejen na scéně, ale i v životě. I v životě jsou takový záchvaty. Já vzpomínám, paní Hilda Filipovská, žena Františka Filipovského, přišla po válce v 45. roce, byly oslavy, že osvobození a tak, a přišla do Mánesa, do toho klubu na nábřeží. A tam se scházeli lidé, kteří se třeba neviděli celou válku. Vítali se, objímali se, slavili to. A tam přišel chlap, který se přišel před ním představit. Povídá, dovolte, vážená, abych se vám představil. Já jsem doktor Chuchvalec. Chuchvalec. A paní Hilda dostala záchvat smíchu. A je takovej, že jí dva lidi nesli do křesla, usadili, ona brečela, křeče, strašný smích, nezadržitelný smích. Tak jí vomili, ona se pak vomila ještě 10 minut, se vzpamatovávala z toho a pak šla za tím pánem se mu omluvit a říkala, prosím vás, pane doktore, já se vám jdu omluvit, není za co, milostivá, není za co. No ne, to je, musíte pochopit, já to chápu, já to naprosto chápu, nemusíte se omlouvat. Ne, já vám chci vysvětlit, nemusíte nic vysvětlovat, já tomu přesně rozumím, nic se nestalo. No stalo se, to byl trapas. Ne, to nebyl trapas, milostivá paní, to bylo roztomilý, to bylo velice milý. A on říká, ne, prosím vás, nechte mě domluvit. Já vám chci vysvětlit, čemu jsem se v té chvíli vlastně tak rozesmála. A ten doktor říká, no tak schválně, čemu? A on říká, totiž, jak jste se mě představovali, taky já nevím proč, ale já vám rozuměla, že se jmenujete Chuchvalec. On se tak opravdu jmenoval. Takže to je nádherný trapas životní, který to je jako když na ulici do něčeho žlápnete a ještě to kolem sebe rozmažete, aby všichni kolem viděli, do čeho se to šlápne.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: zelený.
1: Takže tento případ nám již navodil další tématiku, a to je problematiku občanskoprávních sporů. Mohou to být nejrůznější životní situace, zvláště na vesnici je to časté. Třeba z jednoho takového psího sporu vám ocituji pasáž, kdy žalovaný majitel psa se hájil slovy: žalobce byl pokousán mým psem Azorem pouze proto, že ho nevhodně vyprovokoval sázkou, kdo z nich dvou prej umí líp vrčet, přičemž zapomněl, že je půlnoc a pes chce jako každý pořádný člověk spát. Nebo z dalšího sporu, kde přišla zpráva z Národního výboru o občanovi a mimo jiné se tam pravilo: pytláctví jmenovaného šlo tak daleko, že zastřelil a snědl poštovního holuba i s důležitým sdělením. Já vám zahraju teď příběh, který uvádím pod názvem Balada o rozhodujícím úderu šilhavého řezníka Josky, a změna oční vada tady sehrála víceméně klíčovou roli.
2: Naše rodina se nedá jen tak vynervovat, loni v zimě rozhodla sebe přeskonzervovat, zarabí

Řezník moc nerozpřáhnul, se v obličeji pak zvraštil. Viděl, že by při úderu taky rudlu praštil. Zařval na něj: uhni, chlape! Doufal, že tak učiní, bez dalšího potom spustil dolů to své náčiní, dolů to své náčiní. Díky Joskově šilhavosti došlo ale k zradě, bratránkové nevěděli o té oční vadě.

0: A my na tu zabíjačku máme pěknou vzpomínku. Rudla ještě otřes mozku, řezník Joska podmínku, řezník Joska podmínku.
1: Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno měl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha, prachu mraky, drahý fraky.
0: Už zítra, výhradně

napsal jsem domů dopis. Udal jsem mi zpáteční adresu. A čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel. A já jsem pochopil,

zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den. Mít hlavu plnou nových myšlenek, jen ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných jmen. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina i Vlas Starého. Ze Zlína nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta. Na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

jednou jsem udělal takovou chybu, že jsem uprosil produkčního, i když to bylo neregulérní, aby mě vyplatil dopředu honorář, a pak jsem zjistil, že mě ta práce už tak nebaví. Když to dělám zadarmo, i když ji velice miluju, to je... No a abych řekl pravdu, tak já jsem jednou dokonce měl takový pocit, že se mi dělo bezpráví, protože jsme dělali film, kde hrála Milena Dvorská takovou dívenku na Stavbě mládeže. Slávo Zahradník, to byl jeho první film, si tam namlouval, ale já hrál takovýho šofírka prostě, který už měl trochu za ušima, neustále jí právě nadbíhal ty dívce a to, a pak jí jednou pod jistou záminkou dostal do maringotky a tam se pokusil jí proti její vůli prostě se s ní tam nějak povídat si, nebo... Já mám zakázaný od manželky, abych tady říkal některý cizí slova. No a Milenka Dvorská upozornila režisera Hubáčka, že čeká miminko a žádala, aby ten, protože film se točí chronologicky, aby ten záběr udělal co nejdřív prostě, aby nemusela mít obavy o normální průběh toho porodu. No a ten režisér nějak na to zapomněl a jedno nepá. A zítra děláme, Milenko, tu scénu s těho nabále beze mě. Já už to nemůžu riskovat. Já pán tak to škrtne, to on pá. Ne, přemluvíme ji. Nepřemluvili? Já jsem myslel, jako co teď bude, a přišli a povídají, dáme na pevno kameru, tam dáme slamník, na to hodíme pár jejich jako toho šatstva, aby to vypadalo trošku, že tam něco. Já pám na slamníku, to je poprvé, když jsem měl hrát milovníka. Jednou už jsem ho měl, to mě nabídli, ale ten byl jen v prvním jako obraze, ještě po titulkám povídají, ale celý film se o tom mluví. Tam nás ano, pošmístr Jouza jede k své milé a na přejezdu ho přijede vlak. Řekli, nedá se nic dělat, prostě ta scéna tam být musí, tak já jsem ulehl na slamník. A teď to spustili, tam bylo lidstvo najednou v tom ateliéru, menší bude tamhle se slamníkem a to. A teď mě to deprimovalo, to byl pomocný zůl, tak on povídal, dej jí pusinku, tak já u kousku slámy. A trošku pod cukínko, já jsem najednou vstal a pám, poslední Hubáčko, co když mi to zůstane tohleto. Jak to potom, takže to by on byl vlastně právně zodpovědný za to, že já jsem zvrhlík.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spil. A proč tu ležíš,

0: Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.
1: Kněžná fialinko,

mlhavej stan. V pangejtu sníh plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si přede,

těch hotelů všechny stejný. Těch štací bylo dost, někdy fajn a někdy zlost.

seděl a červené pil, kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schvojí.

ruce mává. A ten druhý zasnou už, potom ten s nožem budnou. A ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě ležíš.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

noci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku,

sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet nejvyšším.

0: Cheers, brother.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná obloha s teplotami 25 až 29 stupňů. Mírný severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
2: Když spustí housle, zaskejí
3: housle, akordeon, triangle, prostě cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon and all your splendor, no only my heart.
3: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif v ušlíně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, vyrazíme na oběd, protože cena průměrné obědové nabídky u nás poprvé překročila 200 korun. Restaurace dál zdražují kvůli surovinám i vyšším platům. Lidé proto častěji řeší problém, kam půjdou na oběd, zda si odepřou polévku a nebo si dají třeba jen poloviční porci. Hranici 200 korun za oběd překračují Praha, Brno, Liberec nebo třeba Plzeň. Nejlevněji se lidé nají ve Zlíně nebo Olomouci. Ceny rekreačních nemovitostí se před začátkem letošní chatové sezony výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se prodávají v průměru za 3 miliony 300 tisíc korun. Je to ve srovnání s koncem loňského roku o 5% levněji. Meziročně ale ceny vzrostly o 3%. Nejvíce letos rostly ceny chat v okolí Prahy. Důvodem je větší nabídka chat a zahradních domků. Lidé si stěžují na hluk z dálnice D8. Blíže náš kolega Luboš Dvořák.
2: Obyvatelé Nové Vsi na Mělnicku si dlouhodobě stěžují na hluk z dálnice D8. Situaci měla zlepšit výstavba protihlukových stěn v úsecích Nová Ves a Letčice. Ta se však opět odkládá, přestože bylo v polovině února vydané pravomocné stavební povolení. Po přehodnocení priorit staveb financovaných státem zatím nemá zelenou. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: S teplým počasím lidé také vyrazí k vodě, třeba na Lipno s karavanem.
3: My na léto připravujeme doplnění v Království lesa, kde bude nově kuličková dráha pro naše klienty, zároveň ale investujeme i třeba do štelplacu, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro cyklisty, které bude vlastně tam, kde ti, kteří Lipno znají, vědí, že je tam Fox Park v zimě, tak tam vznikne vlastně skill centrum pro malí děcka, kteří se tam budou seznamovat s tím, jak je jezdit na bajku.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Velké Británie prohráli na mistrovství světa v Curychu s Lotyšskem 0-6 a po roce se stoupí zpět do skupiny A divize 1. Před dnešním posledním zápasem s Německem zůstávají bez bodu a ztrácejí v tabulce skupiny A 3 body na Maďarsko, kterému podlehli 0-5. Lotyši jsou z 9 body ze 6 utkání čtvrtí a mají nakročeno k postupu do čtvrtfinále. No a Slovensko si v boji o čtvrtfinále nepolepšilo a podlehlo Kanadě 1-5. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak jeď, jeď, jeď. Ano, dojeli jsme až k 6. hodině a 7. minutě raní. Dojeli jsme do pondělka 25. května, kdy svátek slaví Viola. A krásné dobré ráno vám v tuto chvíli z vysílání Country Rádia přeje Kačka a Vláďa.
1: Hezké dobré ráno, pěkné pondělí. Tak včera nás potkal ten vůbec zatím nejteplejší den v roce. No, to teda byly tropy. Tak ano. Co, máte pro pocelí jaký trička? nějaké prostě další jiné oblečení. Včera bylo teda opravdu neskutečné vedro. Můj pejsek byl tak vyřízený.
0: Nechal se odstříhat. Takový
1: pejsek se nestříhají, ale on prostě v podstatě v venku vůbec nešel. On prostě furt stál a dělal jenom... Takhle vypadala většina lidí venku.
0: Teď jsem to chtěl říct, já si myslím, že se to týkalo i dospěláků, i vůbec jako napříč generacemi všech, protože ku příkladu zítra zažilo Česko další tropický den, nebo včera zažilo, pardon, tedy v neděli, a na 109 ze 171 stanic se překonaly teploty a magická třicítka, takové to parno, to léto bylo překonáno.
1: Takže my vám samozřejmě řekneme, kde přesně ano, ty teploty byly překonány, ale to za malý okamžik, během této hodiny to ale docela určitě ještě bude. Tak přejeme krásné dobré ráno, za námi je tedy opravdu nádherný tropický víkend a myslím si, že i s dobrými dalšími pozitivními ano, věcmi.
0: Nádherný hokejový víkend. Mm-hmm.

0: Posloucháte Country Radio, teď přesně v 6 hodin a 15 minut. Tak kdy nám vyšlo to sluníčko, tak vězte, že už to bylo 2 minuty po hodině 5. Zapadat nám bude těsně před 21. Přesně, jestli to chcete hlídat, tak si zapište 20.52.
1: Ano, tak to jsou, myslím, velmi důležité informace, pak když jsme u těch čísel 20.52, tak my tu pro změnu zase v rámci dopravy máme exit 27. A je to na dálnici D10 u Benátek nad Jizerou. Na tomto exitu z Mladé Boleslavy směrem na Prahu stojí v přípojném pruhu porouchaný kamion. Vybočuje se tam do pravého pruhu, tak si v tomto místě dávejte dobrý pozor.
0: Ano, tak my se také podíváme na počasí, že? Abychom věděli, jaké nás čeká dneska počasí, tak myslím si, že budou zase opět nějaké ty tropické teploty, protože teploty se aktuálně teď pohybují mezi 13 až 15 stupni.
1: No, čeká nás další tropický den, ale v tuto chvíli aktuálně třeba Pavel Bobek.
0: Tak hezké ráno.

nechtějí mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Jak bylo, je a bude.
2: Povídali jsme si o tom, že rekordní teploty včera byly opravdu rekordní. Ano, čekal nás nebo potkal nás opravdu velmi tropický víkend a vůbec ta nejvyšší teplota byla naměřena v Doksanech. 32,2 stupně Celsia. Tak pokud byste teď marně pátrali v hlavách, kde jsou Doksany, tak to je Ústecký kraj. Druhá nejvyšší teplota byla 32,1 stupně Celsia v Plzni. Jo, tam bylo prostě takhle horko, tak snad jste to tam zvládli.
3: No a mám takový pocit, že i při pohledu do Klementina jsme dnešním dnem tyto teploty pokořili, protože ta maximální k 25. květnu v rámci tedy těch historických teplot byla naměřena v roce 1847 a to bylo 30,8 stupňů Celsia. Pro změnu docela frišno bylo v roce 1795, kdy meteorologové naměřili 3,4 stupně Celsia.
2: No a co se děje aktuálně teď s počasím? Tak teploty jsou příjemné, musím říct, že úplně nejnižší teplota je teďka na Kvildě, ale tam si myslím, že málo kdo chodí teď po ránu takhle v kraťasech, tam je 3,5 stupně Celsia, jinak teploty 13 až 15.
3: Výborně, dnešní den bude jasný, zpočátku polojasný, nejvyšší teploty v rozmezí od 25 do 30, v severovýchodě nebo na severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech kolem 21 stupňů Celsia, ještě Šumava, tam teploty vystoupají na 24 stupňů.
2: Teď se mi úplně nezdá teplota, kterou tu máme teď aktuálně před sebou. Je to vůbec možné, že by nám při úterku padly teploty tak nízko?
3: No, to vůbec netuším, ale při pondělku docela jo.
2: Při pondělku a při úterku?
3: Při úterku, no ty brďo, no jo, vlastně 15 až 10 stupňů Celsia.
2: No ty brďo, jak se říkalo v jednom krásném filmu pod jménem Lichar. No. Tak prosím tě, nejnižší teploty 15 až 10 je prostě šílenost a v mrazových kotlinách bude i chladněji. To se mu se ani nechce věřit.
3: Já si myslím, že se to nějak srovná ještě během dnešního dne. Pojďme na pranostiky, na Urbana. Pěkný teplý den, bude suchý červenec i srpen. Vinářeva nedbá toho, bude mít vína mnoho.
2: No vidíš, já tady mám taky jednu. Pankráce a Urban bez deště rovná se hojnost vína.
3: Já si myslím, že náš drahý kolega Petr Kocman je tak

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tu dnešní první dopravní informace, začínáme v Brně, tady to vypadá, že je učiněný peklo, a to z důvodu dokončení opravy dlažby a instalace výsuvných sloupků zabraňujících vjezdu do centra města. Je od zahájení provozu v pondělí 18. května do konce prací možný provoz tramvají ulicí Masarykovou. Co se týká kolejí, tak tady máme výluky, dvě krátkodobější, které končí středou 27. květnem. A týká se to tras Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové, nebo také Opatovice nad Labem, Hradec Králové silnice. Uzavírku nám hlásí D2, je to mezi 53. a 55. kilometrem ve směru na Bratislavu. A ještě jedna uzavírka, ta je hlášena z Olomouce v ulici u Panelárny. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a po zprávách a počasí s Tomášem Adamcem se podíváme, jak to vypadá s dnešními oslavenci. Krásné ráno, 6 hodin, 28 minut, právě teď.
2: Country rádio.
3: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Intry Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Asi 40 policistů se ve fakultní nemocnici v Ostravě zapojilo do akce s názvem Daruj krev, zachraň život. Cílem je pomoci doplnit zásoby krve, kterých mají transfuzní stanice dlouhodobě nedostatek. Srny ukrývají svá mláďata před predátory ve vysoké trávě. Tam je ale pro změnu ohrožují zemědělské stroje. Dobrovolníci ze spolku Stop sečení srnčat proto na Plzeňsku před začátkem sečení v blízkých ranních hodinách monitorují louky pomocí dronů s termokamerou. Stále panují letní teploty a pokud si chcete vyzkoušet venkovní bazén v Plzni na Slovanech, máte navíc jistotu, že voda rozhodně nebude jako pro otužilce. Má totiž kolem 26 stupňů. To byly zprávy. A jak je nás dnes čeká počasí? Bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mírný severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska máme v kalendáři violu, tak holky, všechno nejlepší. Vaše jméno má latinský původ a tento význam jména je odvozen od latinského názvu květiny viola a překládá se jako fialka. Takže vy jste takový prostě vonavý holky. V Česku vás je kolem stovky.
2: Tak přejeme samozřejmě všechno nejlepší i dnešním dalším oslavenkyním. Určitě všichni známe legendární Saxánu, taková ta čordějnice v podání Petry Černocké. Ovšem pozor, dnes slaví Saxona, to není překlep, ale je to tak. Jedná se o staroanglické jméno, které překládáme jako osada, vesnice nebo město. A domácí podoby Saxony jsou Saxy, Sexy, Saxuška, Saxonka anebo také Saxina.
1: Ty jsi řekl Sexy?
2: Řekl.
1: To jsi si trošku přivymyslel. Malinko, že jsi si to chtěl jsi. Taková... Ty bys jí takhle říkal.
2: No, tak Saxona. To jde na první dobrou samozřejmě.
1: No, jak
2: už si
1: komu?
2: Představuji.
1: Jak komu, Vládě? Dneska také slaví Sinclair a a nebo také Nicole, psáno s C.
2: Co se týká světa, tak tady máme spoustu událostí a spoustu oslav. Třeba ve Spojených státech mají Národní den stepu.
1: Cože?
2: No ano, tam představ si, kdo nestopuje.
1: Kdo nestopuje.
2: Tak můžeš stepovat i na stopu, když to dlouho nejede, tak může člověk trénovat. Takže pokud ve Spojených státech nestepujete, ať už jste na stopu nebo kdekoliv jinde, tak nemáte důvod k oslavě.
1: Dneska máme hlavně taky Mezinárodní den počítačů, Vláďo. Vidíš, že by si se konečně co přiučil, jak se to zapíná? Že by si se naučil, jak se zapíná počítač. Začneme prostě
2: takový
1: od začátku.
2: Tam je,
1: jo? No, tak začneme od začátku. Já ti to pak ukážu, kde se to spíná. Tak tento den je připomínkou zásadního milníku v historii výpočetní techniky, protože tohle datum ukazuje právě na den, kdy britský matematik publikoval přelomový akademický článek, ve kterém představil koncept takzvaného Turingova stroje. A tento teoretický model položil základ moderní informatice.
2: Den Afriky, to je další velmi důležitý den. Tento den by nám mělo zůstat na paměti, že i přesto jsou stále oblasti, kde jsou složité mezilidské vztahy, ale hlavně problém je chudoba.
1: Máme také Mezinárodní den ztracených dětí. Jedním ze symbolů Mezinárodního dne ztracených dětí jsou květiny, poměnky, které, jak už název napovídá, tak tam slyšíme takové to zapomnění, ale nezapomeň na mě, tak to je ten hlavní důvod, proč jsou to poměnky.
2: Tak malinko to odlehčíme. Ručníkový den dnes mimo jiné slavíme, neboli Towel Day, je svátkem, kdy si všichni fanoušci Douglasa Adamse a jeho díla nosí viditelně umístěný ručník kolem sebe.
1: No tak kdo z nás topořová průvodce po galaxii, ano, tak ano. Ví, kdo to je Douglas Adams, takže blíže se k tomu určitě dneska ještě dostaneme.
2: No a v 6 hodin a 40 minut jdeme na další muziku, o tu nejbližší se postará kapela Folk Team a jejich Skála.
1: Tak přejeme krásné pondělní ráno.
3: Hodím návna dupsům a omám jim stráže, pak se proplížím tmou přes 13 dvoří.

0: Minutu po 6:45 vám přejeme pěkné pondělí. Pozor si dávejte na D1, pakliže jste tady autem. Nemusíte si dávat pozor, pokud jste třeba v Plzni, jo, tak na D1, ale tam velký pozor na 270. kilometru. Je to z Vyškova na Brno, je to exit Holubice, tak právě tam se nám to začíná malinko komplikovat. Trošku se nám to štosuje.
1: Ano, co se týká počasí, my už jsme o tom hovořili trošku podrobněji, tak samozřejmě i dneska teploty dosáhnou takových těch tropických hodnot od 25 do 30, tak s tím počítejte, obrňte se nejenom trpělivostí, ale možná by to chtělo nějaké třeba namočené kapesníky, ne ty papírový. Ty
0: do kapsy, dejte si namočené kapesníky.
1: Ne, takový ten víš látkový, jak když někam třeba půjdete, jak si ho připlásněte na čelo, abyste se ovlažili nebo ochladili. Co se týká zítřka, tak samozřejmě 10 až 15 stupňů to bude v noci, ale věřte, že zítra bude o něco tepleji jako dnes, až 32 stupňů, takže to je taková ta prostě klasika v těchto dnech, v těchto tropických dnech.
0: No, tak prosím vás, Vláďovi rady si vůbec neberte k srdci, žádné mokré kapesníky do kapes si dávat nemusíte.
1: No, ten je dobrý, potom si ho dáš na čelo, když se...
0: Vážně, no, ne, to nebudu zkoušet.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
3: Písnička k probouzení na Country Radio.
0: Voláme do Berouna. Teď 10 minut před 10, před 7 hodinou raní. Voláme do Berouna, protože dneska tam slaví nějaká velká láska.
1: Je to tady takhle krásně napsáno a jsou tady dokonce i pusinky nádherně znázorněné. Trošku se nám ten telefon vypnul, tak já to zkusím ještě jednou. Tak...
0: Trošku se nám vypnul. Tak ho zase zapni. Zkus ho zprovoznit, uvidíme, jak to ve finále dopadne, protože dneska nějaká Věrka z Berouna má kulaté narozeniny. Možná není jedna jediná, která v Berouně dneska bude oslavovat, ale jedna jediná je na telefonní lince.
1: No, doufejme. Ty nám to zvoní. Teď už záleží na tom, jestli nám to Věrka zvedne ten telefon, abychom jí mohli přečíst tohle krásné přání. Možná třeba netuší, že se jí to týká, říká si neznámé telefonní číslo, že po mně budou chtít zase nějaké energie. Halo?
4: Halo.
0: Dobré ráno, moc vás zdravíme z Country Rádia. Věrko, my vám přejeme všechno nejlepší.
1: Dobrý den. Nejenom my, jako primárně na vás myslí Pavel. To jste čekala?
4: Děkuji moc, překvapení.
0: Takže to je jasný, že nečekala. Teď vy jste úplně bez dechu, je to tak? Teď si říkáte, ježiš, a co bude následovat? Vůbec nic špatného, jenom samá pozitiva, nebojte se. Máme tady pro vás krásný vzkaz od Pavla a k tomu ještě písničku jako bonus.
1: Pavel nám píše, dnešním dnem se stává rádcem a její 60 krásných let. Věrko, zlatí mé moje, moc tě miluju. Ať nám to klape stejně dobře jako doteď. To ti přeje tvůj. A teď se častoval do pozice. Milý chlapec Pavel. No.
0: A pozor, ještě tady je skvělý dovětek, na který evidentně jako možná na začátku zapomněl a pak si hned uvědomil, že na to nesmí zapomenout. Jo? A děkuji za tvé kuchařské umění. Tak vy jste nějaká speciální kuchařka, vyváříte mu parádně.
4: Ne, speciálně ne, ale kuchařka, jo.
0: Jo, no tak, ale evidentně jako mu chutná, možná je to na něm vidět, je to vidět, že mu chutná hodně.
4: No, trochu jo. Jo.
0: A to nevadí.
1: To nevadí,
0: přece.
1: Dobře se o něj staráte, to je lepší, než kdyby chodil podvyživený a pak vás sousedky, že jo, říkali, tam mu ani neuvaří prostě. Chudák malej Pavel, budeme ho muset pozvat na pořádný jídlo.
0: Vůbec není evidentně chudák a má se s vámi skvěle, tak Věrko, my přejeme taky všechno nejlepší. Vybral pro vás písničku od Valdemara Matušky a Kamarádů táborových ohňů. To všechno odnes čas.
1: No, vybral spíš pro vás písničku.
4: Děkuju.
1: Fialinku od Palečka.
0: Jo.
1: No, krásnou písničku. No a my tu písničku samozřejmě připravíme a my vám ji velmi rádi pustíme. A víte, že Fialinka, to je to jméno, které koresponduje s dnešní oslavenkyní Violou? Violkám se říká Fialinka.
4: No, jo.
1: No, tak.
0: To už je jedno.
1: Jasně.
0: My vám každopádně tuhleto fialovou krásnou píseň posíláme. Mějte se hezky a pěkné ráno.
4: Nashledanou.
3: Každý všední den od 6 do 7 hodin ráno na Country Rádiu. Kněžná fialinko, proč

černém lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: To všechno odnes čas, Valdemar Matuška, kamarádi Táborových ohňů. Ano, čas něco odnese, ovšem něco pro změnu přinese. Třeba téma té další hodiny ve vysílání Country Rádia.
1: My si budeme pěkně hrát, čeká nás Michal Tučný a písnička Spím v obilí, ale ještě předtím si dáme zprávy a také počasí.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná obloha s teplotami 25 až 29 stupňů. Mírný severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Už za pár týdnů začne pro většinu dětí nejoblíbenější část roku, tedy letní prázdniny. Ale rodiče by se měli připravit na to, že například tábory oproti loňsku zdražily. A to až o 10%. A dražší budou podle odhadů ekonomů i dovolené. Příměstské tábory dnes běžně stojí 3 až 6 tisíc korun. Za pobytové tábory dáte většinou od 7 do 12 tisíc. Nová evropská směrnice o transparentnosti odměňování přinese revoluci v personální politice společností a firem. Podniky totiž budou muset zveřejňovat nástupní platy nebo informovat stávající pracovníky o průměrném výdělku na jejich pozicích. V případě velkých mzdových rozdílů pak budou firmám hrozit tvrdé pokuty. Co bude s restaurací Na Nebozísku v Praze, to zjistil Honza Navrátil.
2: Hlavní město hledá nového nájemce restaurace Na Nebozísku. Městská firma Trade Center Praha proto už vypsala výběrové řízení. Nový provozovatel by měl nahradit stávajícího, se kterým město loni ukončilo smlouvu a se kterým vede spor kvůli neochotě objekt vyklidit. Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. července. Praha vyloučila například provozování diskotéky, směnárny a nebo hazardu. Honza Navrátil, Praha.
1: Letiště Praha před sezónou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikaci kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Blíže mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
0: Sport.
1: Pojďme na fotbal. Odvrátili přímý sestup na pražské Julisce. Teď ostravská cesta k definitivním udržení ve fotbalové lize vede přes Táborsko. Baník ho přivítá už zítra doma. Druhou dvojici tvoří moravský tandem Slovácko a Artis Brno. Zatímco v minulosti se barážové duely zpravidla odehrávaly ve čtvrtek a v neděli, letošní prolínací soutěž je rozprostřená do většiny dnů v tomto týdnu. Úvodní kola jsou naplánovaná na úterý a středu, odvety se hrají v sobotu a v neděli. Tolik fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Skoro líný letní den je i před námi, protože teploty budou dneska opravdu zase vysoko, zase budou atakovat tu třicítku stejně jako během toho zítřejšího dne. Včera jsme měli nejteplejší den v roce, že teploty atakovaly třicítku. Někde bylo v tom Ústeckém kraji až 32 stupňů Celsia. No a ten víkend uplynulý byl opravdu, myslím si, že velmi nabitý. Myslím, že hokejové vítězství,
1: No, já si myslím,
0: to byla parádička. I
1: navzdory tomu, že byly tropické teploty, tak všichni ostatní, kteří sledujete mistrovství světa v ledním hokeji, jste se zapotili, i kdyby mrzlo, protože jsme hráli se Slovenskem, byl to na zápas velmi...
0: To byl nervák.
1: Bylo to nervák jako hrom. Ve finále to dopadlo tak, že kapitán Červenka dal třetí vítězný gol, takže jsme porazili naše východní sousedy 3-2, ale byly to tedy samozřejmě nervy jako hrom.
0: No, byly to neuvěřitelné nervy. Tak další nervy nás zase čekají, že?
1: Už
0: brzy, tak no, Co, v kolik to je, Vladě?
1: 16.20, tuším, že
0: 16.20, no tak do té doby ještě spoustu času, tak odpočívejte, užívejte si spolu s Country Rádiem, hezké dobré ráno.
1: Ano, tak aby se vám dobře odpočívalo, je tady muzika, která vás i v této hodině čeká, to nebude všechno, protože to budeme mít pohled do historie, budou tu také data v datech.
0: Nejenom to. Mrkneme se také na ranní otazník z minulého týdne, který vybereme. Nechte se překvapit, zatím můžete třeba tipovat.
1: Kateřina Marie Tichá ve vysílání Country Rádia. Nádherná písnička, jmenuje se Sami. Ale vy nebudete sami, vy jste s námi.
0: Hezké ráno.

0: Teploty teď přesně ve čtvrt na 8 jsou teda jako parádní. Myslím si, že dneska po ránu to je snad první den, kdy se jako nemusíte takhle brzy ráno nějak přioblékat.
1: Je to pravda, ano.
0: Jo, dneska ty teploty 16 stupňů. Už teď v tuhle tu chvíli prostě na celém území České republiky 15-16.
1: Pojďme na silnice, máme tu aktualitu z D1 z Vyškova na Rousinov. Opatrně dojíždějte do kolony, ta se tvoří kolem 212. kilometru. Zdržení pro osobní vozidla, kde se dojíždí až k Rohlence, je zhruba 10 až 12 minut.
0: No tak na tuhletu situaci, na tuhletu silnici si myslím, že 10-12 minut po ránu je úplně ideální.
1: Jo, tak určitě to nejsou takové ty katastrofické zácpy a to čekání, jako tomu bylo na mnoha místech při neděli, když jste se vraceli domů včera na nejrůznějších dálnicích. Teď už něco o lásce. Skupina Rangers.
0: Láska je věc kouzelná, ale to všichni.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: V kalendáři máme 25. května a 25. květen byl významným dnem i v rámci historie. Tak ku příkladu v roce 1891 na jubilejní zemské výstavě v Praze byl poprvé vypuštěn balón Kysibelka. Tak to byl pohled do minulosti, alespoň v souvislosti se zemí, nebo se zeměmi českými, jak to vypadá s narozkami.
2: Roku 1849 tehdy se narodil malíř František Ženíšek. Spolu s Mikolášem Alšem vyhrali soutěž na výzdobu foje Národního divadla, a nejenom tu.
1: Mm-hmm. V roce 1894 se narodil československý automobilový závodník, manžel automobilové závodnice Elišky Junkové, Čeněk Junek.
2: Rok 1916, tehdy se narodil lékař, bojovník proti alkoholismu a taky zakladatel první záchytné stanice u nás, Jaroslav Skála.
1: V roce 1949 se narodila úžasná herečka Eliška Balcerová. Tu jste určitě zaznamenali v Nemocnici na kraji města v tomto seriále, kde se hrála krásnou roli.
2: Jakou?
1: Mimo jiné. No tam byla ta doktorka Čeňková.
2: Jo, tak.
1: No, jak se zamilovala do pana Prajze, do hokejisty, a ta láska byla potom taková jako různě navážka a neopětovaná. On byl pěkný proutník.
2: Jo, no, tak to je romantika. Rok 1996, tehdy se narodil David Pastrňák, český profesionální hokejový útečník.
1: Mm-hmm. V roce 1812 se narodil Filippo Pacini, italský astronom, objevitel Vibrio cholerea, původce cholery.
2: Rok 1976, tehdy se narodil Cillian Murphy, irský herec, mezi jehož významné role patří postava Thomasa Shelbyho v seriálu Gengi z Birminghamu, ale nejenom tam, září prostě kdekoliv jinde je skvělý.
1: K dnešním dní se dostáváme bohužel i k úmrtí. V roce 2008 zemřel Antonín Jelínek, spisovatel, literární historik, kritik a také publicista.
2: No a ve světě v roce 1620 zemřel Karel Harrach, říšský hrabě, poradce císaře Ferdinanda II. Štýrského.
1: No a my jdeme na muziku, to byla dnešní data v datech, teď už nezmaři a dokud svíčka hoří. Krásné ráno.

0: Country Rádiu máme 25. dubna, května, června, no, nebo co je?
1: To ne, důležité je, že máme 25. a že je pondělí a Kačka z Vláďová přeji krásné dobré ráno.
0: Tak jsme to upřesnili, děkuji, ano. Tak jsem se v těch datech trochu ztratila. Já jsem totiž myslela na včerejšek, protože včerejšek byl nejenom den, od kterého se počítá nadcházejících 7 měsíců a bude co?
1: Vánoce.
0: Od včerejška za 7 měsíců budou Vánoce.
1: No, jo.
0: Včera taky měli svátek všechny Janičky, jo, takže a těch je v Česku jako opravdu, opravdu hodně moc. A taky by někdo slavil své narozeniny a tím někým je František Husák. Český skvělý herec, který vlastně nežil moc dlouho, ale myslím si, že zahrál tak zásadní role, že do dneška si na něj všichni rádi pamatujeme.
1: No, já si ho samozřejmě nejvíc pamatuju ze série o Homolkových, že jo, kde hrál takového toho vyzáblého manžela.
0: Tintítko, Ludva, to byl Ludva.
1: Jak je dali dohromady s tou korpulentnější partnerkou, což byla Helena Růžičková, že jo, a jak se krásně doplňovala.
0: Ale to byla prostě naprostá fantazie, to si myslím, že každého bavilo, mohli jsme ho vidět i v ostře sledovaných Vlacích, nebo třeba Jára Cimrman ležící spící, tam měl roli kočího Vimra.
1: No, pamatuju si. Tak to byla vzpomínka na tohoto skvělého herce, teď už nebudeme vzpomínat, ale řekneme si, jak to bude vypadat s muzikou, za chviličku kapela Hoptrop a pak už se podíváme na silnice a na koleje, protože nás čeká doprava.
0: Tak vám přejeme pěkné pondělní ráno.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak my jsme slíbili dopravu, nejenom silnice, ale i koleje tady máme v rámci těch krátkodobějších. Možná vás budou zajímat i ty dlouhodobější vlakové výluky. Máme tu dvě výluky, které nám končí 27. května, tedy ve středu, a jsou to trasy Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové, nebo také Opatovice nad Labem, Hradec Králové. Jedna z těch dlouhodobějších je na trase Moravský Beroun a Rýmařov. Tady ta výluka končí až 16. června. Co se týká silnic, je tu avizovaná dopravní nehoda, která je na D10 na 10. kilometru ve směru na Prahu. Došlo zde ke střetu tří aut a jsou u střednových vozidel. Tak, tolik ve stručnosti doprava, za chviličku počasí zprávy s Tomášem Adamcem a pak se podíváme do minulého týdne do jednoho z těch ranních otazníků. Šťastnou cestu a hezký poslech.
2: Country Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ski areál v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom místní obyvatelé v referendu. Výsledek referenda je platný a pro obec závazný. Stát chce prodat pardubickou firmu Explosia, která se proslavila výrobou trhaviny Semtex. Tak to tvrdí premiér Andrej Babiš. O státního výrobce výbušnin a střeliva projevila podle Babiše zájem Francie. Obrovská krize prý hrozí podle OSN celému světu. Podle předpovědí organizace se kvůli blokádě Hormuzského průlivu mohou rapidně zvednout ceny potravin. Na odvrácení katastrofy mají světové vlády mezi 6 až 12 měsíci. To byly zprávy. A jak je nás dnes čeká počasí? Bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mírný severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: To my víme a hned vám řekneme.
2: Tak přesně tak. V rámci těch ranních otazníků jsme tady měli nejrůznější témata a my bychom se rádi vrátili k vašim vtipným odpovědím na základě toho, že jsme se vás jeden z těch dnů v minulém týdnu ptali, jestli komolí někdo vaše jméno.
1: No je a vlastně ano. Jo, ale to je prostě, já si myslím, že jako málo kdy se to stane jako... Víš, že to někdo udělá na schvál.
2: No, prostě takhle se to stane, aniž by to člověk samozřejmě chtěl. Teď vyjímat těch přezdívek, které různě máme, možná si je dáváme, nebo naši blízcí nám je dávají proto, aby právě to naše jméno bylo zachováno tak, jak se sluší a patří a raději teda zvolí nějakou tu přezdívku, že?
1: No a nebo ho právě zkomolí a vznikne z toho
2: vznikne
1: ta přezdívka, víš?
2: Ano.
1: Jako...
2: Stejně jako napsala třeba Eva, ano, občas mi říkají hrdlo. Proč hrdlo? Protože je hrdličková.
1: No a vidíš, a to je přesně ono, to je přesně ono. Tak napsal nám i Zbyněk komolí prakticky úplně každý cizinec, ale i u nás se najde dost lidí, kteří mi řeknou Zdeňku.
2: Ano.
1: Jo, takhle, Zbyňku, Zdeňku. No to, no bohužel. No.
2: Ján nám napsal, já ne, ale měl jsem spolužáka, který se jmenoval Josef Petr, ale protože jsme na Slovensku, tak mu mnohokrát změnili příjmení na Peter.
1: Napsala nám Romana, která se jmenuje Lukele a říkají prý ukulele, ale já na to vždycky s úsměvem na tváři odpovídám ne.
2: Jo.
1: Prosím, Lukele.
2: Ahoj všem, pořád dokola, ale člověk si zvykne, tak to nám napsal Petr. Je to pravda, že při jeho příjmení se ani nedivím, jo? Jmenuje se Knetik. A teď nevím, jestli je to dobře řečeno nebo ne, takže Petře, já se omlouvám.
1: Přehlasované O, takže Knetik.
2: Jestli jsem zkomolil vaše jméno, ale je to taková klasika.
1: Se nedivte, no, se nedivte s takovým jménem. Prostě.
2: Přejmenovat se jedině.
1: Mně se moc líbí ještě příspěvek od Mirky, která se jmenuje Mirka Ová. Mm-hmm. Mirka Ová. Že její příjmení také komilí, prý jsou jenom tři v republice.
2: Komilí, jo? No a jsme u toho. Bee Gees to love somebody.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

prav, ať se na hucom zkýší Pinejmont dál. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zkýší Pinejmont dál. Jo, ahoj!

0: Ve 7:45 a 1 minutu k tomu vás zpravíme o tom, jak to vypadá na silnicích. D10, exit 27, je to u Brandýsa nad Labem ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu. Tak právě tam máme v připojovacím pruhu odstavený kamion.
1: 13, 14, 15, 16.
0: To nějaké míry tvoje?
1: Nejsou to míry. Já bych pokračoval i dál k 17, ale to už bychom se vychylili z těch teplot, které máme v tuto chvíli na území České republiky po ránu. Takže od těch 13 do 16 je to takový krásný rozpil, ale pořád i v rámci té 13 se jedná o relativně krásné, teplé ranní počasí.
0: Ano, teploty nám dneska dostoupí až na 30, tak s tím počítejte a ty svršky zvolte nějaké volnější, lehčí a netmavé.
1: Se těším, až půjdu z rádia, až ty ženy budou mít krásné, lehčí svršky. Co?
0: Tak si vyčistím brýlky.
1: Ano, tak rozhodčí kapela Crossband ve vysílání Country Rádia. Krátce po 7:45.
0: Pěkné pondělí.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak je to na vás, jestli se nám dovoláte na telefon 210 323 333 a budete-li vědět správnou odpověď na našich pět otázek s následnými pěti odpověďmi, tak u nás máte krásný deštník Country Rádia.
2: No, tou odpovědí bude jednoznačně jméno a příjmení člověka, na kterého se dneska budeme ptát. Tak připraveni?
1: Já jsem připraven, ano, na odpovědi.
2: Dobře, tak ty by si měl být připraven, protože ty jsi ten, koho se budu ptát. Žil jste v 19. nebo 20. století, případně dříve?
1: No, nejvíc jsem tvořil na konci 19. století a na začátku 20. století.
2: Jste člověk, který se proslavil uměním?
1: Dalo by se říct, že ano. Moje jméno je spojováno hlavně s literaturou a kulturním životem.
2: Takže jste byl spisovatel?
1: Byl jsem spisovatel. Psával jsem poezii, divadelní hry i další literární díla.
2: No a taky jste se věnoval i jiným aktivitám?
1: No, tak ku příkladu jsem překládal mnoho významných evropských autorů a věnoval jsem se také dramatům.
2: No tak to jste měl asi slušnou slovní zásobu.
1: Děkuju za komplimentu, určitě ano. Měl jsem řadu také oblíbených slov, mimo jiné jsem jako první literát s oblíbou užíval slovo bábit. A to v době, když jsem třeba odcházel na cigáro. Toto slovo později posunul dále Bohumil Hrabal, jenž je používal ve svých dílech.
2: No, tak tohle je pro opravdové znalce.
1: Určitě, není to jednoduché, ale my jsme zvědaví, jestli ten telefon, který nám rozezvučel tady linky ve vysílání Country Rádia, bude mít úspěch. Country Rádio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dada z Pelhřimova, já si myslím, že by to mohl být Milan Kundera.
2: Ne. Tak to jsme vedle, nevadí, mějte se pěkně, hezký den.
3: Taky, naschle.
1: Naschle.
2: Tak zkusíme ještě jednoho.
1: Ještě jeden tip, šanci, ano.
2: Uvidíme, když tak prostě řekneme jméno my sami.
1: Pak to prozradíme, možná jenom takové, jako třeba, mohl bych jenom takovou jako ťuknout nápovědu.
2: No, jedná ale se, jako malou.
1: Ano, jedná se o jméno, když někam jdete nahoru, na nějaký jo, vrchol.
2: Tak to si myslím, že nikomu nepomohlo.
1: Ne. Dobře. Tak telefon nám nezvoní, tak si myslím, že to necháme tak.
2: Prostě. Necháme to tak a někdy se to prostě může stát.
1: Ano.
2: Někdy ty nápovědy prostě nestojí za nic, jo, tak říkajíc.
1: Nebo prostě, telefon zvoní, zkusíme to ještě teď
2: schválně.
1: Nebo
2: prostě jsme se úplně nesetkali, to nevadí.
4: Dobrý den, není to pan Vrchlický?
2: Ale je to pan Vrchlický.
1: Tak to je skvělý.
2: Je to Jaroslav Vrchlický, no vy jste nejlepší. Tak bravo, tleskáme.
1: Tak jenom ve stručnosti, co vás k tomu přivedlo, k téhleté odpovědi? Nebylo to jednoduché dneska, přiznám
4: se. Nebylo. No. Když se chce brečet, já jsem teď vyletěla ze strchy, letím, říkám, zkusím, jestli ještě stihnu. A teď, až jste řekl, nebo kolegyně, vzhůru, říkám Vrchlický.
1: Ano, říkám až na vrchol.
2: Tak ten vrch vám pomohl, tak my jsme říkali, že by vyloženě mohlo spíš se chytnout to slovo pábit, jako pábitele, že?
4: No, pro zakladatel. No, ale to spíš k panu, no, už jste ho jmenovali, co
2: Hrabal.
4: Potom to používal.
1: Ano, Hrabal. Hrabal, pábitele jeho samozřejmě.
4: Ano,
1: výborně. Vy jste řekla, že jste spěchala ze sprchy, tak pokud jste ještě namydlená, tak to můžete dokončit teďka.
4: Nejsem, už jsem oděna.
1: Stihla
2: jste oděna, no vy jste stihla úplně všechno. Jste nejlepší. Dobře. A proto si zasloužíte od nás cenu. Mějte se moc pěkně, gratulujeme.
4: A adresu?
1: No, vydržte nám na telefonu.
2: Do éteru bych úplně neříkala, vydržte nám na telefonu.
1: Přesně.
4: Já jsem nevěděla, že jsem ještě v éteru.
1: Ještě jste v éteru, tak vydržte nám, my si dáme další muziku.
4: Já vám moc děkuji. Nemáte a zdravím všechny, pěkný den.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: byla Linda, která má ráda marmeládu. Pokud i vy máte rádi nějaké sladkosti, přejeme dobrou chuť. A pokud máte rádi country muziku, tak si na své přijdete i v příští hodině.
1: Mirek Hoffman a kapela Greenhorns, Hey Joe, hned po zprávách a počasí.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná obloha s teplotami 25 až 29 stupňů. Mírný severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
4: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
5: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Haló, jsem ztracen a bloudím.
8: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, vyrazíme na oběd, protože cena průměrné obědové nabídky u nás poprvé překročila 200 korun. Restaurace dál zdražují kvůli surovinám i vyšším platům. Lidé proto častěji řeší problém, kam půjdou na oběd, zda si odepřou polévku a nebo si dají třeba jen poloviční porci. Hranici 200 korun za oběd překračují Praha, Brno, Liberec nebo třeba Plzeň. Nejlevněji se lidé nají ve Zlíně nebo Olomouci. Ceny rekreačních nemovitostí se před začátkem letošní chatové sezony výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se prodávají v průměru za 3 miliony 300 tisíc korun. Je to ve srovnání s koncem loňského roku o 5% levněji. Meziročně ale ceny vzrostly o 3%. Nejvíce letos rostly ceny chat v okolí Prahy. Důvodem je větší nabídka chat a zahradních domků. Lidé si stěžují na hluk z dálnice D8. Blíže náš kolega Luboš Dvořák.
2: Obyvatelé Nové Vsi na Mělnicku si dlouhodobě stěžují na hluk z dálnice D8. Situaci měla zlepšit výstavba protihlukových stěn v úsecích Nová Ves a Letčice. Ta se však opět odkládá, přestože bylo v polovině února vydané pravomocné stavební povolení. Po přehodnocení priorit staveb financovaných státem zatím nemá zelenou. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: S teplým počasím lidé také vyrazí k vodě, třeba na Lipno s karavanem.
3: My na léto připravujeme doplnění v Království lesa, kde bude nově kuličková dráha pro naše klienty, zároveň ale investujeme i třeba do štelplacu, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro cyklisty, které bude vlastně tam, kde ti, kteří Lipno znají, vědí, že je tam Fox Park v zimě, tak tam vznikne vlastně skill centrum pro malí děcka, kteří se tam budou seznamovat s tím, jak je jezdit na bajku.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Velké Británie prohráli na mistrovství světa v Curychu s Lotyšskem 0-6 a po roce sestoupí zpět do skupiny A divize 1. Před dnešním posledním zápasem s Německem zůstávají bez bodu a ztrácejí v tabulce skupiny A 3 body na Maďarsko, kterému podlehli 0-5. Lotyši jsou z 9 body ze 6 utkání čtvrtí a mají nakročeno k postupu do čtvrtfinále. No a Slovensko si v boji o čtvrtfinále nepolepšilo a podlehlo Kanadě 1-5. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: 8 minut po 8 hodině raní přejeme vám krásné pondělní ráno. Je 25. května a svůj svátek slaví dneska všechny violky. Krásné jméno, které ale v Česku není příliš hodně zastoupeno. Kolik těch holek s tímto jménem po Česku běhá, jaký je výklad tohoto jména, povíme si po 8:30.
1: No a ještě předtím tu budeme mít samozřejmě také pohled do, nebo na jednu respektive velmi známou a velmi důležitou osobnost, která už tedy není mezi námi. Čeká nás mimo jiné pořád pod lupou.
0: Ano, pokud jste zvědaví a nemůžete vydržet, kdo pak je tou známou osobností, kterou docela určitě všichni znáte, tak se podívejte na Facebook Country Rádia, protože tam už visí jeho jméno, tam už jsou nějaké informace o něm a podrobně za malý okamžik ve vysílání Country Rádia.
1: No a když jsme u těch jmen, čeká nás v nejbližších chvílích Věra Martinová a její píseň, která se jmenuje Jukebox.
0: Tak pěkné ráno přejeme.

0: Dnešní teploty vystoupají až ke 30 stupňům Celsia. Ostatně už teploty, které aktuálně teď ve čtvrt na 9 panují po venku, nasvědčují o tom, že skutečně tomu tak bude, protože teploty jsou aktuálně kolem 17 až 21 stupňů a těch 21 je na jižní Moravě.
1: No a ve stručnosti se podíváme ještě na silnice, konkrétně na D10 za Starou Boleslaví. Tady se zdržíte v koloně zhruba 5 až 10 minut. Ze 13. kilometru se popojíždí na 10. a půlý kilometr ve směru na Prahu, protože se zde stala dopravní nehoda.
0: No, tak tolik tedy informace, které by se vám mohly pro tuto chvíli hodit a možná by se vám hodila nějaká pěkná muzika, tak my jsme vybrali pro vás Hovous.
1: A to všechno v 8 hodin a 15 minut na Country Radio.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou Filippo Pacciniho, což byl italský anatom, posmrtně známý jako první člověk, který roku 1854 izoloval původce cholery. Stalo se tak o 30 let dříve, než se totéž podařilo Robertu Kochovi, který je dnes všeobecně ovšem chybně považovaný za jeho objevitele.
2: Filippo Pacini se narodil ve skromné rodině, ale dostal náboženské vzdělání v naději na biskupský titul. Avšak roku 1830 dostal stipendium na zdravotnickou školu, kde se učil lékařem.
1: Během několika let se stala jeho práce známou v celé Evropě. V letech 1840 až 43 působil jako asistent geologa a ornitologa Paolo Savi v Pise a pak pracoval v ústavu anatomie člověka.
2: V roce 1847 Pacini začal učit na gymnáziu ve Florenci. Roku 1849 se stal předsedou Instituto di Studi Superiori na univerzitě ve Florenci. Během této doby Pacini publikoval několik studií, například o sítnici lidského těla, nebo oka, pardon, o elektrických orgánech elektrických ryb, struktuře kostí a mechanického dýchání.
1: Když se v letech 1845 až 46 přehnala Florencií pandemie cholery, začal se jí zabývat. Roku 1854 ji popsal. Vzhledem k převládající teorii o mizmatech práce nebyla uznávána mnoho let po jeho smrti.
2: Filippo Pacini se nikdy neoženil. Většinu peněz, které vydělal za své vědecké kariéry, utratil za péči o své dvě churavějící sestry a 9. července roku 1883 zemřel takřka bez peněz ve Florenci.
1: Na to se tak stává docela často, že někdo, kdo něco důležitého objeví ano. nebo vynalezne, potom vlastně umírá v chudobě.
2: No, vem si Vychtrleho a spoustu jiných.
1: Spoustu jiných, no.
2: Jsou ocenění samozřejmě až ex post, tedy in memoriam. My si dáme další muziku v našem vysílání. Vzdálené bubny, téma pro Jiřího Grossmana a country beat Jiřího Brabce.

Grotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Country rádiem na cestách.
1: Další dnešní dopravu ve vysílání Country rádia začínáme v Olomouci, protože tam vězte, že nastaly komplikace na tramvajových linkách. Až do 8. srpna je zde vyloučena tramvajová doprava, a to v úseku Okresní soud Tržnice. V tomto úseku nebo v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitova a Lafayetova probíhá oprava kanalizačních vpustí. Tak s tím počítejte. Dlouhodobější vlakové výluky, které tu máme, tak ty jsou na trasách Hlučín, Chuchelná, ta potrvá tahle výluka až do konce letošního roku. Ty kratší pro změnu do 27. května, tedy do středy, jsou na dvou trasách Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové, nebo také Opetovice nad Labem, Hradec Králové. D1, tak tady je hlášena dopravní nehoda na 122,5 km ve směru na Brno. No a ještě tu máme Moravskou Ostravu a Přívoz. Tady se havaro v ulici Českobratrské. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po zprávách s Tomášem Adamcem se podíváme do dnešního kalendáře. A to na dnešní oslavenkyně. Šťastnou cestu a hezké ráno.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Asi 40 policistů se ve fakultní nemocnici v Ostravě zapojilo do akce s názvem Daruj krev, zachraň život. Cílem je pomoci doplnit zásoby krve, kterých mají transfuzní stanice dlouhodobě nedostatek. Srny ukrývají svá mláďata před predátory ve vysoké trávě. Tam je ale pro změnu ohrožují zemědělské stroje. Dobrovolníci ze spolku Stop sečení srnčat proto na Plzeňsku před začátkem sečení v blízkých ranních hodinách monitorují louky pomocí dronů s termokamerou. Stále panují letní teploty a pokud si chcete vyzkoušet venkovní bazén v Plzni na Slovanech, máte navíc jistotu, že voda rozhodně nebude jako pro otužilce. Má totiž kolem 26 stupňů. To byly zprávy. A jak je nás dnes čeká počasí? Bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mírný severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dneska je v kalendáři takové krásné, vonavé jméno, fialové, dalo by se říci. Jméno je Viola. V Česku ho nosí kolem jenom stovky žen, což mě překvapuje. Očekávala bych jako častější výskyt.
2: Já určitě taky, protože to je jméno nejenom krásné, jak si řekla, trefně velmi provoněné a podle Violy se jmenuje celá řada divadel,
1: hudebních nástrojů.
2: Také ano, Viola, to jsou ty větší housle, jak jsi na to ptala minule.
1: No, ano. Akorát na ní takový dřevěný futrál, že? To by se potom proneslo, bych řekla. Tak Violka, to je dneska tedy jméno, které je v kalendáři. Toto jméno má latinský původ a jeho význam je odvozen od latinského názvu květiny Viola a překládá se právě jako zmiňovaná fialka.
2: V kalendáři máme další ženské, nebo chcete-li dívčí jméno, tím jménem je Saxona. Jedná se o staroanglické jméno, které překládáme jako osada, vesnice nebo město. A domácí podoby Saxony jsou Saxy, Saxuška, Saxonka nebo také Sexinka.
1: Ale prosím tě, Vladě, ale zase uklidníme se, jo, ruce na stůl.
2: No, tak, když je pěkná, tak proč ne?
1: Víš, co mě teď napadlo? Ne. Že vlastně máme takový jako hudební den, protože je tam viola a Saxona, to je jako saxofona. Takže to je viola a saxofona dohromady, to podle mě je moc pěkný, takže hezký hudební den vám přejeme. Máme Mezinárodní den počítačů. Mm-hmm.
2: Také ve Spojených státech nejenom hudební den a počítačový den, ale tam mají třeba Národní den stepu, jo? Tak pokud stepujete na stopu teďka a nikdo vám nezastavuje.
1: Nebo potřebujete na záchod, nebo potřebujete... je tam strašná fronta.
2: Tak tam ano, když je tam fronta, zvláště milé dámy, to je na těch dámských záchodcích, se můžete naučit během té doby, můžete to stepování třeba.
1: Vládě, ale ty vůbec nevíš, jaké to je prostě stát v té frontě. Jako.
2: No, o to rychleji stepuješ, ale.
1: Tak myslím, že muži málo kdy stojí ve frontě, to je jedno. Ano. Tak jdeme na Den Afriky, který také právě dneska máme. Den Afriky patří k africkému černému kontinentu od roku 1963, kdy byly podepsané listiny organizací za sjednocení Afriky.
2: No a teď trošku vážnější téma. Máme Mezinárodní den ztracených dětí a to víme, že to není vůbec žádná legrace, takže zapomeňte na tento den a dávejte si na své ratolesti pozor.
1: Ručníkový den, tak právě i ten dneska připomínáme a slavíme, je to takzvaný Towel Day, je to svátkem, kde si všichni fanoušci Douglase Adamse, vlastně z jeho stopařova průvodce, připomínáme a každý z nich, ten fanoušek, by měl nosit viditelně umístěný ručník. Takže velmi často, třeba ve Velké Británii, lidé nosí ručníky kolem pasu, nebo na hlavě, anebo kolem krku.
2: No, ty ručníky by se vám dneska určitě hodily při teplotách, které mají dosáhnout přes 30 stupňů Celsia, že si s nimi můžete utírat pod čela třeba potom.
1: Cokoliv. Třeba u geglanou pusu.
2: Kim Carnes a Kenny Rogers, nejbližší hudební nabídka ve vysílání Country Rádia.
1: Tak vám přejeme krásné pondělní ráno.

0: Pavlína Jišová ve vysílání Country Rádia nebyla v tom sama, protože zpívala se svou dcerou Adéla Pohadlo. Ano, matka a dcera, příznačný název té předcházející písně. Jak to vypadá na dopravě nebo s dopravou a s počasím, tak 12, 13, 14, 15, 16, na mnoha místech i 17 stupňů Celsia. Teďka po ránu aktuálně v 8 hodin a 45 minut.
1: To je hezký rozptyl, ale to jsou samozřejmě stále příjemné teploty. Přes den by měly dosáhnout až na 30, což už zase tak pro každého úplně příjemné nebude. Na D1 to taky není příjemné, zejména tady pokud jedete z Prahy do Brna od 119. kilometru zhruba u Velkého Beranova nám začíná kolona, která je aktuálně na Brno na 20 minut.
0: Tak, a když jsme hovořili o těch číslech, tak ještě potřeba zmínit náš telefon, který je 210 323 333, a to z jednoho prozaického důvodu.
1: Pokud jste s námi ještě nespívali a chtěli byste si vyzkoušet, jaké to je dospívávat píseň tady u nás na Country Rádiu, tak určitě zavolejte na tenhle telefon, protože za chviličku je tady soutěž Dospíváš to?
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Dospíváš to?
1: Tak jdeme na to. Respektive Vladimíra, Vlaďka, která se nám dovolala, by na to mohla jít, protože má tu notnou dávku odvahy, že se nám dovolala. Vlaďko, dobrý den, dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobré ráno přejeme. Tak jste připravená, jste zpěvačka, zpíváte si ráda, alespoň třeba doma nebo ve sprše?
2: Jo, doma si zpívám ráda.
3: Doma si zpíváte a kde jste vzala tu odvahu teď prostě to zkusit v country rádiu?
2: Ještě jsem nesnídala, tak si...
3: Jo, ještě jste nesnídala, tak jste si řekla, a tak já prostě místo snídaně budu zpívat. A co tak, ty ne? Držíme palce.
1: Určitě, samozřejmě myslíme na vás, takže pustíme krátkou ukázku, vy budete pokračovat. Souhlasíte?
2: Jo, dobře.
1: 3, 2, 1, teď.

0: chceš, za týru nebo věš, sladkou suchý den, mokrý den.
1: Krásný, ten déšť je sice suchý, ale vy jste tak skvělá. My jsme si zrovna před začátkem této písničky říkali, kurňo, teda, ale to je složité.
2: No, vy pořád zpíváte, to je dobrý.
1: Ber, tady máš mořskou pláň nebo pláž.
2: Ne, počkejte, my jsme si opravdu říkali, to je natolik těžké, že jsme zvědaví, jestli se to povede, Vladimíro, někomu vůbec zaspívat, a ty jste nám teda vzala vítr z plachet.
1: Jste nám vyrazila dech, jak dobrá
2: ano, nejenom ta melodie, že byla pregnantní, ale ten text, jak to takhle znáte všechno?
1: No, jste prostě dobrá.
0: No, já si hodně zpívám, jako písničky, co vždycky hrajete, ano. Tak pokud znám text, tak se do toho dám, no.
1: No a když neznáte, tak dobře posloucháte, naposloucháte to. A teď se to zúročilo, no, jste fantastická. My teda moc gratulujeme, to byl velký výkon.
0: Já děkuju.
2: Teď už Václav Neckář vystřídá Vladimíru, která se nám dovolala na tuhletu krásnou soutěž. A vy si tuhletu píseň poslechněte pěkně od až do zet a můžete si před přípravou snídaně třeba ještě popurkovat. Mějte se, děkujeme.
1: Vynechávejte tu snídaní častěji, pak vám to krásně zpívá.

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you.
1: To byl Johnny Cash v našem vysílání, a to krátce před 9:00. Za chviličku se krásně přehoupneme, nebo chcete-li překulíme, do pondělního dopoledne, a ani tam nebude nouze o muziku.
2: Samozřejmě záleží na vaší fyzičce. Kdo jí má lepší, tak se přehoupne.
1: Já se doplazím.
2: Někdo se dokulí a někdo se přeplazí přes tu 9:00. Každopádně v 9:00 tedy zprávy počasí. A pak už František Nedvěd, nebo Petr Kocman a Lucka Vondráčková.
1: Zatím ještě v tuto chvíli krásné ráno.
3: Country počasí.
4: Dnes bude jasná obloha s teplotami 25 až 29 stupňů. Mírný severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ceny letenek stále rostou. Zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun, letos je jedna o 500 korun vyšší. Letecké palivo totiž na začátku blízkovýchodního konfliktu zdražilo o více než 70%. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie a také Řecko. Ujíždění policejním hlídkám už nebude jen banálním přestupkem, ale tvrdě trestaným zločinem. Novela trestního zákoníku dává navíc soudům do rukou zbraň, které se piráti silnic bojí nejvíce. Možnost trvale jim zabavit auto, i když formálně patří někomu jinému. Pokud cestujete vlakem, rozhodně se vám hodí následující informace.
2: Výluka na železnici mezi Kolínem a Prahou je zatím ve stádiu příprav. Ovšem cestující mezi dvěma východočeskými metropolemi čekají komplikace v dopravě. V noci začala dvoudenní nepřetržitá výluka v úseku Pardubice centrum Hradec Králové hlavní nádraží. Všechny vlaky nahradí autobusy se změnou nástupních míst. Luboš Dvořák, východní Čechy.
1: O nové takzvané školní ulici teď Luděk Savana Urbánek.
3: Ve Žďáru nad Sázavou nebude možné před začátkem vyučování zajíždět autem před žádnou základní školu. Od června město tento režim zavede také v Komenského ulici u dvou základních škol, aby zvýšilo bezpečnost dětí a sklidnilo dopravu. Na změny chce město upozornit také v netradiční akci Asphalt Art. Ta proběhne hned 1. června právě v Komenského ulici. Luděk Savana Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Páté kolo nadstavbové části nejvyšší soutěže přineslo ve skupině o titul snadnou výhru Slávie, která se s mistrovskou sezonou rozloučila skalpem Plzně 3-0. Sparta otočila utkání s Hradcem Králové a zvítězila 2-1. Severočeské derby vyznělo pro Jablonec. Přehrál Liberec 2-1. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Krásná písnička s krásným koncem. O ní se postaral Glenn Campbell ve vysílání Country Rádia a čas se nám přehoupl přes 9. hodinu raní k tomu dnešnímu dopoledni.
1: Tak vám přejeme krásné pondělí a hlavně ten příjemný start do dalšího pracovního týdne. Už končí květen, je 25., tak věříme, že si i nadále budete užívat teď už dopoledne spolu s Country Rádiem a užijete si ten 25. květnový den s námi.
0: To mi zvonilo v hlavě teďka, nebo co to bylo za zvon?
1: Jo, to je takový běžný tinnitus.
0: Nechte zvoní znít. Marta Kupišová, krásné dopoledne přeje Kačka a Vláďa.
1: Zejména všem violkám, které mají dneska narozeniny.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Je to jedno z nejjednodušších jídel, které vůbec můžete udělat, a je teplé. Jo, víte, jak se to vždycky říká na oběd, že musí být jakoby teplé jídlo, vždycky to tak jakoby maminky a babičky říkali, že...
2: Ano, a pojď, kde si, už to zase chladne, kdo to má ohřívat pořád, že?
1: Přesně, tak tohle to se v podstatě, jako... Dá se říct, že se to dá taky jako ohřát tohleto jídlo, a hlavně prostě to je, jako já bych řekla, že to je vlastně takový jako nejrychlejší v uvozovkách oběd, večeře, cokoliv, i svačina. A myslím si, že skoro každý z nás měl doma tu věc, ve které se to jídlo připravuje v 90. letech. To byl podle mě největší boom, kdy se to u nás začalo prodávat a každý to doma měl a každý to do toho dávala tohle a tamto. Někdo to dělal na sladko, někdo to dělal na slano. Prostě univerzální, jako bych řekla, připravovat.
2: Ano, přesně tak. A vy možná tušíte, že řeč je o toustovači. No a do toho toustovače bez pochyby patří toustový chléb. Ten tam dáte, on pak krásně křupe. Ale otázkou je, co do toho toustáku nebo do toho toustu dát, aby vám to chutnalo. Možností je nepřebíraně. Od síra přes šunku, přes džem, přes med. Prostě jak kdo má chuť, ale je to takové opravdu, jak řekla Kačenka, velmi univerzální, rychlé. A velmi dobré jídlo.
1: No a hlavně taky záleží na tom, jaký ten chleba použiješ, že jo, můžeš mít třeba bezlepkový, kváskový, celozrný, bílý. Dneska se prodávají i máslové, i těch druhů prostě, co existuje, těch jakoby dneska už běžných, je celá řada a od toho se odvíjí, jak zdravý ten pokrm následně jakoby bude, že? Ta náplň, někdo si dává kečup dovnitř, pak to všechno vyteče, někdo si ho dává až navrch, jo, až je to jakoby hotové. Někdo úplně absolutně bez kečupu, protože prostě mu to přijde divné. Dá se do toho přidat různé koření, zvlášť když použiješ třeba šunku, sýr, jo, dáš si do toho třeba koření na pizzu a hned to chutná jako pizza.
2: Přesně tak. Takže my se vás dnes chceme zeptat, když tousty, tak s čím je jíte, s čím je máte rádi. Těšíme se a možná dostaneme celou řadu zajímavých receptů, nejenom my dva s Kačkou, ale samozřejmě, když to budeme prezentovat i vy, naši posluchači Country Rádia.
1: No, možná je máte rádi na sladko, tak i na to se budeme těšit, jestli je máte rádi třeba s nutelou a banánem, jo, anebo prostě namazené džemem. No, jsme zvědaví.
2: Tak, teď už další muzika, pozdní sběr, buď na mě opatrná.
1: Budu, neboj.
2: Tak jo, děkuju.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Než se na ty silnice podíváme v rámci dnešní další dopravy, která přichází do vysílání Country Rádia krátce před 9:30, tak tu máme také pohled na koleje, a to na některé ty vlakové výluky. Valašské Mezříčí, Rožnov pod Radhoštěm, tak to je tak krátkodobější. A dobrá zpráva je, že nám končí zítra, to znamená 26. května. O něco delší vlaková výluka je na trase Strakonice Blatná, ta potrvá do 9. června. No a do 27. května, to znamená do středy, se nesvezete na trase Opatovice nad Labem a Hradec Králové. Když jsme u té jízdy, tak se pojďme podívat také na silnice. Začínáme v Turnově, kde se stala dopravní nehoda v ulici Jana Palacha. No a ještě tu máme hlášenou nehodu, která se stala v Kladně, a to v ulici Slánské. Tolik ve stručnosti doprava. My vám přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
3: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 26. května nás čeká otevírání řek s Mílou Pražákem za živého doprovodu skupiny XTET.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: No a my jsme si tady v pátek tak s Kačenkou jako říkali, co budeme dělat o víkendu a můžeme vám říct, že já osobně třeba jsem se procházel přírodou a viděl jsem, že už na mnoha místech začíná kvést bez. Jo, nádherně to oni všichni dobře víme, jsou to takové
1: ty... Bez čeho? Že někdo kvete bez?
0: No, to se říkal na základce, jsme říkali vtip, hele, podívej se, jako ta slečna je bez.
1: No, ale... A všichni hledali ten bez a říkal si, já nic necítím, no, vždycky když kvete, tak ano. Je to cítit.
0: Takže ten bez na mnoha místech samozřejmě záleží na výšce polohy, kde se zrovna nacházíte, začíná mít ty krásné velké květy a všichni dobře víme, že bez jako takový se dá zužitkovat na cokoliv, je nesmírně zdravý, protože bez tam můžeme zpracovat třeba i kořeny, listy, nebo na
1: dřevo, normálně můžete s tím zatopit, jo? Když ho pokácíte, můžete, ale když ho nepokácíte a necháte ho vykvést, tak třeba ty květy, to si vzpomínám z dětství, že se dříve obalovaly ty květy. No, mám pocit, že v trojobalu, že se to obalovalo a pak se to normálně smažilo.
0: A nebo v těstíčku, ano, tak to je pro fajnšmekry, protože pokud to neznáte, ale my si myslíme, že ano, ale je docela možná, že mnozí z vás jste to nikdy třeba nechutnali.
1: Třeba před výplatou, že takhle se to hodí.
0: Co jdeme se na pást, že? Tak nemusíte se pást, stačí, když si teď utrhnete květy černého bezu a my vám poradíme jeden skvělý recept v těstíčku. Na sladko, je to prostě úžasný. Ale nesmíte zapomenout na to, když ty květy utrhnete, dát je chvilinku do vody, abyste se zbavili takových těch breberek a broučků. Tedy pokud máte rádi breberky a broučky, tak to tam klidně nechejte.
1: Přesně, to jsou proteiny, takže to je v pořádku. Klidně to nechte i s broučkama, ano. Akorát je prostě zabijete. Tak co na to potřebujete? Abyste měli smažené květy černého bezu. Abyste si prostě udělali třeba dneska fajnový oběd, tak potřebujete 8x bezinkový květ, olej, 2 vejce, 7 polévkových lžic mléka, 5 polévkových lžic pšeničné hladké mouky, trochu soli a moučkový cukr na poprášení. A co s tím teda, Vláďo?
0: Tak, my si uděláme to těstíčko, ten okapaný, zbavený těch broučků, bezový květ, vememe za tu stopku, namočíme to do toho těstíčka, necháme okapat a na opravdu velmi rozpálený olej položíme. No a za chviličku to dostane takovou tu krásnou zlatavou barvu, ono to nádherně voní, no a pak už můžete debužírovat, je to zdravé, je to chutné a v podstatě nic tím neskazíte.
1: Takhle zdravé, tak víme, že je to smažené, takže zase jako
0: no,
1: nejeste to na kila, jo, a jestli prostě si nepočkáte na ty květy, ale chcete až ty plody, tak z nich si zase můžete udělat bezinkovou šťávu, která je třeba výborná na podzimní nachlazení.
0: Ale pozor na to, protože ty bezinky jako plod na ten podzim v tom září nebo říjnu jsou mírně jedovaté, takže doporučujeme velmi dobře, precizně, tepelně zpracovat. A také potvůrky hodně barví, jo, takže na to taky dobrý pozor, vemte si raději nějakou gumovou zástěru, protože my jsme to dělali doma minulý rok a dodnes ty skvrny nosím na své košily.
1: A ty jsi strašně nešikovnej, Vláďo, samozřejmě. No. Lidé si dokáží poradit, jak je tam, prostě zabijete to vitamínem C, všechny tyhle ty prostě, jo, i od borůvek prostě zbavíte se.
0: Jo?
1: Citronem třeba, citronovou šťávou.
0: Já si myslím, že si koupím v lékárně nějaký vitamín C.
1: Stačí se občas umít tak, a hned to půjde.
0: To bylo povídání o všeléku, o bezu, nenadarmo se říká před heřmátkem smekni, před bezem klekni. Takže pokud jste milovníci plodu z bezu, z bezinek, tak jsme hovořili právě pro vás. Teď už muzika.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak dneska je to o jídle, dneska je to o baště, o teple, rychlé večeři, možná snídani. Vlastně je to taková perfektní věc třeba i sebou na výlety.
2: Je to rozhodně
1: teda lepší a čistější varianta než takový chleba s řízkem. Jo, sice možná je to lepší chleba s řízkem, jako chutnější, ale takový toast prostě, to prostě všechno to dobré zavřete mezi ty toasty, zatavíte to. Když to dáte do alobalu, tak to docela i dlouho vydrží jako teple nebo alespoň vlažné. A pak jakou to udělá velkou radost se zeleninou prostě někde na nějaké tůře.
2: Proč se zeleninou? Teď si mě to vzala veškeré chutě.
1: No, ne, já dobře, teda vždycky tak. Prostě k tomu mám zeleninu.
2: Když si připravujete toast, tak s čím? To bylo téma dnešního ranního otazníku. A teď přišel krásný příspěvek. Bohužel tady chybí podpis, to je mi líto, ale tady se píše, když toasty, tak na ohni a náplň lehce potřít chili pastou. Na jednu stranu anglická slanina a cibule, na druhé půlce proužek papriky, šunka, plátek sýra, prvek potřít máslem, dát do litinové formy a narozpálené uhlí. Máslo vytvoří křupavou kůrku a je to mňamka, která voní po ohni. Tak to je nádherný recept, až se nám zbíhají sliny, ale bohužel podpis chybí. Děkujeme za tento příspěvek.
1: No to přece nevadí, že chybí podpis. Důležité je, že nechybí obsah.
2: No,
1: kdyby napsal třeba jenom Pavel, teď nevíme nic, žádný recept.
2: Ano,
1: tak takhle máme aspoň recept, prostě parádní, tak třeba to někoho inspirovalo a už teď, jo, přikládáte po ten nějaký ohýnek, po ten grill a už si říkáte, a to bude parádní oběd a teď sousedé, a co budete grilovat sousedé, a vy toasty.
2: Napsala nám třeba Jitka, a to se mi hrozně líbí, je akční a je vidět, že nás pečlivě poslouchá, my za to děkujeme, ta píše, milá Kačko, milý Váďo, před chvíličkou jste hovořili o jednom báječném receptu, který znám z dětství, jak si dát do těstička krásný květ černého bezu. A mě tak napadlo, že by se to dalo spojit i s tím toastem. Takže takhle bych si to dneska vyzkoušela. Usmažím si ten květ z černého bezu a dám si to mezi toasty.
1: Ne.
2: Třeba to bude mňamka, napsala s otazníkem. Já bych tohle dal jako vítězný.
1: To bys si dal jako
2: vítězný. Tohle bych dal jako vítězný.
1: Protože možná naši posluchačce nebude úplně nejlépe po takovéto inspiraci. Takhle, proti gustu žádný dešputát, jo, ale já bych do toho nešla.
2: Ne,
1: ale dobře, tak aspoň dáme cenu, tak teda, jo. Cena útěchy.
2: My vám moc krát děkujeme za vaše příspěvky, já si to dovedu živě představit, jako to těstičko, že s tím černým bezem, tam takhle prdneš mezi to, zapečeš
1: tak
2: to.
1: Tak dobrou chuť,
2: jo? Tak dobře, takže se nám ozvěte, milá Jitko, a my vám posíláme krásný dárek. Teď už Pavel Bobeš a Kalifornie. Hezký poslech, překačka Vláďa.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Byla pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva.

Motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus.

0: Pavel,
1: řekni to.
0: Já to řeknu.
1: Řekni to.
0: Kačka se mě tady snažila zmátnout, jo, protože Pavel, není to ani Pavel Bobeš, ani Pavel Bobek, ale byl to Pavel Dobeš, který nám zpíval o Kalifornii krátce před 10. hodinou.
1: Ale vždycky, ty ho máš totiž tak rád, že vždycky o něm řekneš, že se jmenuje Pavel Bobeš.
0: No, protože jsem rád četl němého popře, no.
1: On je takový Bobeš. Tak. No tak byl to Pavel Dobeš a myslím, že se s tím nesetkal poprvé s tímhle komolením jména. Tak my se omlouváme, ale nebylo to myšleno vůbec nijak zle, samozřejmě jenom v tom dobrém slova smyslu. Za chvilku je 10, tak si tady převezme žezlo náš kolega Milan Schmidt.
0: A doufám, že teď to nespletu, protože po 10. nás mimo jiné čeká kapela Rangers.
1: Rangers, si chtěl říct.
0: Ranger.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná obloha s teplotami 25 až 29 stupňů. Mírný severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Už za pár týdnů začne pro většinu dětí nejoblíbenější část roku, tedy letní prázdniny. Ale rodiče by se měli připravit na to, že například tábory oproti loňsku zdražily. A to až o 10%. A dražší budou podle odhadů ekonomů i dovolené. Příměstské tábory dnes běžně stojí 3 až 6 tisíc korun. Za pobytové tábory dáte většinou od 7 do 12 tisíc. Nová evropská směrnice o transparentnosti odměňování přinese revoluci v personální politice společností a firem. Podniky totiž budou muset zveřejňovat nástupní platy nebo informovat stávající pracovníky o průměrném výdělku na jejich pozicích. V případě velkých mzdových rozdílů pak budou firmám hrozit tvrdé pokuty. Co bude s restaurací Na nebozísku v Praze, to zjistil Honza Navrátil.
2: Hlavní město hledá nového nájemce restaurace Na nebozísku. Městská firma Trade Center Praha proto už vypsala výběrové řízení. Nový provozovatel by měl nahradit stávajícího, se kterým město loni ukončilo smlouvu a se kterým vede spor kvůli neochotě objekt vyklidit. Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. července. Praha vyloučila například provozování diskotéky, směnárny a nebo hazardu. Honza Navrátil, Praha.
1: Letiště Praha před sezónou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Blíže mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky a Viatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
0: Sport.
1: Pojďme na fotbal. Odvrátili přímý sestup na pražské Julisce. Teď ostravská cesta k definitivním udržení ve fotbalové lize vede přes Táborsko. Baník ho přivítá už zítra doma. Druhou dvojici tvoří moravský tandem Slovácko a Artis Brno. Zatímco v minulosti se barážové duely zpravidla odehrávaly ve čtvrtek a v neděli, letošní prolínací soutěž je rozprostřená do většiny dnů v tomto týdnu. Úvodní kola jsou naplánovaná na úterý a středu, odvety se hrají v sobotu a v neděli. Tolik fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak stařičkou, ale skvělou kešovku nám zaspíval Marty Stewart. Hey Porter, máme 10 hodin a k tomu 12 minut a Milan Schmidt vám přeje krásné pondělí s datem 25. května. Budeme hodně soutěžit v tomto týdnu, připravte se na to, kdo rád soutěží, přijde si na své. Budeme hodně hrát, což konec konců v rádiu není žádné překvapení a přineseme také nějaké zajímavosti a také pozvánky třeba na tu Láckou stezku a to už v této hodině. Takže příjemný poslech a pojďme za štěstím.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: Jak jsem slíbil, budeme soutěžit a budeme soutěžit s dlouholetou laserovou Estetic Profi každý den v Bleskovce právě v tomto čase a hned vám řeknu i o co budeme soutěžit, ale nejprve vám řeknu, že Estetic Profi je olejový dlouholetý nátěr na dřevo se speciálním alkydem a UV filtrem, obohacený o přísady odpuzující vodu a prodlužující životnost nátěru. Životnost až na 20 let je ověřena akreditovanou laboratoří, no a je to vlastně první česká dlouholetá olejová lazura, je určena k nátěrům dřevěných staveb a ostatních venkovních dřevěných prvků. Tak a vy můžete volat na číslo 210 323 333, pokud chcete vyhrát a budeme soutěžit o přednabitou kartu na nákup PHM u čerpacích stanic a to v hodnotě 3000 korun. Tak to vůbec není špatné, to je pořádná nádrž, takže pojďme na to, kdo se dovolá jako první. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se.
1: Tak dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
2: Martin.
1: Martin, Martine, a odkud voláte, jestli se mohu zeptat?
2: Sosnová u České Lípy.
1: Od České Lípy, dobře. Takže poslouchejte pozorně první, nebo respektive otázku, která je první v tomto týdnu a která vám může otevřít cestu k výhře. Jak dlouho ochrání dřevo venku proti vlivům počasí česká dlouholetá lazura Estetic Profi? A mám tu tři možnosti. Je to za A 5 let, za B 10 let, za C 20 let. Tak co myslíte? Martine?

Dlouholetá lazura, která chrání dřevo venku až 20 let, to je ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíte pořád dokola natírat. Žádejte u svých prodejců barev. Estetic Profi.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Také dopravní informace nás zajímají. Koukám na kole a vidím, že problém máme na trati 027 Starkoč Broumov. V úseku Meziměstí Broumov je zavedena náhradní autobusová doprava. Počítejte s tím. Mám tu zprávy i z dálnic také. Tam to není úplně bez problému. D4 ve směru na Prahu na 54,5 km hlásí havarované vozidlo. D1 exit 260 nájezd směr Ostrava. Probíhá vyšetřování nehody, pohybují se lidé po vozovce, takže dávejte pozor, ať se to nějak nekomplikuje. A D1 ještě jednou 366. kilometr ve směru na Katovice, tedy na Polsko. Je tam havárie nákladního osobního auta. Na místě už je policie. Je to neprůjezdné pro nákladňáky, takže i tam počítejte s tím, že se vytvoří nějaká ta kolona. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Ahoj kamarádi, tady je zde návřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: Každý z nás má svoje oblíbené písničky, které osvěží paměť a probudí vzpomínky.
3: Jestli pak víš, že se o tobě mi to...
2: Na velkou lásku, na nezapomenutelné léto.
4: Léto je blíž, má duši čistou.
2: Na kamarády a přátelé.

0: Taková kouzla umí písničky, které s vámi prošly životem.
1: Teď už dobře to ví.
0: Taková kouzla umí Country Rádio. Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: No hurá, konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
4: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country Rádio.
5: Včera jsem se vracel z

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte. Dnes

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, dnešní tip na toulání bude na Portmoneum, muzeum Josefa Váchala v Litomyšli. Josef Váchal vynikal především jako grafik a tvůrce knih na ručním papíru, které pojímá jako svébytný umělecký artefakt. V domku svého přítele Josefa Portmana vyzdobil Váchal také dvě místnosti a nábytek. V 90. letech byl dům Josefa Portmana, který Váchal nazýval Portmoneem, díky nakladatelství Paseka zachráněn a zrestaurovan. Pro veřejnost byl otevřen v červnu 1993. Váchalova vize se tak stala skutečností. Jeho nástěnné malby v Portmoneu jsou s tak složitou strukturou, že je velmi těžké jednoduchým způsobem je popsat. Na první pohled to je naprosto nesourodá směsice námětů a malířských stylů, která ale má svoji vnitřní logiku a kterou nelze dešifrovat bez znalosti celého Váchalova díla. Malby jsou protkány desítkami významových a přímých citací z jiných umělcových děl. Jedná se vlastně o jakýsi orbis pictus Váchalova duševního života a uměleckých názorů. Muzejníci v roce 2017 vytvořili novou stálou expozici, která představuje tři otce Portmonea. Tedy majitele domu a objednatele maleb Josefa Portmana, výtvarníka Josefa Váchala a právě Ladislava Horáčka. Ten počátkem 90. let dům koupil jako ruinu od Národní galerie. Váchalovo dílo totiž postupem času chátralo a zvláště negativně se na stavu domu podepsal požár v 70. letech. Pan Ladislav Horáček ze svých prostředků celý dům opravil a otevřel v něm muzeum Josefa Váchala. V roce 2021 získalo muzeum vzácný exemplář číslo 2 knihy Satanů, která se zrodila pouze v 17 kusech. Cenou knihu ozvláštňuje celostránkové akvarelové ex libris Váchalovy přítelkyně Anny Mackové. V muzeu lze zakoupit pohlednice a knihy o Josefu Váchalovi a jeho tvorbě. Více informací o Portmoneu najdete například na webu kudyznudy.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Skvělý muzikant a dobrý parťák Tony Joch a jeho přátelé Modré nebe, písnička, která nám teď tady sedne jako zadek na hrnec, protože skutečně máme krásné modré nebe, je tady prakticky letní počasí. No, konec konců to potvrdí i předpověď, kterou už má připravenou Tomáš Adamec. No a v souvislosti s tím se také nechte pozvat na nějakou tu akci, protože po 11. hodině nás čekají kulturní tipy. V té příští hodině všechno zahájí Michal Tučný a Greenhorni a naprostá klasika Blízko Little Big Hornu. Já vám přeji krásné dopoledne s datem 25. května a hezký poslech.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasná obloha s teplotami 25 až 29 stupňů. Mírný severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Ústecký kraj si letos připomíná 900 let od bitvy u Chlumce a 600 let od bitvy u Ústí nad Labem, zvané též bitva na Běhání. A kdo chce, může být u toho 6. června u jezera Matilda. Dobovou atmosféru navodí historický festival, jehož součástí budou rekonstrukce obou bitev, představení katovského řemesla, ale i středověké tržiště s řemesly a kuchyní. Chybět nebude ani přehlídka dobových zbraní, hudba nebo divadlo pro děti. U jezera Matilda 6. června byste tedy určitě neměli chybět. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí, Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Tam, kde leží Little Big Horn.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na skvělý koncert a na telefonu je paní Jitka Bláhová. Já vás tímto zdravím, Jitko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak vy nás pozvete, jak je u vás zvykem, na krásný koncert, takže povídejte, kdy kam můžeme vyrazit a na co?
2: Ráda bych všechny pozvala na jedno z nejkrásnějších míst v Praze, na Pražský Vyšehrad, konkrétně na jeho letní scénu, kde proběhne 28. května koncert skupiny Razam a zpěvačky Ivy Marešové. Tato akce bude jako jeden z prvních open air koncertů v Praze, který jsme pojali nejenom jako takovou oslavu

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Hrál jen potichu a jemně starý chlap ten, co je ve mně. Prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.
2: Dřív než rychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na další dopravní informace. Nesmíme ani dnes zapomenout na nějaké ty polodenní výluky, jestli nějaké najdeme. A týká se to vlastně jen úseku Žďárec u Skutče Hlinsko v Čechách. To je teď již jediná polodenní výluka, která se dotýká dnešního dne. A jediné místo, kde byste v rámci polodenních výluk měli dnes mezi 8 a 16 hodinou přesedat na autobusy. Koukám i na dálnice D2, hlásí problém na 1,5 km ve směru na Brno. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, jsou tam v sobě dva osobáky. D55, 22,5 km ve směru na Olomouc, i tady je problém, v jízdním pruhu leží přepravka, objíždějte opatrně. D4 ve směru na Písek, 74. km havarované vozidlo, projíždějte opatrně. D1, 366. km ve směru na Polsko, na Katovice, je tam v sobě nákladák a osobák, i tady buďte opatrní. Ještě jednou D1, exit 260, nájezd směr Ostrava, probíhá tam vyšetřování nehody. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam. Od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam. Každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam. Na Country Rádiu.

0: To dopoledne Peláší, už je 11 hodin 46 minut před námi ještě Vladimír Hrubec a Bonanza, dáme si určitě i Johnnyho Cashe a snad stihneme i Copáky, ale také pro vás mám pozvánku na zítřejší ráno, vlastně ne já, ale Kačenka, která vás pozve na to, co můžete slyšet zítra v úterý mezi 6 a 10 hodinou. Takže Kačko, ahoj, je to tvoje.
1: Krásné pondělí, kamaráde. Hezké vysílání, Milane. Zítra si mezi 6 a 10 hodinou budeme povídat o srnčatech, o těch malých drobečcích, kteří právě zítra podle mysliveckého kalendáře maminky uloží do trávy. Mnohdy do polí a půjdou se napást. Co všechno se jim může stát a jak se zachovat, pokud takového malého drobka v trávě najdete, tak to vám povíme právě v úterý mezi 6 a 10 na Country Rádiu. Moc se na vás těšíme. Hezký start nového pracovního týdne, přeje Kačka s Vláďou.
2: Nosí bloudky

Si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

provedl mě domem. Nikde kousek zdiva, všude samej pražec. Jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a mě.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

0: No, tak tohle byl skvělý cop ve vysílání Country Rádia. Mimochodem, copáky uvidíme i na fontáně. Já se k tomu dnes ještě budu vracet, ale pokud vyrazíte na pražskou fontánu, můžete se na tuhle tu plzeňskou partu s Míšou Leichtem v čele určitě těšit. Na co se můžete těšit dál? Teď za chviličku už další zprávy Country Rádia a taky předpověď počasí. No a pak nás čeká taková ta pravidelná soutěž v poledním menu, ve které i dnes bude odměnou pro toho, kdo správně odpoví na to, co ukrývají tři písně, voucher na streamovací službu, která vás baví, tedy voucher na Prima Plus Premium na 12 měsíců. Tak kdo rád sleduje třeba seriály, třeba detektivky a hezké pořady na Prima Plus, tak ať poslouchá a kdo ví, možná na dalších 12 měsíců bude vystaráno. Teď už si pojďme dát slibovanou předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasná obloha s teplotami 25 až 29 stupňů. Mírný severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Vyrazíme na oběd, protože cena průměrné obědové nabídky u nás poprvé překročila 200 korun. Restaurace dál zdražují kvůli surovinám i vyšším platům. Lidé proto častěji řeší problém, kam půjdou na oběd, zda si odepřou polévku a nebo si dají třeba jen poloviční porci. Hranici 200 korun za oběd překračují Praha, Brno, Liberec nebo třeba Plzeň. Nejlevněji se lidé nají ve Zlíně nebo Olomouci. Ceny rekreačních nemovitostí se před začátkem letošní chatové sezony výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se prodávají v průměru za 3 miliony 300 tisíc korun. Je to ve srovnání s koncem loňského roku o 5% levněji. Meziročně ale ceny vzrostly o 3%. Nejvíce letos rostly ceny chat v okolí Prahy. Důvodem je větší nabídka chat a zahradních domků. Lidé si stěžují na hluk z dálnice D8. Blíže náš kolega Luboš Dvořák.
2: Obyvatelé Nové Vsi na Mělnicku si dlouhodobě stěžují na hluk z dálnice D8. Situaci měla zlepšit výstavba protihlukových stěn v úsecích Nová Ves a Letčice. Ta se však opět odkládá, přestože bylo v polovině února vydané pravomocné stavební povolení. Po přehodnocení priorit staveb financovaných státem zatím nemá zelenou. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: S teplým počasím lidé také vyrazí k vodě, třeba na Lipno s karavanem.
3: My na léto připravujeme doplnění v Království lesa, kde bude nově kuličková dráha pro naše klienty, zároveň ale investujeme i třeba do štelplaců, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro cyklisty, které bude vlastně tam, kde ti, kteří Lipno znají, vědí, že je tam Fox Park v zimě, tak tam vznikne vlastně skill centrum pro malí děcka, který se tam budou seznamovat s tím, jak jezdit na bajku.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Velké Británie prohráli na mistrovství světa v Curychu s Lotyšskem 0-6 a po roce sestoupí zpět do skupiny A divize 1. Před dnešním posledním zápasem s Německem zůstávají bez bodu a ztrácejí v tabulce skupiny A 3 body na Maďarsko, kterému podlehli 0-5. Lotyši jsou z 9 body ze 6 utkání čtvrtí a mají nakročeno k postupu do čtvrtfinále. No a Slovensko si v boji o čtvrtfinále nepolepšilo a podlehlo Kanadě 1-5. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

No, další skvělá cover verze v podání Pavla Bobka. Milan Šmid vám přeje příjemný poslech, je tady polední menu, takže dobrou chuť k obědu také. No a teď vítám všechny, kteří rádi soutěží, protože před námi jsou tři písně. Mirek Hofman, Eliška Kotlínová a Naděja Urbánková budou zpívat svoje písničky, ve kterých náš hudební dramaturg opět ukryl nějaké to téma, které je společné, vy ho máte najít. A ten, kdo ho najde, tak získá ten slibovaný voucher na sledování streamovací služby Prima Plus. No, o co jde? Jde o to, že nejen tedy krásný seriál, který začal na konci minulého týdne, ale i další programy můžete sledovat, pokud patříte k příznivcům tedy seriálů a hezkých programů televize Prima. Momentálně se zabýváme a hovoříme o další detektivce, jejímž hlavním hrdinou je Adam Wolf, hraje ho Vojtěch Dyk a jde o zkušeného policistu z Národní protidrogové centrály, uzavřeného samotáře s pevným morálním kompasem. Ten v minulosti přišel o blízkého kolegu, se kterým sloužil na protidrogovém oddělení, který zemřel během zásahu, kterého se Adam nezúčastnil, přestože měl. Tak, a to je takový ten úvod do atmosféry toho, co vás čeká v tomto seriálu. Kdo má rád detektivky, neměl by si nechat ujít. Teď už tedy poslouchejte tři písničky, které vám možná otevřou cestu nejen k této detektivce, ale i k dalším skvělým pořadům, které pro vás televize Prima připravuje. Tak, Mirek Hofman, Žádnej vlak.

0: No, 12 hodin 19 minut, to je teď aktuální čas a znamená to, že přesně v tomto čase někoho obdarujeme, i když on to nebude jen dárek, ona to bude výhra, takže zasloužený dárek. Pro někoho z vás na telefonu 210 323 333 se totiž otevírá možnost získat jeden z těch voucherů, o kterém je řeč. Voucher, který je na sledování streamovací služby Prima Plus a já myslím, že je to hezká cena, Prima Plus Premium na 12 měsíců pro toho, kdo správně odpoví na otázku, která zní, co bylo společným tématem právě dohraných písní. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, tady Pepa.
0: Dobrý den, Pepo, zdravím vás. Tak co bylo společným tématem?
1: Nebyly to ty týdny.
0: Týdny?
1: No.
0: Ne. Ne, Pepo, týdny to nebyly. Je to, nejste úplně jakože vzdálený, ale nejsou to týdny, nejsou.
1: Láska.
0: Ne, vůbec, ne. Jdete špatným směrem. Příště, Pepo, mějte se hezky, naschle. Tak další, pojďme, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Chci samozřejmě přesnou odpověď, protože cena je hodnotná, takže já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, Milanko, Vlaďka.
0: Dobrý den, Vlaďko, já vás zdravím. Povídejte, co bylo společným tématem těch třech písní. Jak to vidíte vy?
2: Domnívám se, že čekání.
0: Velmi správně, čekání. Dokázala byste třeba i specifikovat, co už je mimo soutěž, jaké to bylo čekání? No, nebudu vás trápit, dlouhé.
2: Čekání.
0: Dlouhé čekání.
2: Na milou, na milence.
0: Jasně.
2: Na jízdem. Kterou mám ráda.
0: Jasně, je to tak, je to čekání, já vás nebudu trápit. Chtěl jsem říct jenom, že to bylo dlouhé čekání, což byla vlastně narážka na poslední písničku Naděje Urbánkové, dlouhé ano. Týdny čekání, přesně tak se jmenovala. Tam Pepa zkusil ty týdny, nebyl daleko, ale mě šlo především o to čekání, protože čekal tam na vlak v té první písničce, čekala taky Eliška Kotlínová, až si ji odvezou mimozemšťani, no a pak taky ještě tedy dlouhé týdny čekání Naděje Urbánkové. Já vám gratuluju, Vlaďko. Vydržte chviličku, řeknu vám,
2: děkuju,
0: co a jak. Není vůbec zač, neutečte nikam. Tak přátelé, tím je to rozštípnuto všechno. Ano, bylo to dlouhé čekání pro dnešní den. Soutěžit budeme v poledním menu opět zítra. Teď vám přeji dobrou chuť a užijte si třeba taky, kromě jiných interpretů, i Věru Martinovou.
3: Polední menu na Kant.

0: Také dnes v poledním menu otevírám kalendář a koukám na 25. květen, no a svátek slaví dáma s nádherným jménem Viola. Jednak tedy její jméno připomíná krásný smyčcový hudební nástroj, který vyluzuje nádherné tóny, a potom je to také ženské jméno latinského původu, které v překladu znamená fialka, a to je také moc roztomilé. Tak jestli nějakou Violu znáte, nezapomeňte na ní s gratulací, my jako obvykle posíláme hezkou písničku.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Je tady pozvánka na večerní speciál a dnes vás opět velmi rád zvu na Srdcem v country, i když v repríze, ale pokud jste neslyšeli premiéru v úvodu měsíce května, pak doporučuji určitě poslouchat v 19 hodin Country Radio, protože si můžete znovu poslechnout moje povídání s Pavlem Žalmanem Lhonkou. A bylo to moc příjemné, moc milé a kromě toho, že jsme vzpomínali a plánovali, tak jsme také poslouchali nové písničky z jeho nového alba. A je skvělé, už jsme ho mimochodem také představili ve vysílání Country Radia. Tak pokud máte v tomhletom mezery, tak dnes mezi 19. a 20. Srdcem v country se Žalmanem.
1: Telegram s adresou svět,

0: Polední menu právě teď končí, před námi je 13. hodina, takže jako obvykle vám přeji dobrou chuť, pokud stále ještě obědváte, no a zvu vás jednak tedy na předpověď počasí a na další zprávy Country Rádia, ale také na další hodinku, kterou zahájí Texmeni s Vráťou Vyskočilem a Mirek Paleček, na kterého se mimochodem těšíme také na parníku Country Rádia už tento týden. K tomu se ovšem ještě dostanu během právě té následující hodiny, takže hezký poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Zítra bude pokračovat slunečné počasí s letními teplotami. Bude jasno až skoro jasno a teploty 26 až 31 stupňů.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Už za pár týdnů začne pro většinu dětí nejoblíbenější část roku, tedy letní prázdniny. Ale rodiče by se měli připravit na to, že například tábory oproti loňsku zdražily. A to až o 10%. A dražší budou podle odhadů ekonomů i dovolené. Příměstské tábory dnes běžně stojí 3 až 6 tisíc korun. Za pobytové tábory dáte většinou od 7 do 12 tisíc. Nová evropská směrnice o transparentnosti odměňování přinese revoluci v personální politice společností a firem. Podniky totiž budou muset zveřejňovat nástupní platy nebo informovat stávající pracovníky o průměrném výdělku na jejich pozicích. V případě velkých mzdových rozdílů pak budou firmám hrozit tvrdé pokuty. Co bude s restaurací Na nebozísku v Praze, to zjistil Honza Navrátil.
2: Hlavní město hledá nového nájemce restaurace Na nebozísku. Městská firma Trade Center Praha proto už vypsala výběrové řízení. Nový provozovatel by měl nahradit stávajícího, se kterým město loni ukončilo smlouvu a se kterým vede spor kvůli neochotě objekt vyklidit. Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. července. Praha vyloučila například provozování diskotéky, směnárny a nebo hazardu. Honza Navrátil, Praha.
1: Letiště Praha před sezónou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Blíže mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
0: Sport.
1: Pojďme na fotbal. Odvrátili přímý sestup na pražské Julisce. Teď ostravská cesta k definitivním udržení ve fotbalové lize vede přes Táborsko. Baník ho přivítá už zítra doma. Druhou dvojici tvoří moravský tandem Slovácko a Artis Brno. Zatímco v minulosti se barážové duely zpravidla odehrávaly ve čtvrtek a v neděli, letošní prolínací soutěž je rozprostřená do většiny dnů v tomto týdnu. Úvodní kola jsou naplánovaná na úterý a středu, odvety se hrají v sobotu a v neděli. Tolik fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.

Přeji vám krásné odpoledne, tohle byl Mirek Paleček, Nesnaž se utéct. A Mirka Palečka můžete slyšet také na parníku Country Rádia, to už tento týden, i když tady je to samozřejmě v uvozovkách, protože slyšet ho mohou ti, kteří si koupili včas lístek, je totiž vyprodáno. Ale nebuďte smutní, pokud jste chtěli vyrazit na Mirka Palečka, jsou ještě další možnosti, jedna z nich je 21. července a tam ještě nějaké volné lístky jsou. A pak, jestli se nepletu, také 20. září od 14 hodin, to už je nedělní podzimní plavba, i tam bude Mirek Paleček a i tam se dá ještě nakupovat. Jestli nechcete čekat až do července na Mirka Palečka, pak ještě v červnu máte možnost s námi vyrazit na Pavlínu Jíšovou a Bohadlo Trio, anebo třeba na Honzu a Jindřišku Brožovi z Devítky, anebo třeba na Jindru Kejaka. Takže výběr na našich stránkách stále ještě je, koukněte se na www.countryradio.cz a poplujte s námi na hezkou plavbu.

Iránský rozmar paměti zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

0: Rokem Country Rádia.
1: Po nějaké době volám do country klubu v Rosochatci. Na telefonu je Dáša, kterou tímto zdravím. Ahoj.
2: Čauky mňauky, Milane, já tě také moc zdravím a zároveň zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak na co nás tentokrát, Dášo, pozveš?
2: No, takže zvu vás k nám do našeho country klubu v Rosochatci. Najdete ho na spojovačce mezi Havlíčkovým Brodem a Chotěboří. A je to na akci, která se koná 30.5.2026 od 18 hodin a přijedou k nám dvě skvělé kapely, a to Pavel Kaiser Band a Terasa z Přibyslavy.
1: Tak Pavla Kaisera známe dobře samozřejmě, protože jednak to je náš bývalý kolega, navíc jeho písničky hrajeme i tady u nás v Country Rádiu, takže Pavel Kaiser Band, to je jasné. Druhou kapelu si říkala?
2: To je Terasa z Přibyslavy, je to takový zvláštní název kapely, ale jsou úžasní. Hrajou country, samozřejmě i převzaté skladby od kapel a tak dále, takže jsou dobří.
1: Podle toho, co říkáš, tuším, že to bude i taneční večer, takže všichni by si měli vzít pořádnou obuv a dát si něco dobrého, aby měli dostatek sil. Jednou nám zopakuj tedy, kdy máme na akci dorazit.
2: Takže je to 30.5.2026 od 18 hodin, Country Club v Rosochatci. A další informace o našich akcích naleznete na www.kk.countryclub.cz. Těšíme se na vás a loučím se s naším klubovým pozdravem. Čauky mňauky.
1: Děkujeme za pozdrav, měj se hezky, děkujeme i za pozvánku a těším se na slyšenou příště. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Pojďme se podívat na koleje, tak jako vždy na trati 001 úsek Ostrava hlavní nádraží Bohumín se řeší následky vykolejení z vlaku. Týká se to velkého počtu vlaků a za tímto úsekem, tedy za úsekem Ostrava hlavní nádraží Bohumín, lze očekávat zvýšené zpoždění vlaků. Není to tedy žádná velká tragédie, 5 až 10 minut, ale přeci jen, jak říkám, dotýká se to velké spousty vlaků. Na kolejích ještě chviličku zůstávám, protože stále ještě platí i další problém, a to na trati 130 Kadaň předměstí Děčín hlavní nádraží. Kadaň Prunéřov, Kadaň předměstí, tam se porouchalo vozidlo a znamená to odřeknutí vlaku v tomto úseku, tedy některých vlaků, takže sledujte pokyny dopravce. A teď se pro vás dívám na dálnice D3, 106. km ve směru na Prahu, silnice uzavřena, došlo tam k nehodě nákladního a osobního auta, počítejte s větším zdržením. To je zatím asi taková ta nejzávažnější informace, která momentálně přišla. Mám tu zprávy ovšem i z dálnice D1, kde mám určitá varování. Jednak tedy pozor na kolonu mezi 212. až 207,5 kilometrem ve směru na Brno a také pozor na porouchané vozidlo, které se nachází na 87. kilometru ve směru na Prahu. Je to dodávka s poruchou. Tolik tedy D1 a koukám ještě také i na další frekventovanou dálnici, kde se nám tvoří často kolony, a to je D5. Ani dnes to nebude asi jinak. Na 6. kilometru ve směru na Plzeň, ale teď na výjezdu z Prahy překáží odstavené osobní auto. Jinak ale pochopitelně na těch 5 až 6 kilometrech obousměrně je poměrně dost hustý provoz, takže se na to připravte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Já už jsem vás v této hodině pozval na parník Country Rádia a můžete se kdykoliv podívat na naše stránky a hledat další plavby, ještě jich před námi opravdu dost a dost, ale nezapomínejte také, že tu máme další akci, na kterou vás zveme a která je také luxusní, a to jsou fontány. I letos skvělý program připravený jak v Praze, tak v Brně, tak v Ostravě a návštěvníci se mají na co těšit. I když bohužel neubráníme se některým nepříjemnostem, například nám onemocnil Roman Horký a ze zdravotních důvodů nebude moci vystoupit. Tak to je nám líto, Romane, brzy se uzdrav, ale mám dobrou zprávu pro všechny, kteří na fontánu chtějí vyrazit. Místo Romana Horkého přijde další skvělá kapela, kterou máme tady u nás v Country Rádiu opravdu rádi, a to je Míša Leicht a COP. Tak to je pozvánka pro všechny příznivce COPu a Míši Leichta na fontánu a teď už pojďme za další muzikou.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Jdeme do finále hodiny mezi 13. a 14. a než si dáme další předpověď počasí a také pozvánky za kulturou, tak pozvánka na zítřejší ráno. Tady moji ranní kolegové pro vás něco připravili.
1: Krásné pondělí, kamaráde. Hezké vysílání, Milane. Zítra si mezi 6. a 10. hodinou budeme povídat o srnčatech. O těch malých drobečcích, kteří právě zítra podle mysliveckého kalendáře maminky uloží do trávy. Mnohdy do polí a půjdou se napást. Co všechno se jim může stát a jak se zachovat, pokud takového malého drobka v trávě najdete, tak to vám povíme právě v úterý mezi 6. a 10. na Country Rádiu. Moc se na vás těšíme. Hezký start nového pracovního týdne přeje Kačka s Vláďou.
2: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Zítra bude pokračovat slunečné počasí s letními teplotami. Bude jasno až skoro jasno a teploty 26 až 31 stupňů.
3: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
4: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

Ahoj kamarádi, tady je zde nás Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Ústecký kraj si letos připomíná 900 let od bitvy u Chlumce a 600 let od bitvy u Ústí nad Labem, zvané též bitva na Běháni. A kdo chce, může být u toho 6. června u jezera Matilda. Dobovou atmosféru navodí historický festival, jehož součástí budou rekonstrukce obou bitev, představení katovského řemesla, ale i středověké tržiště z řemesly a kuchyní. Chybět nebude ani přehlídka dobových zbraní, hudba nebo divadlo pro děti. U jezera Matilda 6. června byste tedy určitě neměli chybět. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí, Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev.

Čeká nové struny, špatný flek. Já mám flek dobrý, takže si s vámi mohu užít další hodinku s Country Rádiem a mohu vás také pozvat na to, co nás čeká. Kromě tulácké stezky, která pravidelně mezi 14. a 15. hodinou bývá, také kukátko Country Rádia, které bude informací ze Zlína, zajímavou informací. No a nebude chybět muzika, kterou zajistí Robert Křesťan, Hobousáci, Fade Hill, Michal Tučný, Petr Novák a nebo Johnny Cash. Krásné odpoledne přeji.

0: rokem Country Rádia.
1: Já volám po nějaké době do Zlína, konkrétně do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a na telefonu mám paní Sylvii Lečíkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Lečíková, já jsem si přečetl, že jste vlastně v květnu přišli s takovou novinkou pro svoje návštěvníky, tak řekněte, o co konkrétně jde.
2: My jsme od května konečně zavedli online předprodej vstupenek na dvě naše asi nejžádanější nabídky. Jedna je komentovaná prohlídka 21. budovy alias Baťova mrakodrapu,
1: ano.
2: A druhá je komentovaná prohlídka hradu Malénovice.
1: Vy jste začali vlastně s touhletou online rezervací nebo online předprodejem vstupenek někdy na začátku května, tak jak to probíhá? Osvědčilo se to? Byl to dobrý nápad?
2: Zatím to vypadá, že na to návštěvníci slyší, protože je vidět, že se objednává těch nabízených časů a budem doufat, že se to počasí zajede natolik, že to bude úplně běžné a nikoho to nebude vyvádět z míry, což se dneska ještě, přiznejme si teda, občas stane.
1: Ano, je to tak, jak říkáte. Na druhou stranu musím říct, že někdy člověk dostane náladu prostě vyrazit někam ze dne na den, z hodiny na hodinu a na online rezervaci není čas. Je to tak, chápu to dobře, i když přijdeme bez rezervované vstupenky, takže je možnost si prohlédnout zrovna tyhle ty dva okruhy?
2: Ta možnost zůstává, pokud ten online okruh není vyprodaný.
1: Jasně.
2: Tak vždycky zůstávají ta volná místa v nabídce a doprodávají se přímo na kase. A kromě toho pochopitelně na hradu Malénovice máme i možnost nekomentovaných prohlídek, kdy tam máme úplně zbrusunové expozice, kam může jít návštěvník bez průvodce. Takže kdyby jo, už se nezadařilo, tak nabídka tady je. A ve Zlíně zase, pokud by byl vyprodaný mrakodrap, zase je tu expozice Princip Baťa, kam se lze uchýlit i bez předchozích rezervací.
1: V žádném případě tedy nepojedeme k vám zbytečně. Já vám moc děkuji za informace. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Naschledanou a krásný den všem posluchačům i vám.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech.

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrážíš.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Poslechněte si kratičké dopravní informace. Z polodenních výluk vybírám pouze Žďárec u Skutče, Hlinsko v Čechách. Tam budete do 16. hodiny přesedat na autobusy. Pokud jdete po D3, dávejte pozor na 106. kilometru ve směru na Prahu. Tam došlo k vážné dopravní nehodě. Nákladák a osobák tam havarovali. Vyšetřuje se to. Tam se zdržíte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, dnešní tip na toulání bude na Portmoneum Muzeum Josefa Váchala v Litomyšli. Josef Váchal vynikal především jako grafik a tvůrce knih na ručním papíru, které pojímá jako svébytný umělecký artefakt. V domku svého přítele Josefa Portmana vyzdobil Váchal také dvě místnosti a nábytek. V 90. letech byl dům Josefa Portmana, který Váchal nazýval Portmoneem, díky nakladatelství Paseka zachráněn a zrestaurovan. Pro veřejnost byl otevřen v červnu 1993. Váchalova vize se tak stala skutečností. Jeho nástěnné malby v Portmoneu jsou s tak složitou strukturou, že je velmi těžké jednoduchým způsobem je popsat. Na první pohled to je naprosto nesourodá směsice námětů a malířských stylů, která ale má svoji vnitřní logiku a kterou nelze dešifrovat bez znalosti celého Váchalova díla. Malby jsou protkány desítkami významových a přímých citací z jiných umělcových děl. Jedná se vlastně o jakýsi orbis pictus Váchalova duševního života a uměleckých názorů. Muzejníci v roce 2017 vytvořili novou stálou expozici, která představuje tři otce Portmonea. Tedy majitele domu a objednatele maleb Josefa Portmana, výtvarníka Josefa Váchala a právě Ladislava Horáčka. Ten počátkem 90. let dům koupil jako ruinu od Národní galerie. Váchalovo dílo totiž postupem času chátralo a zvláště negativně se na stavu domu podepsal požár v 70. letech. Pan Ladislav Horáček ze svých prostředků celý dům opravil a otevřel v něm muzeum Josefa Váchala. V roce 2021 získalo muzeum vzácný exemplář číslo 2 knihy Satanů, která se zrodila pouze v 17 kusech. Cenou knihu ozvláštňuje celostránkové akvarelové ex libris Váchalovy přítelkyně Anny Mackové. V muzeu lze zakoupit pohlednice a knihy o Josefu Váchalovi a jeho tvorbě. Více informací o Portmoneu najdete například na webu kudyznudy.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Country Radio. Nejvíc country.

0: Tak to bychom měli, přátelé, je tady 15. hodina, je tady Miloš Keller, takže Milan Schmidt vám přeje hezké odpoledne, loučím se s vámi, i když nezapomeňte, že dnes v 19 hodin si můžete poslechnout reprízu pořadu Srdcem v country, květnového pořadu, a to byl vzácným hostem Pavel Žalman Lohonka, bylo to moc pěkné povídání, takže pokud jste neslyšeli v premiéře, doporučuji. Nejde jenom o to, co bude říkat, ale také co bude zpívat, protože sebou přinesl z Brusu nové album, které natočil ke svým 80. a z něj si budeme hrát. Tak nezapomeňte v 19 hodin. Jinak vám teď už přeji krásné odpoledne s Milošem Kellerem a těším se na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Mějte se moc hezky. Předtím ovšem, než Miloš usedne k mikrofonu, tak ještě Tomáš Adamec, předpověď počasí a další zprávy.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Zítra bude pokračovat slunečné počasí s letními teplotami. Bude jasno až skoro jasno a teploty 26 až 31 stupňů.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ceny letenek stále rostou. Zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun, letos je jedna o 500 korun vyšší. Letecké palivo totiž na začátku blízkovýchodního konfliktu zdražilo o více než 70%. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie a také Řecko. Ujíždění policejním hlídkám už nebude jen banálním přestupkem, ale tvrdě trestaným zločinem. Novela trestního zákoníku dává navíc soudům do rukou zbraň, které se piráti silnic bojí nejvíce. Možnost trvale jim zabavit auto, i když formálně patří někomu jinému. Pokud cestujete vlakem, rozhodně se vám hodí následující informace.
2: Výluka na železnici mezi Kolínem a Prahou je zatím ve stádiu příprav. Ovšem cestující mezi dvěma východočeskými metropolemi čekají komplikace v dopravě. V noci začala dvoudenní nepřetržitá výluka v úseku Pardubice centrum Hradec Králové hlavní nádraží. Všechny vlaky nahradí autobusy se změnou nástupních míst. Luboš Dvořák, Východní Čechy.
1: O nové takzvané školní ulici teď Luděk Savana Urbánek.
3: Ve Žďáru nad Sázavou nebude možné před začátkem vyučování zajíždět autem před žádnou základní školu. Od června město tento režim zavede také v Komenského ulici u dvou základních škol, aby zvýšilo bezpečnost dětí a sklidnilo dopravu. Na změny chce město upozornit také v netradiční akci Asphalt Art. Ta proběhne hned 1. června právě v Komenského ulici. Luděk Savana Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Páté kolo nadstavbové části nejvyšší soutěže přineslo ve skupině o titul snadnou výhru Slávie, která se s mistrovskou sezonou rozloučila skalpem Plzně 3-0. Sparta otočila utkání s Hradcem Králové a zvítězila 2-1. Severočeské derby vyznělo pro Jablonec. Přehrál Liberec 2-1. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio. Do neklidné doby.

Pondělí na začátku týdne jako úvodní den dalšího pracovního týdne nebývá obvykle moc oblíbeno, ale s Country Rádiem to určitě bude o něco snazší. No a kromě toho už máme odpoledne, tak jste si na to pondělí mohli zvyknout. No, o to, aby se vám to pondělí líbilo, tak o to se starají třeba Spirituál Quintet nebo Petr Kocman. Ti právě dohráli a dospívali. Petr Kocman si s vámi bude večer také povídat a bude vybírat muziku, ale to moc předbíhám. Teď tady bude Karel Kryl, Mirek Hoffman, Everly Brothers, Naďa Urbánková, Kameloti nebo Obtropáci, nebude chybět kulturní pozvánka dokonce na dnešek a na zítřek a také dopravní informace v půl. Vaším společníkem až do 18. hodiny bude Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční

si něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to o tu procenu pětky. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

charakteru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Rokem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď David Benda, český hudebník, skladatel a světový šampion ve hře na pětistrunné banjo. Z muzikantů, které znáte z vysílání Country Rádia, spolupracoval například s Radimem Zenklem, Ondrou Kozákem a podobně. V tuhle chvíli ale má také kapelu, která se jmenuje Sevastelar. Já vás zdravím, dobrý den a poprosím, představte váš projekt.
2: Krásný den do Country Rádia všem posluchačům. Takže jmenuji se David Benda a rád bych vám představil skupinu, která vystupuje pod názvem David Benda and Sevastelar. Je to taková multižánrovější kapela samozřejmě, vycházíme všichni z kořenů, který máme bluegrassový a country a folku. A na co bych vás chtěl pozvat, tak je určitě koncert v Brně ke Kouřícímu králíkovi, který se bude konat 25. května v pondělí od 20 hodin a hned druhý den do Zelenáčovy šopy ve Zlíně, kde budeme hrát taky od 20 hodin, tuším.
1: Najdou se nějaké informace o těchto koncertech a vůbec o vaší kapele také na webových stránkách?
2: Ano, ano, určitě pro veškeré informace mrkněte na davidbenda.com a v sekci akce máme všechny možné koncerty, kde nás můžete letos ještě vidět.
1: Takže 25. u Kouřícího králíka v Brně a 26. v Zelenáčově šopě ve Zlíně vystoupí David Benda and Sevastelar. Já za tuhle pozvánku děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Moc krát vám děkuji a mějte se krásně, všem přeju krásný, skvělý den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Půl čtvrté, čas pro dopravní informace na Country rádiu. D1 z Ostravy do Brna, několik problémů. 344. kilometr, tam omezení a tvoří se kolona. No a potom na dojezdu do Brna je kolona od 212. kilometru. Počítejte s tím, že pojedete do Brna k omezení zhruba půl hodiny. Pražský okruh D0 od D1 k D7 se regulují vjezdy do obou tunelů. Na 17. kilometru je navíc nehoda, počítejte s kolonou už od Jesenice. A ještě 13. Chomutov Karlovy Vary u Stráže nad Ohří je momentálně neprůjezdná kvůli vážné dopravní nehodě. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je parádka.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

Tohle byl Billy Joe Shaver, nahrávka s názvem Live Forever, písnička, kterou Billy Joe Shaver natočil v roce 1993 a sám si ji i napsal. Předtím Pavlína Jíšová, Tři muži a za chviličku Jiří Schellinger ještě spí a spí a spí, ano, Šípková růženka nebo Ohařiči vodopád. A v tuhle chvíli, jakkoliv máme odpoledne, tak také připomenutí ranního vysílání Vládi a Kačky. Mají dvě nové soutěže, to je pravda, dospívej to a poznej, kdo jsem. Dozvíte se spoustu informací o dni, který právě s nimi začíná, ale také mají písničku k probouzení, je zhruba okolo 6. hodiny a 50. minuty a písnička se objednává na našich webových stránkách www.countryradio.cz a je to pro všechny zúčastněné velký zážitek, jak pro toho probouzeného, tak pro ty probouzející. Tak se na náš web mrkněte a mezi tím bude Jiří Schellinger zpívat.

Dary doly, lesy, vody, pole se snopy, vstřícný lid a přívětivé klima, v noci klid, dlouhé léto, krátká zima, cizinců častý cíl, knize hostí, přečtěte si, kdo už tady byl, Tataři, Avaři, Křižáci, Barbaři, Čingischán na koni, němečtí císaři, Taliáni, Švédové, Rusové na tancích, maďarští strýcové i polští bratranci, od jihu Habsburci, z východu soudruzi, Hunové i Turci, ba i ti Francouzi.

Hory, doly, lesy, vody, pole se snopy. A paní recepční po každé návštěvě pěkně to uklidí. Snídaně je v 9, pořádek na dvorku, kuželky a pinec. Tady si oddáchne slušňák i zločinec. Kuchyni na stěně pěkně to vyzerá. Je podpis Stalina, je podpis Hitlera. Dvě velká srdíčka pod tím slova. Byli jsme nadšeni, přijedem z...

0: Hory, doly, lesy, vody, pole se snopy.
1: Písnička Jarka Nohavici Penzion Česko uzavřela další hodinku pondělního odpoledního vysílání Country Rádia. Nachystán je Tomáš Adamec s informací o počasí. Už teď můžu prozradit, že ještě zítra bude hezky. No a potom zpravodajství v 16 hodin opět Tomáš Adamec. Robert Křesťan na druhá tráva a také Jana PS zahájí další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia. No a pak se vám opět ohlásím já a prozradím, co bude dál. Tomáši, pojď na to.
2: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Zítra bude pokračovat slunečné počasí s letními teplotami. Bude jasno až skoro jasno a teploty 26 až 31 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, která pak náhradu krátí o desítky procent. Loni se stalo 5033 dopravních nehod s účastí cyklistů. Až pojedete na kole na výlet nebo třeba jen do práce, tak opatrně a helmu. Jde o život. Strávit letní dovolenou u nás, tedy v tuzemsku, letos plánuje 77% Čechů. Oproti loňsku je to o 12% více. Naopak podíl těch, kteří chystají dovolenou zahraničí, meziročně klesl z 57% zhruba na polovinu. Skoro třetina lidí preferuje bližší a bezpečnější destinace. Tak alespoň dopadl průzkum. Co boří hranice, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Státní hranice se Slovenskem, která se na jižní Moravě v délce asi 80 km dotýká Hodonínska a Břeclavska, teď kvůli záchraně lidských životů přestane svým způsobem existovat. Poslanci totiž podepsali mezinárodní smlouvu se Slovenskem o spolupráci záchranných služeb. To znamená, že posádky ze Slovenska mohou zasáhnout i na území naší republiky a opačně. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Záchranáři prý mají plné ruce práce.
3: S prudkým nárůstem intoxikací HHC, syntetickými kanabinoidy a psychoaktivními cukrovinkami se v poslední době setkávají pražští záchranáři. Zatímco v roce 2023 vyjížděli k přibližně 500 případům, loni jejich počet překročil tisícovku. Letos za první čtvrtletí řešili více případů než za celý rok 2023. Za nárůstem stojí hlavně elektronické cigarety a krom dalšího také psychoaktivní cukrovinky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová Slavia už posiluje, začalo tenisové French Open a pokračuje mistrovství světa v hokeji. Sportovní víkend teď tradičně shrne náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Slavia v posledním kole porazila Plzeň 3-0 a na následné oslavě s fanoušky představila první dvě posily a obě jsou z Karviné. Jde o záložníky Pavla Kačora a Emanuela Ajaosiho. Změn ale bude podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského více. Kouč Sešívaných by se nebránil ani návratu Tomáše Součka, jehož West Ham sestoupil z Premier League. V Paříži už tradičně v neděli začalo tenisové French Open a postup do druhého kola oslavila čtveřice Čechů. Menšík, Macháč, Bousková a Bejlek. Naopak neuspěli Krejčíková s Valentovou. A ve Švýcarsku pokračuje mistrovství světa v hokeji. A Češi po sobotní výhře nad Slováky narazí dnes odpoledne od 16 hodin a 20 minut na Norsko. Skupinu pak zakončí český výběr zítra večer soubojem proti Kanadě.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Vynadále dobré odpoledne od Miloše Kellera. Tohle byla Jana PS a písnička s názvem Hák, písnička z loňského roku. Jana PS mimo jiné také soutěžila v soutěži o titul Talent Country Rádia. Co dál teď klasika Hej kočí Pacific, písnička z roku 1982 z jejich prvního LPčka, Velrybářská výprava, a vyšlo to také na singlu v roce 1981 ve slavné edici Dostavník. Další klasika Dire Straits, Ticket to Heaven z roku 1990 z LPčka On Every Street. A pak tu bude také Věra Martinová, pozdní sběr Johnny Horton nebo Dana Hackerová. Nebude chybět pozvánka v kukátku, tentokrát to bude pozvánka zdravotní. Dopravní informace v půl, tohle všechno vás čeká v první polovině této hodinky. Tak ať se vám to líbí.

0: FM Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia teď mám paní inženýrku Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny. A Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pořádá akci, která se jmenuje Spolu proti melanomu. Co to je? Dobrý den a poprosím o vysvětlení.
2: Dobrý den, ano, je to tak. Ta akce znamená, že lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit pigmentová znamenka ve speciálním stanu. To už jste řekl, že umožní preventivní akce Spolu proti melanomu. Jejíž 9. ročník se právě teď koná. Začal 11. května a potrvá až do 4. června. Akce se vždy koná od 10 do 17 hodin na náměstích měst. Během 4 týdnů opět navštívíme 15 měst po celé České republice. Poprvé zamíříme i do hlavního města Prahy nebo do Berouna.
1: Kdy budete konkrétně třeba právě v Praze?
2: Ano, Pražané budou mít možnost bezplatného vyšetření kůže, konkrétně 27. května na náměstí Míru. Jinak seznam všech měst, které ČPZP se speciálním stanem navštíví, je na webových stránkách spoluprotimelanomu.cz.
1: Proč je právě to vyšetření proti melanomu tak důležité? Já se přiznám, že trošku to podceňuji, ale vy byste asi se mnou nesouhlasila a vysvětlíte mi to, proč je to tak důležité.
2: Není to dobré to podceňovat, protože pro úspěšnou léčbu je důležité odhalit rizikové změny na kůži včas. Proto pokud najdete podezřelé pigmentové skvrny, určitě přijďte do našeho stanu, kde budete vyšetřeni odborníky. Ve stanu ČPZP vás přivítají zkušení lékaři, vyšetří vás ručním dermatoskopem a výsledek toho preventivního vyšetření zjistíte hned na místě. A v případě podezřelého nálezu vám bude doporučeno podrobnější vyšetření. Ona ta prohlídka je zcela zdarma a bez nutnosti předchozího objednání. Ošetření budou všichni zájemci, bez ohledu na věk či na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni.
1: A bolí to vyšetření?
2: Samozřejmě to nebolí.
1: Dobře.
2: Já bych ještě chtěla poznamenat, že kromě vyšetření kůže lze tu nabídku využít z tematicky zaměřeného doprovodného programu, že kromě vyšetření pigmentových znamének pomocí ručního dermatoskopu, jak už jsem uvedla, čeká návštěvníky například vyšetření vlasové pokožky, poradenství k ochraně kůže před sluncem a péči o zuby nebo měření na přístroji InBody.
1: Tak ještě jednou připomeňme tu Prahu.
2: Ano, Praha se koná 27. května na náměstí Míru. Ještě bych chtěla podotknout, že rostoucí význam a přínos akce potvrzuje i to, že záštitu letošnímu 9. ročníku poskytl

0: rádiem na cestách.
1: Dana Hakerová a předtím Johnny Horton nás dovedli až k dalším dopravním informacím na Country Rádiu. D5 z Prahy do Plzně, jsou tam dvě krátké kolony. První je za Cerhovicemi, tam se pracuje na vozovce, a druhá u odbočky na Rokycany, tam je porouchaný kamion. Přičtěte si 2x10 minut k cestě do Plzně. Problémy jsou i v Ostravě na D1 ve směru do Brna. U přívozu se pracuje na vozovce, tam se zdržíte asi 20 minut. Pražský okruh D0 od D1 k D7 stále se regulují vjezdy do obou tunelů. Počítejte tedy s tím, že se zdržíte i půl hodiny. Kolony jsou v Praze zejména v okolí Černého mostu, ve východní části Pražského okruhu, a také potom ve Kbelské a nebo v Průmyslové. Počítejte s tím, že se zdržíte na všech komunikacích kolem 20 minut. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

Ahoj, tady je Pavel Kopřiva z brněnského folk týmu. My se moc těšíme na pražskou country fontánu a to nejenom z toho důvodu, že se s váma potkáme, ale hlavně proto, že vám představíme zřejmě už naši novou desku. Takže ahoj v Praze.

Vinice to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě

kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok.

ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhej břeh. Měsíc roztříkl svou bledou.

0: kuchař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. K třem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských stok.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Jak už se stalo zvykem, v tomto čase vás pondělí pravidelně zvu už k víkendovému vysílání Country Rádia, abyste se měli celý týden na co těšit. Tak jaký bude poslední víkend, poslední květnový víkend? Bude to víkend stopařů, budete hádat společné téma první 4 písní v hodině, čili něco podobného, jako děláte v rámci pracovně denního poledního menu. No a dostanete za to CDčko, ten, kdo jako první uhodne téma, společné téma těch 4 prvních melodií v každé hodině. Tak to je, co se týče víkendu mezi 8 a 17 hodinou a co se týče polední siesty mezi 12 a 13 hodinou, tak v sobotu i v neděli bude siesta bluegrassová, tedy velmi rychlá. Tak to je pozvánka na víkend, teď už tady máme dalšího interpreta, Mire Goffmana, Greenhorni, Žlutá kytka.

0: Tak to byl Guy Mitchell a na nějakou dobu také poslední písnička, kterou jsme my vybrali pro vás, protože po 17. už jste vybrali písničky na přání. Po 18. hodině čaj o 6. v první polovině hodiny Tulák, Vítek Pěkný, ale také Fígle a Dobroty Františka Mrsoty. V druhé polovině Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany pro tento týden a opět Vítek Pěkný country pod kapotou. Srdcem v country je pořad kolegy Milana Šmita. Ještě jednou si poslechneme povídání se Žalmanem k jeho kulatému výročí. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď Tomáš Adamec se svými odpoledními informacemi.
1: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Zítra bude pokračovat slunečné počasí s letními teplotami. Bude jasno až skoro jasno a teploty 26 až 31 stupňů.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
9: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
8: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
10: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
8: Případně provětrat starý maskáče.
11: Když

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. DAB+, to je i country rádio. Country rádio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Léto už pomalu klepe na dveře a podle meteorologů si pro nás připravilo pořádně pestré počasí. Zatímco jeho začátek bude výrazně chladnější, než bývá v této době obvykle, v polovině června se začne pořádně oteplovat. Už teď můžeme očekávat, že pokud se sem dostane ještě teplejší vzduch, zažijeme i výrazně silnější bouřky. Předseda sněmovny Tomio Okamura na sociálních sítích šíří nepravdivé informace, že kvůli sjednocení evropských pravidel zmizí z českých hospod tradiční označení piva jako desítka a dvanáctka. Není to pravda. I Evropská komise a Český svaz pivovarů jeho tvrzení odmítli. Žádný takový zákon se totiž vůbec nechystá. Sportovní i automobilové střípky má kolega Luboš Dvořák.
2: Hokejový svět aktuálně upírá zraky do Švýcarska, kde se hraje 89. mistrovství světa tohoto oblíbeného kolektivního sportu. Poprvé jsme ho viděli v televizi v roce 1955. No, to bylo tehdy jen pár vyvolených koncesionářů a pamětníků. Postupně se do domácností a hospod toto médium rozšiřovalo, až se před 33 lety na ledě objevilo logo okříleného šípu. Sponzorská spolupráce mladoboleslavské automobilky Škoda tedy dospěla do kristových let. Ovšem Curych se stal nejen hokejovým pupkem světa, ale pozornost si vyžádala sama automobilka, když zimě z logistických důvodů do stejného města připravila premiéru nového vozu Škoda Epic. Je to nejmenší elektrikář v řadě s rovným listem ze Španělska. Například Superb už má slovenský pas s místem narození Bratislava. Ještě očekávaný pík největší z flotily elektrovozů se bude cítit doma ve středních Čechách, tam, kde to vše před více než 130 lety začalo. Mistrovské zážitky přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Fotbalová sezona sotva skončila a čerstvý mistr Slavia už posiluje. Koho se šívaní ulovili, prozradí náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Slavia v posledním kole porazila Plzeň 3-0 a na následné oslavě s fanoušky představila první dvě posily a obě jsou skarvené. Jde o záložníky Pavla Kačora a Emanuela Ajásiho. Změn ale bude podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského více. Kouč sešívaných by se nebránil ani návratu Tomáše Součka, jehož West Ham sestoupil z Premier League.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půlhodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Včera oslavil narozeniny scout Tramp, muzikant a otec dvou dcer Kulička, mladší bratr našeho strýčka Kuli. Velmi milý, všemi oblíbený muzikant naší party, umí zahrát jakoukoliv písničku. V hospodě u Tateru je ta pravá, kterou mu přejeme. Kdyby chtěl vědět detaily o Krvesaj, tak ví, na koho se obrátit. Šura a Pedro.

0: a s pivem.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Je dobrý den.
1: Tak, dovolal jste se do písniček na přání. Co to bude a pro koho?
2: No, já bych si prosila pro kamarádku Janu Školníkovou z Valašských Klobouk včerejšímu svátku třeba od nedvědu Franky Dlouhán.
1: Dobře, zahrajeme za chvilku Franky Dlouhán, mějte se hezky.
2: Ano, je to od Marie ze Vsetína. Naschle.
1: Naschle.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dnes slaví významné životní jubileum náš Láďa Slezák. Přejeme mu hlavně pevné zdraví a pohodu a posíláme písničku Johnnyho Cashe I Walk the Line, Tamara a Kristýnka.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písně Modrá růže od Mirka Hofmana. Je to pro naši tetu k dnešním krásným 84. narozeninám. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Píseň od vás jí vždy posílal její bratr, po kterém teď přebíráme tuto rodinnou tradici. Máme tě rádi, teto, a posíláme velkou pusu. Jíťa a Mary.
2: Jmenuji se George. Vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. Květinářství u brány neměly fialky, které měla jen tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami

vedlejším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní?

0: Country Radio, dobrý den.
1: Je dobrý den, já jsem ani netušil, že se dovolám.
0: No, povedlo se to, tak co to bude a pro koho?
1: No, tak to, teďka jsem zmatený. Já v tom případě, dobrý den, tady Jirka.
0: Ano.
1: Já v tom případě bych si... Máte něco countryového od Elvise Presleyho?
0: Něco bychom tu měli, určitě něco objevím countryového od Elvise.
1: No, já, jako právě no, že bych, jestli bych mohl poprosit tak nějakého Elvise, countryového, bude to vlastně pro všechny, takhle, já si hraju, já poslouchám country a rádio a hraju přitom na valchu.
0: Mhm. Tak já se brknu, co pro všechny se bychom tady měli. A
1: pro všechny arytmíky, kteří jako si hrajou jako na valchu s country rádiem, tak bych dobře. Něco od Elvise.
0: Tak jo, vybereme a za chvilku to bude. Mějte se, skvěle.
1: Jo, děkuju moc.

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dnes má narozeniny zpěvačka nejen country, ale i havajských písní Milena Soukupová. Prosím o zahrání písničky Ten blázeň čas od Hanky Lounové. Milen, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti se svými zvířátky, úžasnou rodinou a skvělými přáteli. A taky spoustu pohody ve svém nádherném útulném domečku, který si stále s láskou zvelebuješ. Jitka s Janinou z Aše, Alča s bráchou z Brandejsa a Hanka s Vladimírem z Hlubokého. Máme tě moc rádi, měj skvělej den i dny příští, píší. Tak k tomuhle přání se pochopitelně připojuje

0: Country rádiem na cestách.
1: A máme tu dopravní informace. Kolony na D1 na dojezdu do Brna od Vyškova se prodlouží, už jsou od 218. kilometru a zastavují se osobní auta v levém pruhu. Na pražském okruhu na D0 ve směru od D1 k D7 trvá regulace vjezdu do tunelu. Počítejte s kolonami zhruba od Jesenice. Regulují se vjezdy i do tunelu Blanka v Praze. Počítejte s kolonami na přístupových a objízdných komunikacích, zejména Libeň nebo Holešovice či Letenské náměstí jsou plné. Plná je také východní část okruhu od D11 k Europarku, i tam pojedete velmi pomalu. A ještě Plzeňská ve směru z centra, v okolí Klamovky se pracuje, počítejte tam s kolonami. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopyt.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Ajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pát a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobí bramor.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé části dnešního vydání Písniček na přání. Panu Miroslavovi Vopálenskému k jeho významnému životnímu jubileu přejí životní pohodu a pevné zdraví do dalších let manželka Marie, dcera Marcela s Jirkou, vnučky Lucie a Simona se svými partnery a samozřejmě Matyáš. A jelikož Sázava je srdcová záležitost našeho oslavence, prosíme o zahrání písně Nad Sázavou od Nedvědů.

0: Hvězdičky na přání na Country Radio.
1: Dejme si teď dvě písničky na přání. Ten první e-mail byl trošičku takový ohledání, ale pak snad mi to došlo, co to je. Když jste hrávali takovou písničku o tom, jak postupně přibývají nějakcí psi nebo vlci nebo možná kojoti a neustále se to opakovalo. Mohli byste ji prosím zahrát, moc se mi líbí a věřím, že potěší posluchače, kteří dlouho neslyšeli, píše Jirka, tak doufám, že to budou Riders in the Sky, One Little Coyote. A potom tu máme ještě Petra, který napsal, zahrajte fotbalistům Dukly písničku Cirkus od momentálního hudebního sdružení, třeba si z toho vezmou poučení. No, uvidíme.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A ještě jedno přání stihneme na poslední chvíli. Zahrajte prosím písničku Kamufláž, ale ne tu českou, ale tu v originále. Vím, že ji máte, slyšel jsem ji od vás a moc se mi líbí. Prozraďte mi také, kdo tu písničku zpívá, píše Alan. Tak je to Stan Ridgway a jmenuje se opravdu Kamufláž, tak jako v češtině.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Zítra bude pokračovat slunečné počasí s letními teplotami. Bude jasno až skoro jasno a teploty 26 až 31 stupňů.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Asi 40 policistů se ve fakultní nemocnici v Ostravě zapojilo do akce s názvem Daruj krev, zachraň život. Cílem je pomoci doplnit zásoby krve, kterých mají transfuzní stanice dlouhodobě nedostatek. Srny ukrývají svá mláďata před predátory ve vysoké trávě. Tam je ale pro změnu ohrožují zemědělské stroje. Dobrovolníci ze spolku Stop sečení srnčat proto na Plzeňsku před začátkem sečení v blízkých ranních hodinách monitorují louky pomocí dronů s termokamerou. Stále panují letní teploty a pokud si chcete vyzkoušet venkovní bazén v Plzni na Slovanech, máte navíc jistotu, že voda rozhodně nebude jako pro otužilce. Má totiž kolem 26 stupňů. Ski areál v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavit. Rozhodli o tom místní obyvatelé v referendu. Výsledek referenda je platný a pro obec závazný. Stát chce prodat pardubickou firmu Explosia, která se proslavila výrobou trhaviny Semtex. Tak to tvrdí premiér Andrej Babiš. O státního výrobce výbušnin a střeliva projevila podle Babiše zájem Francie. Obrovská krize prý hrozí podle OSN celému světu. Podle předpovědí organizace se kvůli blokádě Hormuzského průlivu mohou rapidně zvednout ceny potravin. Na odvrácení katastrofy mají světové vlády mezi 6 až 12 měsíci.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, dnešní tip na toulání bude na Portmoneum Muzeum Josefa Váchala v Litomyšli. Josef Váchal vynikal především jako grafik a tvůrce knih na ručním papíru, které pojímal jako svébytný umělecký artefakt. V domku svého přítele Josefa Portmana vyzdobil Váchal také dvě místnosti a nábytek. V 90. letech byl dům Josefa Portmana, který Váchal nazýval Portmoneem, díky nakladatelství Paseka zachráněn a zrestaurován. Pro veřejnost byl otevřen v červnu 1993. Váchalova vize se tak stala skutečností. Jeho nástěnné malby v Portmoneu jsou s tak složitou strukturou, že je velmi těžké jednoduchým způsobem je popsat. Na první pohled to je naprosto nesourodá směsice námětů a malířských stylů, která ale má svoji vnitřní logiku a kterou nelze dešifrovat bez znalosti celého Váchalova díla. Malby jsou protkány desítkami významových a přímých citací z jiných umělcových děl. Jedná se vlastně o jakýsi orbis pictus Váchalova duševního života a uměleckých názorů. Muzejníci v roce 2017 vytvořili novou stálou expozici, která představuje tři otce Portmonea, tedy majitele domu a objednatele maleb Josefa Portmana, výtvarníka Josefa Váchala a právě Ladislava Horáčka. Ten počátkem 90. let dům koupil jako ruinu od Národní galerie. Váchalovo dílo totiž postupem času chátralo a zvláště negativně se na stavu domu podepsal požár v 70. letech. Pan Ladislav Horáček ze svých prostředků celý dům opravil a otevřel v něm muzeum Josefa Váchala. V roce 2021 získalo muzeum vzácný exemplář číslo 2 knihy Satanů, která se zrodila pouze v 17 kusech. Cenou knihu ozvláštňuje celostránkové akvarelové ex libris Váchalovy přítelkyně Anny Mackové. V muzeu lze zakoupit pohlednice a knihy o Josefu Váchalovi a jeho tvorbě. Více informací o Portmoneu najdete například na webu kudyznudy.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný pondělní podvečer u čaje o 6. I tento týden jsem se snažil pro vás najít recepty vaření na pivě, ale takové ty méně tradiční, třeba koleno na pivě nebo žebra, to zná asi každý a těch receptů je moře. Ale já mám dneska pro vás recept na kapra na pivě. Takže budeme potřebovat toho kapra, 4 porce, sůl, mletý pepř, citronovou kůru, 250 ml světlého piva, olej na smažení, cibuli, kousek másla. To je všechno. Očistíme porce kapra, osolíme, pepříme, pokapeme pivem lehce a dáme tak na hodinu do chladna. Pak si na olej osmahneme na kolečka nakrájenou cibuli. Do toho dáme toho naloženého kapra, zalijeme dalším pivem, přidáme citronovou kůru a kapra zvolna udusíme do měka vlastnoručně. Doplňujeme kouskem čerstvého másla a podáváme s bramborami. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Železniční výluky na úterý. Máme jednu, která ještě v úterý bude pokračovat. Polodenní Žďárec u Skuče, Hlinsko v Čechách. Pak máme jednu relativně novou, která začala o víkendu. Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí. Potrvá až do začátku července. A několik důležitých výluk. Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové do 27. května. Celodenní nepřetržitá. A také Rousínov Přerov do 1. června. Týká se i vlaků jedoucích úsekem Nezamyslice Prostějov. A ještě Opatovice nad Labem, Hradec Králové také do 27. května. A Strakonice Blatná do 9. června. To jsou vybrané železniční výluky na úterý. Šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí hrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem?

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, s písničkou týdne se hlásí Jiří Vondráček a je to písnička 22. týdne, tedy poslední z karavany 93 a jmenuje se Ten svět je venku. Autorem i interpretem je violončelista Pavel Čadek a když se vám bude písnička líbit, tak si ji můžete poslechnout i další den v 22. týdnu, tedy od pondělí do pátku. A taky ji najdete mezi ostatními písničkami v karavaně číslo 93 na YouTube kanálu Country Rádia. My čekáme, že nám napíšete, která písnička z karavany se vám zalíbila nejvíc a chtěli byste ji slyšet znovu a znovu a znovu, znáte to. A my tu vítěznou písničku, třeba tu Pavlovu, zařadíme do další karavany, pozveme si vítěze do vysílání a Miloš Keller slíbil, že ji zařadí do Bonanzy. Tak to už je kruček od toho, aby zněla pravidelně na Country Rádiu. Písnička 22. týdne, Pavel Čadek, Ten svět je venku. Hezký týden.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Honda opouští plány na totální elektrifikaci. Japonská automobilka Honda se zařadila mezi výrobce, kteří přehodnocují své plány na kompletní elektrifikaci modelové řady. Společnost oficiálně zrušila závazek z dubna 2021, podle něhož chtěla do roku 2040 prodávat výhradně bateriové elektromobily a vozy na vodíkové palivové články. Informuje o tom web Motor 1. Generální ředitel Hondy přiznal, že přechod na 100% elektrický pohon během následujících 14 let je nereálný. Přestože benzínové motory zůstanou v nabídce Hondy i po roce 2040, záměr dosáhnout uhlíkové neutrality do poloviny století zůstává v platnosti. Jako překlenovací řešení automobilka zvolila ofenzivu v oblasti hybridních pohonů nové generace. Do března 2030 plánuje uvést na trh 15 nových hybridních modelů, přičemž první dvě novinky, sedan Honda a SUV značky Acura, už firma poodhalila. Do vývoje nových hybridních soustav, které budou používat čtyřválcové a šestiválcové spalovací motory, hodlá Honda investovat skoro 580 milionů korun. Strategie počítá nejprve s menšími modely, které začnou přicházet od roku 2027 a dostanou nově vyvinutý čtyřválec. Tyto vozy budou postaveny na nové platformě, jejíž konstrukce přinese snížení hmotnosti až o 90 kg. Nová architektura navíc zajistí více než 60% shodu používaných komponentů napříč jednotlivými modely. Pro větší automobily Honda vyvíjí hybridní pohon s motorem V6, který slibuje o 30% vyšší účinnost a o 10% lepší dynamiku zrychlení ve srovnání se současností. Prvního vozu s takovým šestiválcovým ústrojím by se měli mimo evropští zákazníci dočkat do roku 2029. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Srdcem v country. Aneb, muzikantské povídání Milana Šmita a jeho hostů nejen o hudbě.

0: Přeji vám krásný podvečer, milí posluchači. Vítejte u dalšího pořadu Srdcem v country. No a jak jste si pochopili z té muziky, můj dnešní host je taková osobnost, že položit mu otázku, kterou ještě nedostal ve své kariéře, je téměř nemožné. Takže já jsem trošičku měl jako obavy z toho rozhovoru, aby to nebyla nuda, ale já si myslím, protože se s Pavlem známe už dlouhá léta, že bude o čem povídat a že i když mu položím otázku, kterou už slyšel, takže na ní rád odpoví. Ano, Pavel Honka Žalamán, můj dnešní host. Pavle, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Úplně v úvodu ti chci popřát všechno nejlepší k tomu životnímu jubileu, krásnému. A otázka, jaký to je, bolí to, nebo je to jenom číslo, nebo jak to je?
1: Ne, nebolí. Já jsem říkal na koncertu teď, když mi bylo 70, tak jsem si říkal, jsem rád, že jsem se dožil 70. A teď mi bylo 80, tak jsem říkal, jsem rád, že jsem se dožil 80. A jak to dělám? No, asi to, že vypadám poměrně pořád stejně, máme nějak v genech, asi to je v rodině. A potom ten optimismus a potom muzika.
0: Jasně, no. Teda musím říct, Pavle, ale opravdu, já vím, že to si slyšel 100krát, ale fakt vypadáš furt stejně. Já dokonce, když jsem se připravoval na ten pořad, tak jsem přemýšlel, kdy jsem tě vlastně potkal poprvé, a to bylo někdy začátek 80. let, konec 70. začátek 80. A vlastně vypadáš stejně z mýho pohledu. Tak nějak jsem tě viděl tehdy, co si tak vybavuju. Jako. Ono, takovou dlouhatánskou dobu být na špici vlastně jakýhokoliv žánru, tak to je celkem kumšt. Jako. Jak říkáš, ta muzika ti dělá dobře, možná i díky tomu se cítíš tak, jak se cítíš, ale přesto nepřichází po těch letech třeba únava a neutíkáš třeba i trošičku k jinému žánru, aby se si trošku od toho folku odpočinul, protože je to doba.
1: No tak k jinému žánru. U mě to je tak, že jsem rád, že mám mladší lidi v kapele.
0: Aha, jasně.
1: Kteří jako dávají takový ten impuls a chtějí hrát a hrajou naplno a já se musím přizpůsobit. Takže i když někdy ta únava mě zmáhá, zvlášť tady po koncertu, ale jakmile vlezu na to jeviště, tak musím podat 100% výkon a musí to prostě fungovat. A to je pro mě prioritní tohleto. No a že utíkám, no já mám rád všechno, co jsem udělal, bylo víceméně folkový, ale poslední dobou, čím jsem starší, tak trochu inklinuju k tomu folk rocku. Protože já jsem, když jsem se učil, tak jsem hrál Big Beatu.
0: No jasně.
1: Já jsem začínal Big Beatem. Tenkrát se tomu neříkalo rocková kapela, ale ano, Big Beat. Učňovský Big Beat dokonce, tenkrát se to jmenovalo Závody V. I. Lenina v Plzni.
0: Což Big Beatem úplně dohromady nejde, no ale
1: ne, to nejde. Ale měli elektrický kytary, tak jsme si půjčovali. Takže mám rád trošku, jako aby to jelo. To miluju a taky to je vidět na tom publiku, že přichází mladší lidi. Tak asi třeba těm některým těm fanouškům, kteří přestali chodit, se to asi moc nelíbí, ale já potřebuji jít jako pořád dopředu.
0: A cítit tu energii trošku.
1: Ano.
0: A nakonec, já vím, že ty jsi jedna z písní, které jsem od tebe slyšel kdysi dávno, byla jakási Dylanovka a vlastně Dylanovky předělali i rockeři, i metalový kapely prostě a tak prostě máš to v sobě od začátku. My si dáme další písničku, budeme si dnes hrát i z nového alba, které trošku zdrbneme, ale co dáme teď za další píseň? Máš něco v hlavě připraveno?
1: No, tak další písničku mám, já se hned tady podívám.
0: Podívej se.
1: A protože deska, nebo to CDčko se jmenuje A to máš porád něco.
0: Což je pravda.
1: Takže tam dáme A to máš porád něco.

0: Cross Country Rádie.
1: Já myslím, že tahle ta píseň z nového alba Pavla Žalmana Lohonky úplně potvrdila to, co říkal ten riff, tam to prostě je Big Beat. Že jo, tam v tom. Tak já se ale vrátím k tomu, co jsem naznačil. My jsme oba dva Jihočeši, dokonce Budějčáci, i když žiješ částečně tady v Praze, já konec konců žiju taky tady teď v těch končinách, ale potkávám tě opravdu velmi dlouho. Mezi námi není úplně nějak extra velký věkový rozdíl, nějakých asi 18 let, nebo no vlastně se to dá spočítat úplně přesně, je to 18 let.
2: No to je jedna generace.
1: No. A mě to ale umožnilo jednu parádní věc, že když jsem tě vlastně de facto poznal, tak to bylo přesně v tom okamžiku, kdy já jsem jako začínal se zorientovat, že jo, první lásky, teď jsem vlastně hltal muziku, hledal jsem nejrůznější žánry a ty jsi v tu chvíli už byl v podstatě hvězda a byl jsi už zralý muž, tak jak jsem tě poznal. Samozřejmě trošku jsem neznelibě to, že když jsem šel s holkou na procházku a potkali jsme tě na piaristáku, tak zůstával poměrně dost dlouho otočená za tebou, takže to jsem musel vždycky jako redukovat trošičku. A jinak samozřejmě tvoje písničky jsme hráli u ohně. Jak ty na tuhle tu dobu, ten přelom těch 70. 80. let, vlastně Minisengři, teď vlastně Spol s Tondou Hlaváčem a s Pavlínou, jak na to vzpomínáš?
2: Tak na Minisengry vzpomínám moc rád. To byly takový ty první začátky, kdy jsme byli trochu vyhukaný a nám se podařilo se založit v roce 1968 na podzim a v 69. jsme jeli poprvé na Portu a získali jsme tu Portu. To je vlastně takové sebevědomí, že jsme si říkali, hele, stojí to za to. Jasně. Ale dělali jsme to pořád při svém vlastním zaměstnání. Já se musím přiznat, že jsem nikdy dopředu nevěděl nebo netušil, že se budu jednou i tou muzikou živit. Ale protože mě vyhazovali vlastně z jednoho zaměstnání do druhého, tak jsem potom v roce 76 šel na takzvanou volnou nohu a byl jsem první Jihočech, který měl v občance napsáno svobodné povolání.
1: Ty brďo, a to taky ale chtělo pořádný kus odvahy. No, ono v té době jsme nevěděli asi úplně, co to bude znamenat a co to přinese, ale trošku nejistota, ne?
2: No, byl jsem trochu drzej. No tak přinesem si z agentury papír, že se tím mohu živit, že beru za koncert tolik a tolik, asi 260 korun jsem bral a šel jsem na tenkrát to bylo SMB, nějaký okresní ten a teď jsem tam přišel a co chcete, no chtěl bych jako tady do občanky, že jsem ve svobodným povolání. A ten člověk, to byl nějaký podporučík nebo co, jo, říkal tam, tak na to musím zavolat větší šajbu.
1: No, jasně.
2: A zavolal nějakého náčelníka a on říkal, tak co vy chcete? Já jsem říkal, no, chtěl bych se jako živit jako muzikant, ale potřebuju samozřejmě racítko a nějaký podpis do občanského průkazu, protože to by bylo špatný. On říkal, svobodné povolání.
1: Co to je? Jo?
2: Já jsem říkal, a já mu řekl, no Karel Gott je taky ve svobodném povolání. A on řekl, když může být Karel Gott, šup, tak mi dal razítko, podpis a bylo to.
1: A měli jsme v Jižních Čechách prvního svobodního umělce. No, ty jsi vlastně říkal, že jste založili kapelu v roce 1968, tedy pro nás Čechy velmi výrazným rokem. A možná s těmi souvisí trošku moje otázka. Ono totiž, folková muzika vlastně v té době, nebo aspoň já jsem to tak vnímal, měla trošičku v sobě i takový ten truc proti režimu, takový ten protest. Já myslím, že se ty lidi scházeli a třeba nebyli, ne všichni byli disidenti, nebyli všichni odvážní úplně, ale tyhle ty komunity, které se scházely kolem folkové muziky, tak tam určitý odpor k tomu byl. Cítil jsi to, vnímal jsi to taky?
2: Samozřejmě. Ty folkaři se naprosto vymezovali střednímu proudu. Já si pamatuju, že ještě když jsem měl s Minisengrama, takže nás občas zvali na nějaké estrády, za Jihočeský kraj budete reprezentovat. A my to párkrát udělali a já jsem potom, když jsem v tom 83. 4. roce udělal tu vlastní kapelu, ten Spol, tak jsem se tomu vyhýbal. A my jsme nechtěli s tím středním proudem něco mít.
1: Jasně.
2: My jsme se trochu vymezovali a ona, ta folková muzika, prostě taková je, protože folková muzika vznikla v Americe za účelem obrodit americkou lidovou píseň. Aha. A všichni ty zpěváci, ty folk singři, potom začali psát vlastní tvorbu a vždycky tam byl tam život, bylo takhle žijeme, o tom zpíváme a neděláme si nějaké velké marné naděje.
1: Mm-hmm. No tak z jedné strany vymezení folkařů proti střednímu proudu a nějakému mainstreamu třeba řekněme, a pak k tomu je potřeba ještě dodat to, že ani tehdejší režim úplně moc rád nekoukal na to, že se lidi schází a hromadí. Měl si třeba i v tomto směru nějaký tlaky, že třeba, pane Žalmane, neschromažďujte nám ty lidi takhle tady.
2: To celkem ani ne a musel jsem si trošku dávat víc pozor na pusu. Jo?
1: Jasně, jasně.
2: Tak někteří ty písničkáři, tak ty to rozbalili naplno, ale já nebyl zase úplně ten protest song a tak jsem si říkal, budeme hrát písničky, moc mezi tím hrát, tedy nebudeme mluvit mezi tím a tak to prostě bylo dáno a nějak jsme se toho drželi až do té doby, v tom 87. roce, když nám bylo nabídnuto natočit první desku s tím Spolem. Minesangři předtím vydali nějaký desky, no a to už přišla cenzura. To už se musel odezdat texty.
1: Jo, jo, jo.
2: A u některých písniček tam to prostě říkal, a co tady míníte tady tím, a to musíte změnit.
1: Jo, jo, jo.
2: A mně bylo líto ty písničky, tak jsem radši změnil třeba dvě slova.
1: Říká Pavel Žalman Lohonka, můj dnešní host. My si dáme další písničku, Pavle. Asi sáhneme zase na nové album.
2: Ano, dáme si písničku, která se jmenuje Sky. A Sky je ostrov ve Skotsku, který jsem navštívil. Byli jsme tam s přáteli, bydleli jsme na takovém ranči právě na ostrově Skye. Bylo to něco úžasného. No a já Skotsko miluju.
1: K tomu se určitě taky ještě dostaneme.

0: Posloucháte pořad, kde hostem je Pavel Žalman-Lohonka. Pavle, já jsem teď měl sice připravenou jinou otázku, ale ty jsi mi vysloveně nahrál, protože to Skotsko, to je taky téma pro mě osobně obrovský, protože já Skotsko taky miluju a nějak prostě jsem se tam nikdy nemohl dostat a pak mi moji synové udělali radost, říkali, tati, ty máš rád to Skotsko, vždycky koukáš na to, fandíš dokonce Skotům v různých sportech a to v šipkách především teda. No a říkali, pojď, pojedem se tam podívat a udělali jsme oslavu mých 60. ve Skotsku a já když jsem pak jako tam brouzdali, jsme šli tou Vysočinou a koukali jsme na ty vřesoviště a byli jsme na Glenkou, tak mi samozřejmě naskočila ta melodie, kterou jsi zpíval. A já vím, že se tě na to asi ptá každý, ale já jsem četl, že ty jsi dokonce dostal čestný titul od Skotů. Tak řekni, jak k tomu došlo, za co jsi to dostal a kde se v tobě vzala ta láska vlastně tady k tomu místu?
1: Já byl velice překvapený, že jsem dostal ten titul Lord a oni asi si sledujou, kdo má rád Skotsko a je to, uděluje to nadace,
0: ano,
1: která si našla někde v archivech, ještě když existovalo Skotské království.
0: Ano.
1: Takže když někomu dají kousek pozemku, takže mu můžou dát titul a na tom pozemku už nikdo nemůže nic postavit.
0: Ano.
1: Takže je nás hodně, ale skoro všichni ze zahraničí, protože tam právě kolem Glenkou jsou tři sestry a celý to nádherný pohoří, tak tam Angličané chtěli vystavět nějaký velký baráky a oni se proti tomu postavili, takže už tam nepostaví nic.
0: No, to Skotsko, já nevím, proč je to pro nás tak přitažlivý. Ta krajina je samozřejmě nádherná, ty destilérky jsou působivý, to, jako, to se nedá přehlédnout, teda každopádně jejich chlupatý kravičky a ovečky všude a vlastně všechno, taková ta atmosféra po ránu v té mlze prostě kolem těch jezer.
1: A lidi jsou tam bezvadní.
0: Bezvadní lidi.
1: Nám pomohli hodně.
0: Taky musím říct, dokonce ta oslava, která proběhla pod horou Ben Nevis, kde jsme byli prostě ubytováni a to tak když jsme řekli paní provozní v té restauraci, kde jsme oslavovali, o co jako jde, tak nám dali taky čestné místo. Říkala, aby jsme si to užili a dala nás někam do salonku. A my jsme řekli, no ale my chceme zažít tu atmosféru ty skotské hospody, tak nás teda potom posadila úplně do centra. Byl moc hezký, teda krásno. Kde se v tobě vzala ta láska k tomu Skotsku? Co myslíš?
1: Já nevím, čem je to. Ta Anglie mě nějak moc jako neoslovila, i když mám rád anglické kapely, ale hodně jsem taky o tom četl a byla to velká náhoda a hlavně jsou to ty skotské lidové písně. Ty mají v sobě něco, je tam ta kelčtina.
0: A ta melodičnost taková zvláštní.
1: Která je podobná některým jihočeským baladám.
0: Tak možná tam, no.
1: Takže to se nějakým způsobem asi propojilo. A tak, když jsme tam měli poprvé, tak jsme tam měli s takovým zájezdem. Nebylo to úplně přesně ono. Ale po druhý, potom už jsme jeli samostatně. Mohli jsme si jezdit, kam chtěli.
0: Aha.
1: A teď jsem právě k těm narozeninám dostal po třetí výjezd a poprvé se půjdu podívat na ten můj pozemek, který má já nevím, kolik tak, 20x20 centimetrů.
0: Tak tam tě asi paní nikdo nic nepostaví.
1: Tam nic nepostaví, ale oni mi poslali mapu, přesně kde ten pozemek je.
0: Tak to
1: a já ho chci vidět a říkal jsem si, zasadím tam dub.
0: Přesně, a napiš mu, to je Žalmanovo. Teď si dáme další muziku, protože skotských témat a melodií máš spoustu, najde se nějaká i vlastně na tom novým albu?
1: No tak jednak je to Sky. Já myslím, že v některých těch písničkách by se tam taky hodně našlo, ale já bych si teď dal píseň, jestli si mohu, která se jmenuje Máří z Majdaleny. My jsme tam hráli a oni nám říkali, že se to dřív, ta vesnice, známá vodácká vesnice, jmenovala Máří Magdalena z Majdaleny.
0: Aha.
1: A teď už je to jenom Maří z Majdaleny a mně se to tak strašně moc líbilo, to je tak slangově krásně, tak to bychom si je mohli dát.
0: A navíc je to teda opravdu nádherný místo v jižních Čechách. Ano. Já nejsem žádný vodák, byl jsem na Lužnici jednou, ale tam jsem prostě musel to zapíchnout, jako to jinak nešlo.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country.
1: Když se vrátím k té melodii, tak jak to končilo, my už jsme zmiňovali tvoji kapelu, že je to radost s nimi hrát, a já teda mám pocit, protože tě znám vlastně už dlouho a tvoje kapely a obsazení tvých kapel, ale já si nemůžu pomoct, mě ten Petr Novotný k tobě strašně sedí i tím, ta basa jakoby, jako kdyby zapadla do té tvojí melodičnosti prostě a do toho tvojeho projevu nějak víc než kdy jindy. No,
2: on hraje hodně melodickou basu, takže on tam jakoby doplňuje některé věci. A on se mnou hraje už 33 let.
1: Už ví přes.

0: Česku. No a já mám bermický trojúhelník. Budějce, Praha a chata na Plzeňsku.
1: Je to hodně cestování. Zas máš čas přemýšlet a to trošičku jako při těch cestách nahrává mojí další otázce. Ty jsi napsal stovky písní, já to nevím kolik přesně, ale moc, stovky písní. A vzhledem k tomu, že neděláš nějaké popěvky, které by byly jako veselou slovní hříčkou, ale má to hloubku, jak melodie, tak texty, jak je to těžké se nevykrádat, protože a kde to bereš ty nápady pořád prostě?
0: To jsi mi krásně nahrál. Já jsem si říkal vždycky, že každou písničku, kterou udělám, tak bude mít originál úplně jinou melodii. Aha. A to je velice důležitý. V tom mi pomohli Beatles.
1: Jo.
0: Ty se taky nevykrádali. No a to textování, to tak postupně nějakým způsobem se vyvíjelo a zlepšoval jsem se až do tý osmdesátky, kde už si skutečně na to dávám pozor a aby ty texty byly jakoby vytříbený, jednodušší, ale zároveň poetický.
1: No, mají hloubku. Já se přiznám bez mučení, prostě pro mě samozřejmě, že těch tvých písní znám spousty a je těžké mezi nimi vybrat, ale Hodina usmíření, to je prostě něco, co se mnou, to mě vždycky tak dostane a zmáčkne, že si říkám, sakra, jak na to mohl přijít, na tohleto. Co tě inspiruje? Jako, co tě jako, když to přijde ten nápad, jak s tím naložíš, nebo kde se berou ty nápady?
0: No tak, pokud je možno, mám u sebe notes a tam si zapisuju všechny nápady. A oni se hodí. A třeba se hodí třeba za 10 let.
1: Jo, až takhle.
0: A ty nápady já potom samozřejmě rozvinu. A já mám teď takovou zvláštní, jak bych to řekl, možnost. A vymyslel jsem si, jak ty písničky psát. Když jsem unavený, tak si lehnu. A říkám si, jako kdybych ležel v nějaký terapii nějakého doktora. A ležím a ona mi v té poloze toho ležení mi přichází velice krásné nápady. Já vždycky říkám, ono to přichází ze zhora.
1: Jo.
0: Ani nejmíme odkaď. Já říkám, tam je ta knihovna někde nahoře a kolikrát říkám, hoďte mi něco, hoďte mi jenom tak dvě slovíčka.
1: Náznak.
0: A takže hodně píšu i tímto způsobem, texty tedy. Ale někdy to je tak, že je text, udělám na něj melodii. A zase naopak, mně se líp se mi píšou písničky
1: do hotových
0: melodií. Tam se musím přesně strefit, tak aby to prostě jednak tomu zpěvákovi, nebo ten, kdo to bude interpretovat, aby mu to šlo do pusy,
1: ano.
0: Aby to nebylo krkolomný a aby to bylo zpěvný. No. Tak 58 let už to dělám.
1: Je to praxe, je to znát, ale jako musím říct, že vlastně je to velký kumšt, že jak jsi naznačil, že se jako ti to neopakuje a je to pravda, že vlastně jsou to originály, jasně, jsou tam ty společní znaky, je to to, že to poslechneme, to je taky další věc, neopakovat se a přitom na první poslech poznat, že je to Žalman.
0: To já nevím, to už prostě člověk má v sobě nějak asi zakódováno, že to lidi poznají. A je to bezvadný, že ty lidi si to prostě už hrajou u vojínku, že to hrajou v hospodě. A mě vůbec nevadí, že to trošku nějak maličko si upraví podle sebe, že tam možná něco přidají. Prostě ono už to tak trochu jakoby zlidoví a žije pak to svým životem.
1: A o to jde.
0: To je důležitý.
1: Přesně.
0: Aby chodil a řekl, to takhle není a hrajte to. Ne. Jenom tu tiše kolem.
1: Každopádně, Pavle, díky moc za ty stovky krásných melodií a pojďme si dát nějakou další.
0: Já bych vybral písničku, kterou jsem napsal pro Peťu Havrdu. On s náma zpívá občas vokály a říkal jsem si, to by bylo hezký, protože vždycky, když dělám desku, tak myslím na ty ostatní, aby tam měli, aby zpěvačka měla tam solový věci nějaký. Takže tomu Péťovi jsem napsal písničku, která se jmenuje Byl to hezký den.

0: No, když jsem zmiňoval Petra Novotného, tak samozřejmě musím zmínit i Petra Havrdu. Povedlo se ti to, ta kapela, je to fakt moc pěkný a navíc krásná Míša vám tam do toho ladí úplně, takže to je to báječný. Ale však také tvoje činnost a tvoje práce ti přinesla celou řadu opravdu velkých ocenění, křišťálový, zlatý, diamantový nebo jaký desky platinový a vítězství na portách a tak dále. To se ani nedá spočítat, ale přesto, jak to vidíš s tím odstupem? Žiješ tady na této planetě nejenom muzikou i něčím dalším. Bereš muziku tak jenom, že tě prostě obohatila nebo ti něco vzala? Možná takhle ještě jinak. Co bys dělal, kdybys nebyl muzikant?
1: Já nevím, co bych dělal. Já si myslím, že bych byl pořád muzikant, protože jsem hrál od malička. Uh-huh. Jsem hrál na housle, potom jsem hrál s mým dědou v Dechovce.
0: Jako
1: desetiletý kluk už. Tak třeba bych to nedělal profesionálně, ale vždycky bych vzal tu kytaru a někdy si zahrál. Uh-huh. To prostě asi už člověk má a je to taky tím, že nás takhle rodiče vychovávali. Uh-huh. Když jsme byli hodní, tak nám za to zpívali.
0: Za odměnu.
1: Za odměnu. No představ si to dneska.
0: To by ti děti dali.
1: Když budeš zlobit, tak ti sundám, tak ti dám
0: na zadek,
1: na zadek a nebudeš se dívat do mobilu, jo.
0: No jasně.
1: Takže my jsme byli trochu jinak vychovávaný.
0: Na druhou stranu, Pavle, řeknu ti upřímně, že já bych možná zpěvem mohl děti i trestat.
1: Takže můj děda byl venkovský muzikant, rodiče nám zpívali a to už máš v sobě. Tak já si myslím, že když jsem byl i v maminčině bříšku, takže mi zpívala.
0: Už bylo jasno. No a k té otázce, našel bys něco, co ti ta muzika vzala, protože ten život, on je to krásný, úspěchy a tak, ale jsou to cesty, je to cestování, je to lítání po světě prostě, no.
1: Ale já bych ani neřekl, že mi něco ta muzika vzala.
0: Ne, takže neměnil bys nic.
1: Spíš mi dala mi to, že jsem v podstatě zdravý člověk. Samozřejmě moje žena je doktorka, takže často chodím na kontroly, už se musím trošku kontrolovat, samozřejmě občas nějaký ten problém byl, ale celkově se cítím zdravě a já bych bez toho nemohl být, bez té muziky. Sice jsem zmírnili jsme v té kapele, že hrajeme míň, takový ty přejezdy velký, to už taky nechceme, tak 4-5 vystoupení za měsíc úplně bohatě stačí.
0: Žádný dvojáky, trojáky už?
1: Už ne. Protože jsem potom unavený a není to dobře. Takže já myslím, že mě nic vůbec nevzal, ale naopak mě obohatilo, že jsem poznal strašnou spoustu lidí, kamarádů, známých, muzikantů z každé branže, ať teď jsou to rockeři, ať jsou to středoproudeři, folkaři, kluci z kanty, prostě ty lidi jsem poznal a jsem za to šťastný, protože ty mě taky obohatili.
0: Jasně. No.
1: Klidně i tím, že mi řekli, hele, tady si trochu přestřelil. Jo. Tak si to třeba poslechnu a řeknu, hele, měl pravdu, neměl pravdu. Člověk musí být samozřejmě i sám k sobě kritický.
0: A máš vůbec možnost, protože ty si vlastně určitě během své kariéry zasednul mnohokrát někde v porotě na různých soutěžích. Máš šanci a čas a kapacitu sledovat třeba i nový tváře a sledovat, kam se ten folk vlastně u nás ubírá?
1: Když jsem byl mladší, tak jsem byl v porotě samozřejmě dlouho na portě, potom na Mohelnickém dostavníku a vždycky jsem si všímal kapel, který ty kapely něco vymysleli novýho.
0: Jo.
1: Když to bylo třeba hodně vtipný, zajímavý, ale taky vím, že se hodně a hodně opakuje. Hodně, já si říkám, třeba slyším některou kapelu novější a říkám si, v 80. letech na portě už tohle to třeba zaznělo.
0: To už tady bylo.
1: Ale ono to vůbec nevadí, ono záleží, já vždycky říkám, víte co, hrajte. Hrajte, dělejte lidem radost. Ať se to nějakým způsobem vyváží na tom světě. Vždycky ta muzika, aby převážela nad politikou, nad blbou náladou.
0: Nad starostma všema.
1: Takhle. A to je proto, proč to dělám. Tak,
0: přesně. Já vždycky říkám, muzika je jako voda. ona si vždycky tu správnou cestičku najde.
1: Ano,
0: k tomu srdci.
1: To je pravda.
0: A je jaká.
1: Ano.
0: Pojďme si dát další písničku.
1: Tak já bych teď dal písničku, kterou jsem napsal pro Míšu Hálkovou, a jmenuje se Souhvězdí delfínu.

0: Máme za sebou další písničku z nového alba Pavla Žalmana Lhonky. Já slibuji, že celý album představím jako album týdne, ale teď přišel čas na takové odlehčení. Dáme si, Pavle, takovou krátkou anketu a ano. Já ti položím pár otázek a leckdy to některým posluchačům napoví o tom dotazovaném více než dlouhý rozhovory, takže zeptám se tě. A stačí, když si vždycky vybereš jednu možnost. Co upřednostňuješ? Sport anebo lenošení?
1: Lenošení.
0: Fotbal nebo hokej, když už sport?
1: Fotbal.
0: Slávie nebo Sparta?
1: Sparta.
0: Kočka nebo pes?
1: Kočka.
0: Svíčková nebo smažák?
1: Svíčková.
0: Kafe hořký nebo sladký? Žádný.
1: Žádný.
0: To už jsme poznali. Pivo nebo víno?
1: Víno.
0: Jako Jihočech jsem čekal pivečko a ono víno. Kino nebo divadlo?
1: Divadlo.
0: A když odpočíváš, radši knížku nebo film?
1: Že odpočívám, tak nečtu ani se nedívám.
0: Správná odpověď. A pak dovolená. Moře nebo hory?
1: Moře.
0: Moře. Říká Pavel Žalman Lhonka a my si dáme další písničku.
2: Konečná, prosím, vystup.

0: Dozněla další písnička, která úplně jednoznačně splňuje kritérium, takzvaná Žalmanovka. Co to bylo za písničku, Pavle?
1: A písnička se jmenuje jednoduše Konečná a tak mě napadlo, že by to měl být takový hezký, veselý text o tom, že i v 80. člověk může mít rád.
0: Jasně.
1: A že může milovat.
0: Jmenuje se Konečná, ale ty zdaleka nekončíš, aspoň doufám, že ne, vypadáš, že máš našlápnuto ještě na pěkná léta před námi s muzikou, ale i tak se zeptám, je nějaký pokračovatel v rodině, ať už děti, vnoučci nebo někdo, kdo bafne kytaru a třeba by pokračoval ve stopách tatínka, dědečka?
1: Naštěstí mám vnuka. Aha. Který absolvoval konzervatoř právě na kytaru.
0: Výtečně.
1: A když jsme hráli v Budějcích ten 80.
0: Ta oslava,
1: výroční tu oslavu, tak jsem mu tam taky představil. Takže hraje normální klasiku, no a hodně čerpá taky samozřejmě z mý tvorby a ptá se jak na to. A
0: jo.
1: Tak říkám, tak založ kapelu.
0: A je to.
1: A je to.
0: Přesně tak. Tak to jsme si řekli. Hraj a ono se tu cestičku najde.
1: Ano.
0: Pavle, 80. nová deska. Takže to samozřejmě přináší koncerty. Řekli jsme si, že částečně si omezil koncertování, ale přesto, kde tě třeba můžeme vidět? Je nějaký křest? Nebo kam za tebou vyrazit?
1: No tak já tady u sebe nemám kalendář, ale s tím větším ansáblem ještě budeme hrát Ostravě Děhylov, budeme hrát na Chvojení, u Hradce, Vysoké Chvojino, v Telči, Dolní Kounice, v létě na různých místech, na festivalech. A s tím kvartetem a co tam ještě máme, hosty, to potom celý zakončíme v prosinci v Českém Krumlově v jízdárně.
0: U nás na jihu.
1: Tak.
0: Říká Pavel Žalman Lohonka, já k tomu jenom dodám, že máš velmi dobře spravované stránky, takže všechno potřebné najdeme tam. Ano. Stačí zadat Žalman do vyhledávače a nemůžete se splet. Pavle, já ti moc děkuju za návštěvu. Ještě jednou přeju hodně zdravíčka. Potom, až budeme se bavit o 90, tak doufám, že přineseš nějaký nový album sebou zase, ale do té doby se chci s tebou potkávat stále dál a dál, tak jak tě znám, usměvavého, milého na festivalech.
1: No, já moc děkuju za pozvání a mějte se hezky a poslouchejte Kantere Radio.
0: Děkujeme. Pavel Žalman Lohonka, ahoj.
1: Ahoj.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Ústecký kraj si letos připomíná 900 let od bitvy u Chlumce a 600 let od bitvy u Ústí nad Labem, zvané též bitva na Běháni. A kdo chce, může být u toho 6. června u jezera Matilda. Dobovou atmosféru navodí historický festival, jehož součástí budou rekonstrukce obou bitev, představení katovského řemesla, ale i středověké tržiště z řemesly a kuchyní. Chybět nebude ani přehlídka dobových zbraní, hudba nebo divadlo pro děti. U jezera Matilda 6. června byste tedy určitě neměli chybět. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí, Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný pondělní večer s krásným datem 25. vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítám vás také u pravidelné hodinky Country je všechno, co se mi líbí. Jak už jsem minulý týden avizoval, tak ta dnešní hodinka bude poněkud zvláštní. Řekl bych, že to bude takový speciál, protože ve studiu už se mnou sedí mý dva tajemní hosté. Já vám ještě neprozradím, ale za to však vám pustím píseň, která o těch hostech lecos napoví. Sice ne úplně přímo, protože řeč bude o spoustě různých i jiných věcích, ale hlavně bude řeč o jedné úžasné dámě. A tu rozkódujete za malý moment. A ten moment přichází právě teď. Přeji vám hezký večer.

0: Určitě jste poznali hlas úžasné Evičky Olmerové, píseň, kterou dokonce nahrál na své úplně poslední album i Michal Tučný, Slunce schání. A já mám velikou radost, že teď tady se mnou ve studiu sedí dva sympatičtí muži, dva šikovní muži, lidi, který mám moc rád. Jedním z nich je pán, kterého jste mohli slyšet relativně nedávno, i když ono to strašně letí, a tím člověkem je bratr Evy Olmerové, Jirka Olmer. Jirko, ahoj.
1: Dobrý večer.
0: Moc tě zdravím, jsem rád, že jsi zavítal. A ty tady dneska nejsi sám a záměrně, protože vedle tebe sedí člověk, se kterým mám to potěšení se ode dneška znát i jinak než po telefonu. Je to, řekl bych, muž mnoha tváří, pro mě taková renesanční osobnost je to, protože pokud to řeknu tedy všechno tak, jak má být, doufám, že se mi to povede a určitě ten výčet je daleko větší, tak je to grafický designer, publicista a také vlastně no publicista, vydavatel. To bude dostatečně zastřešující. Pan Tomáš Padevě. Tomáši, ahoj.
2: Dobrý večer, dobrý horký večer.
0: Horký večer.
2: Ahoj, Jirko.
0: Kluci, ahoj. Jak jste to zvládli dneska, to vedro? Tak my, Jirko, my jsme ráno byli na tenisu spolu v 9, my víme, jak jsme začínali. Tomáši, co ty, jak? Ty seš na teplo zvyklý.
2: Ale jo, mě to jasně, já bývám často ve Španělsku, takže na to jsem zvyklý, ale teďko jsem přijel MHD, na Žilevským jsem zjistil, že tady nejezdí tramvaj, takže jsem to šel pěšky, ale bylo to příjemné, protože je to fajn.
0: A navíc studio v Country Radio je klimatizováno, takže tady je dobře. Jsem moc rád, že jste oba dva pánové dorazili, protože dneska večer bude řeč především o jednom nádherném CDčku, které v podstatě, pakliže to také říkám správně, světlo světa oficiálně teprve spatří, protože ve středu bude křest. A to CDčko se jmenuje Eva Olmerová a Emil Vyklický trio Viola 1992. Tomáši, co se za tímto skvostným titulem skrývá? Prozrať posluchačům.
2: No, je to vlastně poslední záznam živého vystoupení Evy Olmerové tehdy ve Viole. A já jsem opravdu strašně nadšený, že se to podařilo, ale vůbec, že jsem to zjistil, protože jak já se scházím s mnoha lidmi, ať jsou to skladatelé, nebo lidi třeba pracující v rozhlase, nebo v televizi, v archivech a podobně, tak jedním z nich je Daniel Dobijáš, skladatel, a on dělal dramaturga právě v Českém rozhlase. A někdy tak konce minulého léta nebo z kraje podzimu jsme se bavili a on právě zmínil, že v té době, teda v těch na přelomu 80. 90. let, byl u toho, když se točil pro rozhlas záznam s Evou Olmerovou, což mě samozřejmě velice zaujalo a pak jsem se začal ptát až po nějaké době, říkám, hele, tak vlastně pojďme teda si říct k tomu víc, takže já jsem potom oslovil právě archiv rozhlasu a tím, že jsem věděl, že to bylo v roce 92, že to točil přímo rozhlas, tak tím pádem netrvalo příliš dlouho a bylo to objeveno. Mm-hmm.
0: Já si myslím, že písní Evy Olmerové není nikdy dost, to si myslím tedy já. Když jsme tedy u té muziky, teď malinko od Evičky odbočím, jak to máš, Tomáši, ty s muzikou? Co je to tvoje srdcovka? Nebo máš to třeba podobně jako já, že ten rozkmit mám teda velký, opravdu?
2: Já teda absolutně, já fakt jako absolutně, kromě dechovky, to už jsem někde říkal, kromě dechovky, vlastně poslouchám, dejme tomu lidových písní, tak občas si třeba nějakou lidovku zaspívá, ale jinak mám fakt široký rozpil od blues, rock'n'rollu, šanzonu, klasického popu, v podstatě se dá říct, až po nezávislou tvorbu, takže fakt jako podle nálady.
0: Takže mám, tak, jak to má být.
2: Mám spoustu desek, pouštím si to podle nálady. No.
0: Je to pestrý jídelníček. Mm. Jirko, tebe jsem se na to možná uptal, ale ty to máš jak s muzikou? Co je tvoje srdcovka úplná?
1: No, jsi se mi na to ptal a to jsme nemohli přijít na to jméno.
0: No, nemyslím jako jméno přímo, ale jako žánr, aspoň jako zaměření, no, jako žánr.
1: Jako dost často poslouchám jazz, bluesové věci, černošské věci, ano. Country muziku, ano. A z té dřívější, no pochopitelné rock and roll, a z té dřívější jako doby jsem měl Dina Martina. Že?
0: Ano, no tak v tom případě vás vítám na stejné lodi, pánové, to mám radost, to je úžasný.
2: To tady užijeme.
0: Já si myslím, že bychom teď měli posluchačům pustit první ukázku z toho alba Eva Olmerová a Emil Vyklický trio Viola 1992. Tomáši, co navrhuješ za píseň na rozjezd?
2: Nejprve řeknu, že to má úžasný zvuk, jako fakt fantastický zvuk. Je to i sám Emil Vyklický, což tak už říkal, teda to je paráda. No tak co když si dá třeba Georgia on my mind?
0: Tak to je ale krásný začátek, jo? Já si myslím, že není nic lepšího na začátek. Já těch verzí od Georgie samozřejmě známe jich mnoho, od Evičky znám minimálně 4 teda, a tahle tam mi přibyla do sbírky, tak mám velikou radost. Tak jdeme na to. Eva Olmerová, Emil Virkický trio.
3: Do you to see how troubles is it?

0: Přátelé, to byla úžasná Eva Olmerová a živě píseň Georgia, řekl bych, taková perla v jejím repertoáru za doprovodu Emila Vyklického a jeho tria. Bavíme se dnes večer o nádherné desce, která se jmenuje Eva Olmerová a Emil Vyklický trio Viola 1992 a mými úžasnými hosty jsou pan Jiří Olmer a pan Tomáš Padevě. Tomáši, prosím tě, ještě mi teda řekni ze široka. Jak jsem říkal, že ty jsi taková renesanční osobnost. Pochopil jsem, že u tebe to nejde jenom jedním směrem, ty jsi rozprostřený do více směrů, protože pak, když jsem správně pochopil, tak ty jsi i grafik. Že?
1: Ano, ano, ano.
0: Grafik. Mimochodem mám pocit, že v tvém grafickém životě i figuroval Boris Jirku nějakým způsobem.
1: U Borise Jirku jsem chodil na večerní kresbu, ano. Na figuru.
0: Jo. Proto on byl, já teda nejsem odborník na malířské umění, ale on dělal přece krásný oleje, akvarely, proto zase vím přeneseně od Vlasty Kahovcové, která mě s ním kdysi seznámila. On bohužel nás opustil, že jo?
1: Ano, nedávno právě. No. Když jsem už ty Vlasty Kahovcové, tak vlastně ti musím říct, že o tobě hrozně hezky mluvil. Já jsem za ní byl na podzim minulého roku na té jejich chatě a říkala, že tam pravidelně jezdíváš a jako fakt to bylo takový jako příjemný.
0: No. No já jsem tam jezdil hlavně, když tam dělali kapela Golem, tam dělali Golem Cup, což byl tenisový turnaj a večer tam byl lidský koncert a to bylo úžasné. Já jsem se začal jezdila tam Jitka Zelenková a Helenka Vondráčková, všichni hezký to bylo. To jsme ale odbočili, ano. To znamená, jak prosím tě se to tak stane, že seš takhle výtvarně nadán a ještě je ti to málo a přidáš tomu vlastně činnost vydavatele. Jak se to přihodí?
1: Tak já jsem vlastně od nějakých 14 let jsem právě kreslil a maloval. Pak se to tak jako zlomilo vlastně do té činnosti grafické. Jsem třeba spolupracoval s Febiofestem, s filmovým festivalem Praha, nebo s Karlovými Vary jsem dělal katalog pro Karlovy Vary, ale zejména jsem dělal projekty kulturního charakteru. Jo. Takže jsem dělal třeba kampaň pro Evu Urbanovou, k 70. nám Hany Hegerové, kampaň Široko a tak dále. Pak se na to nabalil Suprafon, pro kterého jsem dělal obaly. Posléze mi to bylo málo, tak jsem začal jako dramaturg tam připravovat nějaké tituly, mimo jiné Zlatá 60. Marty Kubišové, aha, takže už jsem sepsal buklet, jsem se scházel s Martou Kubišovou nad tím a tím, že jsem si jako dítě sbíral staré časopisy u babičky, které byly na půdě z 60. let, tak jsem vlastně měl kam sáhnout, když jsem potřeboval nějaký historický prameny, co se týče hudby právě, jako když jsem dělal třeba ty buklety a podobně, no a nakonec v roce 2014, pardon, když to bylo 25 let od sametu, ano, tak jsem vydal vlastně první titul a to byly písně Sametové revoluce, které odmítl vydat Suprafon, byť se mu ten nápad líbil. Poslali mě de facto do rozhlasu, já jsem říkal, že teda jako to zkusím sám a tak jsem začal. Dneska mám na triku asi 30 titulů takového typu právě jako se sbíraných zajímavých nahrávek různých interpretů a skupin.
0: Takže vlastně dá se říct, že do jisté míry to žánrově vyhrazeno úplně není, ale v podstatě se to tak jako pořád, aspoň tak se mi to pozdává, motá kolem šanzonů a jazzu a vlastně i ty šedesátky, protože mám pocit, že Viktor Sodoma tam taky na těch nahrávkách třeba funguje, že jo?
1: Ano, předně vydávám 60. léta, jo, ale zabrousil jsem, a to je teda takový, jako vždycky říkám, že to je takový unikát, že jsem vydal vlastně 3 boxy, celkem téměř 1000 nahrávek, originální nahrávek orchestru Karla Vlacha, od těch swingovek z roku 1939 až pro 1960. Jo. A to byla úžasná práce, to mi bylo nabídnuto tedy takovými sběrateli. Jsme dělali společně a vždycky jsem na to měl grant Ministerstva kultury. Dneska nevím, jak by to dopadlo a jestli bych to vůbec chtěl. Ale takže to se podařilo a ale ano, vydávám i bluesové věci nebo takový jako že jazzrockový jsem třeba vydal skupinu Bohemia, kde začínal Michal Pavlíček.
0: Tam hrál Luboš Andraš, taky tam hrával.
1: Semelka tam zpíval.
0: Ano, ano.
1: Lešek, no. A plus teda tu Martu Kubišovou, Hanu Hegerovou, já to mám tak dost, anebo jsem dělal tematická alba, jako třeba protest songy se sbírané od 60. let po současnost. A nebo k výročí stalet republiky jsem vydal Země Československá domov můj. To je 100 nahrávek, co rok to nahrávka originál. Aha.
0: To je krásný počin. Já teda osobně musím říct, že mě udělalo obrovskou radost na tom novém albu Evy Olmerové, Stream Emila Vyklického, že tam objevila krásná česká verze mého oblíbeného jazzového standardu Misty. My jsme si tady o tom před vysíláním povídali. Máš k tomu třeba nějakou zajímavost k té nahrávce, nebo ke konkrétně tady té?
1: Ale mě spíš jako vlastně dodatečně překvapilo, že text si napsala Eva sama, Jirko, to ty víš.
2: No, to ani nevím.
1: No.
0: A pardon, ještě Jirko, a ty tušíš, kolik Eva třeba napsala textů za svůj život?
2: Ne.
0: Nevíš.
2: Nevím.
1: No já teda si myslím osobně, že jich bylo jenom strašně málo.
0: Že jo, muselo být málo.
1: Jako spíš jenom, to je taková výjimka, bych spíš
0: nárazovky
1: právě řekl.
0: Takový.
1: No. A jako prostě je to úžasný, protože ona se do toho o tom tak ponoří, že vlastně fakt to prožívá, co slovo, tak vlastně tím, že to napsala ona sama, tak se tomu totálně oddává. Jako.
0: No tak jo, tak pojďme si poslechnout, milí posluchači, takovou malou ochutnávku, respektive další ochutnávku z alba Eva Olmerová, Emil Vyklický trio, Viola 1992, legendární jazzový standard Misty s českým názvem Předejít čas.
3: Stará baba. Víš to sám.

teď už ví, že je zbytečné vracet vše.

kde jsem, vše je zbytečné. Vracet vše, co je ztracené.

že už pod rukou se všechno vyvyká. Že každý otazník je předpověď, na to nic, na to málo.

0: will not look at me. Za to si životě v podstatě je.
1: Úžasný. Já si myslím, že takovejhle text, když jsem to poslouchal poprvé, tak si mohla opravdu Eva napsat snad jedině ona sama.
2: Že jo, já
1: že takhle se to přesně trefilo úplně dokonale. Mám z toho velikou radost. Jsem moc rád, že mými dnešními hosty jsou pánové Jiří Olmer a Tomáš Padevět. Bavíme se o nádherném CDčku Evy Olmerové, které natočila s Emilem Vychlickým a jeho triem ve Viole v roce 1992. Tomáši, jak moc velká práce to byla, ty už to lehce nastínil, od bodu, kdy jsi to usmyslel, až do bodu, kdy opravdu teďka já tady držím v ruce ve studiu desku. Jaká to byla dlouhá cesta?
2: Zdrvalo to zhruba 3 měsíce, se dá říct. Jo?
1: To jsem čekal delší.
2: No, tak jako já už to dneska dokážu urychlit, víš, jo. Protože když člověk chce a potřebuje, tak prostě si trošku dupne a ono to potom...
1: Já jsem myslel to vyřizování těch práv a tak ono se někdy vleče, že jo? To je vlastně ta nejhorší věc.
2: Ale tak jo. Tady v tom případě v podstatě tak to je smlouva s Českým rozhlasem, to je právě jednoduchý. Takhle, je tam ještě jeden bonus, to musím teda tady posluchačům ozřejmit. Je tam úžasný bonus z České televize z roku 1967, My Funny Valentine.
1: Ano.
2: A to je totiž skladba, kterou jsem fakt léta scháněl, protože Jiří Černý v dobovém časopise v roce 67 řekl, prohlásil, že toto je nejlepší nahrávka Evy Olmerové, jo, v té době. A uvedl tam z Ostravy, tak já jsem říkal, tak to bude Ostravský rozhlas. Ne, Ostravský rozhlas to nebyl. Tak jsem říkal, tak ale sakra, kde to může být? No tak napadla mě oslovit televizi a skutečně to bylo v té Ostravské televizi a tu píseň, kterou ona natočila, protože oni si půjčovali studio, jo, rozhlasit pro televizi v Ostravě a ta písnička byla použitá v poště. Pořad poštovní schránka číslo 3. Pořad se nedochoval a naštěstí na pásu nahrávka je byla.
1: Takže takový unikát.
2: Takový unikát, který jsem si, to je takový jako fakt nádherný špek, nádherná tečka. Takhle bych řekl ještě k tomu vydání. Tohle totiž tady je 14 skladeb z toho živáku. Ono, právě ten Daniel Dobijáš mi říkal historku, která se nedá příliš publikovat, že vlastně Eva, dokud to šla, dokud ji uhlídali, tak byla naprosto skvostná, což tady slyšíme. A pak přišla pauza, už ji neuhlídali, ani paní Vychlická, která byla tehdy ředitelkou a která vlastně se zasloužila o to, aby tam Eva třikrát v roce 92 ještě mohla vystoupit, tak už ji neuhlídala a Eva stoupila na pódium po přestávce, viděla tam Ljubu Hermanovou, pronesla cosi, co tady nemůžu publikovat a tím pádem oni pochopili, že už nemůžou dál natáčet. Ale i tak je to, celkem to CDčko má 72 minut, to znamená, když odečtu My Funny Valentine jako bonusovku, tak je to 60.

0: když nahrávala, jak hrál, já jsem Karel Velebný, chodili do Parnasu, tam Eva hodně hrálo, nebo do Reduty, nebo do Violy, tak to jsem chodil pravidelně.
1: Jo. A tušíš, řekla ti někdy Eva třeba, který z těch jazzových standardů měla nejraději, kromě Georgie, nebo byla to vůbec Georgia? To neznamená, že je nejvíc populární, že jí měla nejraději, jestli neměla nějakou skrytou lásku hudební třeba.
0: Ona hrozně ráda měla My Prey, že co zpívala, to měla strašně ráda, pak ta skupina Platters, to prostě milovala tu kapelu, jo. A oni byli úžasní.
2: To má na té první desce, ne?
0: Já ale v češtině, myslím. Tam je to v češtině. Ale jako říkám, jako těch, do toho Parnasu nebo do té Reduty jsem chodil pravidelně.
2: Jirko, co tady musíme říct, že byl objeven filmový záznam, filmový pásek. Ano. Právě jsi zmiňoval Karla Černocha, tak Eva s ním jezdila vlastně jistý čas a jeli zájezd na Slovensko, tak jsme si říkali, co tam tak asi bude. A já si myslím, Jiří, že to taky je nepublikovatelný.
1: Díval jsem se na něj dneska ráno, ale je tam spousta věcí publikovatelných mimochodem. Jsou to krásný.
2: Je to zajímavý, že?
1: Je to moc zajímavý, jak tam staví třeba to pódium.
2: Ano.
1: V dnešní době to vypadá komicky, že tam je obrovská stage, jak se dneska říká pódium, a tam pár těch bedniček malinkatých a Karel Černoch bez fousů ještě řádí. Karel mě mimochodem častokrát vyprávěl tady o těch zájezdech s Evou a opravdu s velkou láskou na to vzpomínal. Vždycky jsem seděl u něj na kampě, u kafíčka a on se tak rozcesknil a vzpomínal samozřejmě na to, bylo to moc hezký. Teda to musela být doba. Ty jsi, Jirko, zažil někdy ze Segrou takovýhle taky zájezd? Jezdil jsi někdy s ním?
0: Ne, na zájezdy jsem nejezdil, ale chodil jsem, když Eva zpívala v ateliéru a to mě strašně mrzí, že se to nedochovalo, protože tam s Karlem Černochem zpívají duety. Ale tak něco úžasného. Celá ta kapela prakticky dneska, co jsou, tak hrajou
2: u Pavla
0: Sedláčka. A takže to bylo něco úžasného. Bohužel to zpívali v angličtině a v té době to byly 70. léta, 69, 70. Tak v té angličtině se to prostě nenatočilo.
1: Ale nezapomeň, Jirko, že vedle tebe sedí velmi šikovný člověk. Jmenuje se Tomáš Padevěc.
0: Ano.
1: A ten umí nevídané. Co když to někdy vydloubne?
0: Asi ne. Já jsem se ptal všech kluků z kapely a nikdo to nemá.
2: Škoda, že ten filmový pásek nemá zvuk, že?
0: No,
1: by bylo fakt jako zajímavý. Tam je jenom to vrčení té kamery.
2: Ale víš, co ještě vám řeknu, co mě vlastně zaujalo, že právě s tím Karlem Černochem, jak s ním vystupovala Eva, tak vlastně s ním následně potom taky vystupovala Hana Hegerová.
1: Ano.
2: Jo, taky v tom ateliéru vlastně a jezdila s ním vlastně po republice. Jo. To trvalo nějak zhruba rok, možná jenom 9 měsíců. Ona mi říkala, vím, že mi říkala, jako se říkala, to bylo takový zvláštní spojení vy a Karel Černoch. Říkala, ale tak Karel byl hrozně fajn člověk a jsem měla hrozně ráda. Jenom jsem nemohla pochopit, jak on vždycky před tím představením může jíst ten chleba namazaný tím sádlem a tou solí posypaný. To jsem fakt jako
1: to byl Karel typicky. Karel byl skvělý společník. Pojďme si pustit další muziku. A když se Tomáši zmiňoval My Funny Valentine, tak nejseš proti, že bychom si ji teďka pustili.
2: A teďko kterou? Jestli tu bonusovou? A nebo tu živou?
1: No, já mám pocit, že to bude ta bonusová strie Míši Poláka.
2: No, tak to je, víš co, to je, ono to je na pomezí šance, no. Tak prosím, ano.
1: Tak to bychom si dali. Tak milí posluchači, teďka speciálně pro vás na Country Radio Eva Olmerová a My Funny Valentine.

0: To byla úžasná Eva Olmerová a písnička My Funny Valentine. Mými dnešními milými hosty jsou pan Jiří Olmer a Tomáš Padevět a bavíme se o všem možném, ale především pak samozřejmě o Evě, ale hlavně o nádherném CDčku Eva Olmerová a Emil Vyklický trio Viola 1992, které se bude křtít už tuto středu. A propo, víte, co mě pánové napadlo? Dneska má svátek Viola.
1: Dneska má svátek Viola.
0: To vypadá, kdybychom si to na tom vybrali schválně, ale to byla náhoda jenom.
1: No, to není náhoda, Petře.
0: Já si myslím, že by bylo možná, Tomáši, hezký taky zmínit další členy toho, mm-hmm. toho tria Emila Vyklického, abychom učinili zadost protokolu.
1: Takže samozřejmě klavír Emil Vyklický, to je jasný, Josef Vejvoda bicí a kontrabas Petr Dvorský. A já jsem, ještě zase musím zmínit, jak se mi to tak jako propojuje a nabaluje. Tak já jsem vydal minulý rok vlastně trojcédéčko SHQ ano. Karla Velebného. Jo? Taky věci, které jsou poprvé vydané a byly všechny z rozhlasu. No a tam právě účinkuje Josef Vejvoda, že? Mm-hmm. No a najednou koukám, kdo zase se tady objevuje, Josef Vejvoda. Takže jako neuvěřitelná taková souhra věcí. A ještě řeknu, jak jsem sbíral ty časopisy, tak jsem panu Vyklickýmu potom psal, jsme si to začali teda psát, ještě než jsme se viděli osobně, říkám, no já si vás pamatuju poprvé, když jsem byl před pubertou a viděl jsem vás na Melodii z roku 77. Tak jsem mu to odfotil a poslal a děkuji za hezkou vzpomínku.
0: To je krásný.
1: Teď jsem byl na jeho koncertu v Jazzdoku, ale v sobotu úžasný. No. Úžasný fakt, že teda byl tam s manželkou právě, s Miruškou Vyklickou a bylo to báječný taky přijat ten křest paní Vyklická, takže se moc těším.
0: Jo, krásný. No, takže ten křest proběhne ve středu, jak jsme říkali, takže už to nebude nekřtěňátko od středy. Já se už těším moc na to, až budu ve svých hodinkách country, je všechno, co se mi líbí, ty písničky pouštět, protože přesně ten pořad se tak jmenuje, protože já mám rád to prolínání těch žánrů a samozřejmě jazzová hudba. To je vlastně taky country, protože se mi to líbí, že jo. No a možná teda, abychom si dali další ukázku, tak to bude písnička, kterou já osobně mám velice rád. Je to v originále Girl from Ipanema, ale my si teď poslechneme zase s českým textem a Tomáši, prozraď prosím mě, kdo je autorem českého textu Dívky z Ipanemy?
1: No tak kdo jiný by to mohl být, když to je z období semaforu, ano. Tak je to samozřejmě Jiří Grossman.
0: Jiří Grossman, to je krásný. Trošku jsem si to myslel. Tak jdeme na to, takže současně vzpomínka i na Jiřího Grossmana.

0: To je prostě nádhera. Jeden z největších světových jazzových standardů Girl from Ipanema v češtině, Dívka z Ipanemy v podání Evy Olmerové a tria Emila Viklického. Mými dnešními hosty jsou stále pánové Jiří Olmer a Tomáš Padevět. Tomáši, ty máš před sebou jedno CDčko, které bude určitě zajímat také posluchače Country Rádia. Teďka se tedy odkloníme od toho, které se bude křtít ve středu. Co nám o tom CDčku povíš, protože je tam mimo jiné také píseň, kterou mám připravenou jako další.
1: To je vlastně můj druhý titul, jak jsem zmiňoval, písně Sametové revoluce 2014, tak o rok později jsem vydal sesbírané album Evy Olmerové. To už jsem se právě díky tomu seznámil tady s Jiřím, který byl tak velice ochotný a poskytl mi za prvé informace a za druhé fotografie vlastně z rodinného alba Evy. A to je CDčko, které obsahuje, jak říkám, poprvé vydané věci, které jsou z různých archivů. Z televize, z filmu, z rozhlasu i ze soukromého vlastně archivu. Jo. Čili rozpětí let 63 až tuším, ano, 92, kdy vlastně Eva už opravdu velice těžce teda bojovala s tím zdravím a těžko se jí zpívalo, nicméně natočila vlastně, myslím, ta poslední nahrávka byla to mé mládí, nebo to naše mládí.
0: Ano.
1: Jo, od Jarky Motla. A to je taková píseň, která opravdu, když ji slyším, tak mě teda velice mrazí. Jo.
0: To znamená, že to CDčko, dá se říct, že jsou to takové hezky sebrané spisy.
1: Jo, přesně tak. Ano. Nemá to jeden žánr, že jeden styl. Ano. Dokonce tehdy, jako vlastně byla recenze v Lidových novinách od Ondřeje Bezra, on napsal, že to jsou právě sesbírané jednotlivosti z různých žánrů, čili to nedává moc jakoby stylově pro někoho smysl. Ovšem, musím poznamenat, ještě je tam úžasná záležitost a to je objevený pořad Blues, který natočila Eva Olmerová v roce 69 pro Českou televizi. A tam právě jsou, tam je asi 5 písní a na hudbu Jana Tomšíčka. A 3 texty jsou od Ester Krumbachové. Jo, ta deska se jmenuje, já jsem ji nazval Jak dynamit. A právě ta skladba od Estery se jmenuje právě Noc jako dynamit.
0: No, mě mimochodem toto album a další třeba podobná od jiných interpretů naopak ucelená připadají v tom smyslu, že tam si posluchač může udělat obrázek o tom, jak úžasný zápřah ten dotyčný zpěvák měl. Opravdu u Evy to bylo od jazzu, já nevím, přes swing až po tramskou píseň, což není vždycky úplně běžná věc.
1: Petře, já to mám hrozně rád. Já se přiznám, že mě vlastně dneska fakt dost často nudí desky, které jsou prostě monotónní.
0: Ano, jede to v jednom toku. Ano.
1: A právě proto vlastně dělám takovýhle žánrově divočiny a někdo mě za to kritizuje, ale jsou spíš lidi, kteří to teda vítají právě z tohle důvodu, který si uvedl ty.
0: Já myslím, že milovníci hudby to vždycky musí vítat. No, tak já mám připravenou tu píseň To naše mládí. Já si myslím, Jirko, že ty jsi tuhle tu písničku od Evičky musel slýchat mnohokrát opravdu autenticky, jak jsme minule vyprávěli, třeba na tom vlakovém nádraží, když to hrála na kytaru.
2: A to je všude, nejenom na vlakovém nádraží. Jo. Přišla za náma, hrála to v hospodě a přišel tam Jirka Jelínek a hráli takhle. Takže to bylo úžasný. A ta kytary říkala, přijela za mnou do práce a máš tam kytaru? A pa, mám. Tak pa, jdeme na pivo, až ty jsme a už začala, jo.
0: Tak to byla, milí posluchači, Eva Olmerová. Tak pojďme, jdeme si zaspomínat To naše mládí.

0: to byla jedna z hudebních tváří úžasné Evy Olmerové. Písnička To naše mládí a mými hosty jsou stále Jiří Olmer a Tomáš Padevět. My jsme si během písně tady povídali o všemožném a zabrousili jsme také na téma tréma. A mě to překvapilo, protože o tom jsme se, Jirko, možná minule nebavili, že Segra byla trémistka. Ty jsi to říkal, to mě zaskočilo. A jako evidentně velká teda. Jak to vypadalo v praxi?
1: V praxi to vypadalo tak, že jsem k ní třeba přišel, měla před vystoupení, povídá, ty vado, a to řekla jinak, ale to je jedno. Ty vado, já tam nemůžu jít, já mám takovou trému, klepou se mi nohy, ta se nemohla ani postavit na nohy, průjmy a takovýhle. A nebyla schopna. Vůbec nebyla schopna. Ale přišla na to jeviště, a tam to nějak spadlo to z ní, jo. Ale bylo to kolikrát, ani nedorazila na to představení.
0: Jo, až tak?
1: Až tak, no. Až tak. A když, no, ty zvěsti, které byly Eva
2: tak
1: někde.
2: Tak možná si dala sklenku.
1: No tak to si dala, jo.
2: Ale víš, jako z toho trošku dostala, no. Jako chápu, že teda tréma dokáže teda dělat strašné věci, no. Já jsem byl vlastně, Petře, dvakrát hostem u Ivon Přinosilový tady ve Sklípku na Country
0: Rádiu. Takže nejseš nováček na Country Rádiu.
2: Vlastně nejsem úplně nováček, no. Bylo to úžasné. Hele, já jsem Ivon, jako její hlas, její věci jsem fakt miloval, jo. A já jsem byl šťastný, když vlastně mě pozvala, protože já jsem vydával Apollo Beat vlastně jako sezbíraný věci Apollo Beatu Jana Spáleného, kde ona v divadle Apollo vystupovala, takže byla šťastná, že se to taky objevuje takhle jako venku. A po druhý to bylo vlastně s deskou, kde jsem ji taky zařadil. Myslím, že to bylo to Československo, nebo něco, jako přesně nevím. A bylo to fakt výborný, protože ona se vždycky těšila, když vlastně se objevilo taky něco. Ne, to bylo, já už jen to byl titul Známé, neznámé. To mám takovou edici, Známé, neznámé. Což znamená, že to jsou třeba známí interpreti a neznámé nahrávky, anebo méně známí interpreti a tak. Takže to, a to bylo na jedničce a tam je pouze 8, myslím, zpěvaček a každá má takový mini recital, já tomu říkám, 3 až 4 věci. A od tý Ivon jsem tam dal 3 věci poprvé vlastně vydané, taky to bylo, se objevilo v televizi, ty nahrávky, takže to jsme si z toho hráli a tak se tomu jako zasmála, bavila se nad tím, ale vím, že byla velká trémistka, to říkala i Eva Pilarová, že byla totální trémistka teda, jo.
0: To měli se Vičkou společný.
1: Společný.
0: Ale ty s Tomáši zmiňovala, že k těm nahrávkám některým se dostala takovou unikátní cestou. Bavili jsme se o tom, jak mnoho zpěváků, tak jsme na to vlastně přišli, mělo dveře otevřeny do světa a jevili o ně zájem opravdu velké vlastně nadnárodní gramofonové firmy, ale bohužel díky tomu, co se tady u nás dělo 40 let, to nešlo. Ty se s těm nahrávkám dostal díky Polydoru.
2: Ano. Přesně tak. Vlastně Golden Kids natočili u Polydoru. Myslím, že 2 singly. Anna Hegerová natočila LPčko a právě Ivon Přenosilová natočila 2 singly u Polydoru a včera na mě vyskočil v e-mailu právě obal z jednoho singlu, který nebyl u nás vydán. A na tom obalu je nádherná fotka Ivony a tam ona si zkrátila to jméno a je tam Ivon Silová. Jo? A jsou tam 2 německé písně. Jedna je taková teda, nic, přiznám se, nic moc, ale ta druhá by se vydat dala, ta zní zajímavě. No.
0: To je krásný. No, pustíme si teď samozřejmě píseň, já se tak dívám, pánové, na hodiny a já si myslím, že vás ještě nepropustím.
2: Aj.
0: Ještě máte něco proti tomu, že bychom lehce přetekli přes 21. hodinu, že bychom stihli pak ještě třeba aspoň jeden vstup s písničkou
2: nějakou. To posluchači povolí.
1: Jo.
0: Já myslím, že posluchači Country Rádia jsou vlídní a určitě povolí, protože hlavně dozvírají se od vás strašně hezký a zajímavý věci. Takže teď si pustíme písničku a přemýšlím jakou, jestli si dáme ještě jednu nějakou z toho trmského období, anebo jo, tak dáme,
2: já bych dal tu,
0: co nevzal říční proud,
2: to s kolegyní s Jitkou Vrbovou.
0: Protože to ještě teda, my jsme se o tom vlastně zmiňovali, já už teď nevím, co jsme si povídali mezi písničkama, co šlo do éteru, jak vlastně potom došlo k tomu setkání. K tomu by možná bylo taky něco dobrý říct, tak ještě před písničkou, pojďme.
2: Myslíš
0: s tou
2: Jitkou Vrbovou?
0: Ano, jak... Pokud ta verze je samozřejmě do nějaké míry publikovatelná.
2: Já vím, že jsem jako slyšel, že Eva Olmerová, byl nějaký koncert společný, jakože se střídalo několik interpretů a právě tam vystoupila i Jitka Vrbová. Eva ji tam slyšela poprvé a pak jako se někde potom v šatně potkala a říkala, No ty máš hlas jak kráva. Jo, tak je silnej, znělej hlas. Takže jako byla tam taková náklonost, ano, ano. A vlastně potom právě Jitka Vrba přišla s nápad, s nabídkou od jistého skladatele producenta pana Chmelíka, s kterým nějak se žila, pokud se nemýlím, nevím přesně.
0: No Standa hlavně byl, Standa, jednak Chmelík. Se mě to potěšení, to byl můj letitý kamarád, hlavně to byl kapelník flopu Karla Zicha, ano, a dlouhá ano. Léta spolupracoval s Karlem Wagnerem pro jeho vydavatelství, takže vlastně to tak všechno do sebe zapadalo.
2: No. A takže vlastně se uskutečnilo natáčení LPčka, kde účinkuje jak Jitka Vrbová, Eva Olmerová a ještě s nimi Eva Pilarová.
1: Ano, vrať se k nám stejnou řekou.
2: Vrať se k nám stejnou řekou,
0: přesně. To je takový hvězdný setkání dneska, by se tomu říkal jako All Stars Band takovej.
2: Ano. jo, určitě ano.
0: No tak jo, tak si poslechneme, co nevzá říční proud, potom asi zazní kukačka a po 21. hodině ještě teda pánové vás poprosím, abyste s námi chvíli se trvali na Country Radio. Tak jdeme na to, Eva Olmerová.

0: stačí jen přivřít oči
1: jako kotě si přijíst,
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru, teď mě dá.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
3: Posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, je 21 hodin a k tomu 34 vteřin. A zcela výjimečně, protože jsou skvělí a báječní, jsou mými hosty i nadále pan Jiří Olmer a Tomáš Padevět. A řeč je především o úžasné zpěvačce Evě Olmerové a o úplně nové desce, která bude ve středu pokřtěna. Jmenuje se Eva Olmerová a Emil Vyklický trio Viola 1992. Pánové, já se omlouvám, malinko odskočím od tématu, protože vám musím přečíst jeden pozdrav od posluchačky, píše posluchačka. Aha. Iva. Ahoj Petře, zdravím vaše hosty a předu jako spokojená kočka. Zas jeden bezva pořad, který mi padne na míru a těším se z hezkého večera.
4: Wow.
3: Tak to je pro vás.
4: Děkujeme.
3: Tak. Možná by bylo hezký zmínit, což jsme teda říkali, že samozřejmě na křtu bude Emil Vyklický, pochopitelně, ale nebude tam jen on, Tomáši.
4: Ono tam bude docela dost hudebníků, jak jsem teďko zjistil od Jirky Olmera, protože tam vlastně přijdou i ti, co s Evou hráli dříve. Emil Vyklický samozřejmě tam zahraje na piano, tam takové místní malé piano, tak jsem mu poslal fotku, říkal, jo, tak to mě tam čeká, no, tak to bude dobrý teda. Nicméně, další kmotr s těmito třemi hráči, kteří na tom CDčku tu Evu doprovází, že jo, tak další kmotrou bude čtvrtou, bude Bára Hrzánová. A já doufám, že i zaspívá, protože vlastně Bára Hrzánová ve Viole na podzim začala vlastně hrát v inscenaci Olmerka, která, já jsem bohužel neviděl, ale viděl jsem ukázky a viděl jsem hlavně tu fotku toho plakátu a byl jsem totálně unešený. Říkám se, to musí být bomba, protože Bára to jistě pojme po svém. A Jiří, pověz teda, jak to vypadá teďko.
5: No, tak já mám z toho hrozně velkou radost a to musím poděkovat strašně Kláře Cibulkový, která to tak dohnala s tou Bárou Hrzánovou, takže odkoupili od Violy ty práva. Aha. A bude to teda v Činoherním klubu a začátek, nebo by to mělo začít, a inscenace 18.9.
4: Skvělý.
5: A to je jedna, z toho mám strašně velkou radost, takže na to vás strašně zvu, je to úžasné představení, Bára je famózní.
4: Takže je, my to vlastně ctíme na správné místo.
5: Ano.
4: Tam ta Olmerka prostě nakonec zůstane dál.
3: Ano. Já mám pocit, Tomáši, že máme oba na mysli stejnou fotografii, takovou tu do hněda nebo do černobíla.
4: Já jsem fakt umíral, jsem to viděl.
3: To bylo neuvěřitelné. Někdy to buď to Bára, nebo ty jsi mi to, Jirko, posílal. No. Já jsem si říkal, kde vzali ta krásnou fotku Evy Olmerové.
4: Jakou snad paruku má na hlavě.
3: No, je to vynikající, takže velmi srdečně vás zveme všechny. Jestli chcete zažít něco velmi nečekaného, tak musíte rozhodně zavítat. No je fakt, že ten Činoherák, ono se mě to jde nějak jako všechno dohromady, to prostředí a to divadlo a ten křest a všechno, tak určitě se tam objeví i někteří další hudebníci, o kterých se neví. Já teda děkuju také za pozvání oficiálně tímto, že mohu být s vámi přitom a dokonce to bude tak, že i stihnu večer vysílání v Country Rádiu, takže děkuji vám za ten krásný čas, který jste zvolili a budu moc za posluchači. No, já si myslím, že bychom si mohli teďka dát teda ještě alespoň poslední ukázku z té nové desky, která se jmenuje Eva Olmerová a Emil Vyklický trio Viola 1992 a je to píseň My Little Boat. Co k ní, Tomáši, můžeš říct? Máš tomu nějaký špíček malej nebo zajímavost nějakou?
4: Tak v tomto případě špíček nemám, ale myslím si, že tam Eva je zase fantastická jako vlastně vždycky. Ano. A všude, ano. Takže si ji užijte. To je vlastně hlavně o Evu.
3: Tak jdeme na to. A je to vlastně úplná, stejně jako ty předešlé písně, je to úplná premiéra téhleté písně na Country Rádiu. Jsme moc rádi, Tomáši, děkujeme.
6: Ještě pohrnu se.

0: Ale mě to strašně bolí.
1: Já mám nejraději ty průpovídky v těch písničkách od Evičky. Teda, mimochodem, ty jsi to, Tomáši, zmiňoval samozřejmě na začátku, ale tady na tom CDčku, který se jmenuje Eva Olmerová a Emil Vyklický trio Viola 1992, je ta důležitá informace, cituji, poslední záznam z vystoupení 11.1.1992 Praha.
2: Ano. Není to tak, že to je poslední vystoupení Evy Olmerové, ale je to poslední záznam, který je možné prostě publikovat nebo získat. Prostě tak. Takže, jak jsem říkal, že vlastně paní Vyklická se zasloužila o to, že v roce 92 ta Eva ještě mohla třikrát té Viole vystoupit. Mm-hmm. A toto byl vlastně ten první, to první vystoupení. A pak mi říkala, respektive i psala, že pak už to bylo zdravotně s ní opravdu horší. Ten poslední to byl leden, únor a poslední byl březen a to říkala, to už se dělo v podstatě. A už opravdu se jí velice špatně prostě i zpívalo.
1: A propo, já si myslím, že 11.1., teď nevím, jestli jsem sám sebe nezmátl, že 11.1. měl narozeniny Michal Tučný.
2: Aha, tak to netuším.
1: Velká láska.
3: Myslím, že to byl leden.
1: No.
2: Řekni nám, Jirko, něco k té velké lásce. Ty to už tě víš?
3: Já to moc nevím. Já jsem tam tenkrát byl a to byl ještě doručovatel, že jo, poštovní. A já jsem si měl takový, ne střed, a opa, taky posloucháš fešáky, nebo tenkrát to byly fešáci.
1: To byl z Greenhorna.
3: Greenhorni. A já jsem říkal, no já poslouchám Plavce jako Rangers. Tak on byl trošku jako mrzutější, ale jako...
1: No ale je to pravda, teď jsem to ověřil na internetu opravdu 11. ledna, tak to je jako zvláštní, jak ty věci se někdy uzavírají do takového kruhu. Protože Michal Evičku samozřejmě miloval, to je všeobecně známá věc, to nejsem indiskrétní teďka. A taky jsme se bavili o tom mezi písněma, jak Evička ho učila správně pregnantně vyslovovat, což opět nemůžu citovat úplně přesně, jak mi to Michal vyprávěl.
2: Já
1: jako
2: se tady
1: Eva
2: velmi
1: učila.
2: Pobavil.
1: Takže krásně se ten kruh uzavírá. Mě teda ještě zajímá jedna věc, Tomáši, mnohokrát tady padlo jméno Hana Hegerová a já vím, že ty jsi napsal nějakou krásnou knihu.
2: No, já jsem 10 let pracoval přímo s Hanou Hegerovou, protože jsme byli přátelé, tak jsem s ní pracoval na té biografii a musím říct, že teda se mi v průběhu těch let svěřila s mnoha věcmi, které opravdu nikomu jinému neřekla, ale taky si vymínila záhy, když si uvědomila, co všechno mi říká, tak si vymínila, že teda si nepřeje, aby ta kniha vyšla za jeho života, aha, což mě vůbec nevadilo, protože naopak já jsem měl a dala mi vlastně to, že to zdraví jí dopřálo se dožít téměř 90. Ano. Tak já jsem měl těch 10 skvělých let vlastně možnost se s ní scházet a povídat si s ní a dokonce teda nahlédnout i do těch soudních spisů a prokuratury, kdy ona byla chudák v roce 80 prostě ve vězení na nějakých 6 měsíců zhruba. No a taky byla právě kamarádka Evy Olmerové a vykládala mi úžasný špeky, ty jsou v té knize, takže velice jí měla ráda, bylo jí samozřejmě líto, jak ta Eva potom byla nemocná, tak ona tyhle ty věci neměla, jako velice, vždycky, když někoho si oblíbila, tak mu přála. Jo. Ona byla velice přející člověk, takže to bylo na ní fakt jako mimořádné. No a teďko, když jsme u té knihy, tak jenom odbočím, že momentálně pracuji na nové knize a ta bude pojednávat o československém šanzonu, kde teda samozřejmě jsem zařadil i tu Evu Olmerovou, protože Eva se nepovažovala zdaleka za jazzovou nebo bluesovou zpěvačku, ale zpívala právě i šanzony a dejme tomu ty country písničky.
1: Ty jsi měl, promiň, Jirko, ty s tomu měl zajímavou poznámku ještě k tomu přátelství s Hanou Hegerovou a tvé sestry, toto řekni posluchačům.
3: No, oni se ohromně uznávali, obě dvě navzájem. A mně se líbilo, to jsem, já nevím, kolik mě bylo, a právě Eva zpívala v Parnasu a odspívala první půlku a druhou půlku už nemohla. Byla tam Hana Hegerová i se synem a tu druhou půlku, což už Eva nemohla, tak Hana Hegerová ji dospívala. Jo. Ale bylo to nádherný, jako z ničeho nic a vzala
2: takže
3: to
2: jako by
3: s Karlem Velebným, no.
2: S Karlem Velebným.
1: S Karlem Velebný rozený hedvábný, jak je v Cimrmanech, že jo?
3: Ano.
1: Mimochodem, taková paralela s country hudbou, tohle se stalo před přibližně 15 lety jednou v Las Vegas, kde jsou slavné scény, kde hrají slavní zpěváci světoví, tak tam měl vystoupení countryman Merle Haggard, jedna z velkých opravdu světových hvězd, a on ten večer najednou byl indisponován, nemohl zpívat. A co čert nechtěl, tak v Las Vegas byl v té době jistý Toby Keith, v té době současná hvězda veliká, countryová, který tam má mimochodem nádherný bar na stripu v Las Vegas, tak tam zrovna byl asi se podívat. A jelikož na muzice Merle Haggarda vyrůstal, tak někdo z těch manažerů toho sálu věděl, že Toby Keith je ve městě, zavolal mu přes manažera a on říkal, no jasně, přijdu. A tím, že to znal, tak odspíval s tou kapelou celý ten koncert Merle Haggarda. Takže to je něco podobného, že zaskočila Hanna Hegerová za Evu Olmerovou.
2: Ale víš, co mě se strašně právě líbí, já jsem tu dobu nezažil třeba těch 60. jo, ale jak se to tak propojovalo, to dneska prostě vůbec
1: není. Ta komunita fungovala.
2: Absolutně. No. Že ty kapely se různě půjčovaly, nebo prostě jako těch hudebníků, když se nahrávalo, tak prostě se sešla celá banda nejlepších hudebníků. To dneska vůbec prostě už neexistuje.
1: Přáli si to
2: všichni. A velký Big Bandy to už vůbec, jo. Sbory. Já miluji, když jsou ty nahrávky prostě hutný, silný, se sborama, jo. To dneska nikdo nedělá, jako je to, je to velká škoda, ale myslím si, že to bude stejně časem vracet, no.
1: Doufejme. Tak víte co, pojďme ještě, než si dáme poslední vstup, než bude rozloučení, dáme si jednu krásnou, tklivou píseň od Evičky, Čajová růže.

0: Eva Olmerová, Čajová růže. No, milí posluchači, mě mrzí, že vlastně to, co si tady povídáme s oběma mými dnešními vzácnými hosty, vlastně současně nemůžeme vysílat ven, ne, že by to bylo něco vulgárního, ale jsou to přece jenom takové historky, které jsou už jako intimního rázu a ne vše je potřeba, aby šlo do světa. I když, kdo ví, třeba Tomáš jednou udělá nějakou knihu těchto vzpomínek, nějaký speciál, jak vzpomínají hudebníci na jiné hudebníky, jo, a na různé historky. Tak já si myslím, že to jsou věci, které se rádi čtou. A musím teda říct, že ať už se jedná o audio, nebo i ty knihy, které vydáváš, tak já to považuji za velmi záslužnou činnost. Teda to,
1: jo, děkuju. To teda mě to hlavně hrozně baví. A prostě je, já myslím, že je potřeba zaznamenávat tak výrazný, významný životy, výjimečný, jako je právě třeba ta Hana Hegerová, samozřejmě Eva Olmerová. Marta Kubišová, ta mě strašně mrzí, já jsem se pokoušel s Martou, protože jsme, zdá se říct, snad přátelé, tak já jsem měl tu touhu vlastně udělat taky, napsat s ní, podobně jako s paní Hegerovou, její životopis. Původně to vypadalo jako dobře, ale pak Marta řekla, že už vyšla jedna kniha, ze které byla zklamaná, protože jistý vlastně fanoušek z fanklubu jí tehdy prostě před, já nevím, třema lety, třeba po lety oslovil, jestli může napsat knihu o její tvorbě, ona mu to podepsala a nakonec ta kniha vyšla a je tam vlastně i z jejího života, takže ona mi řekla, hele Tomáši, co já budu jako novýho psát, jako to už nikoho hlavně ani nebude zajímat, takže, no ale mě to mrzí, protože samozřejmě ona ví spoustu jiných důležitých věcí.
0: No hlavně ty bys to jinak literárně zachytil,
1: tak,
0: že?
1: No tak, taky, no. Takže to mě jako mrzí, protože by to asi bylo zajímavé, no, a potřebné.
0: Takže ale jinak samý zajímavý věci připravuješ, to znamená, teďka je venku nová deska Eva Olmerová, Emil Vyklický trio, Živě z violy z roku 92, kniha o šanzonech.
1: A ještě musím zmínit, že vlastně s Fero Feničem, režisérem, jsme roztočili právě čtyřdílnou televizní sérii o Haně Hegerové na, vlastně na motivy té mé knihy.
0: Je
1: to velice komplikované finančně, ale budeme doufat, že se z toho nějak vyhrabeme a prostě peníze budou. No.
0: Přejeme si to. No, už se na to moc těším.
1: Se téměř modlím, ať jsem nevěřící Tomáš.
0: Já tady ty dokumenty o hudebnících miluju, protože je to velmi poučný. Ty knihy, když čtete třeba autobiografii Erika Claptona a tady těch lidí, to jsou tak zajímavé věci strašně. No, co se týká teda Evy Olmerové, tak Jirko, tvoje ségra, zase neříkám to schválně tak familiárně, my jsme si to minule říkali, že ty tak prostě říkáš, ségra. No. Tak ohledně ségry se bude něco dít na jednom festivalu ještě taky.
2: No, se budou dít dvě věci a to jsme se už o tom bavili.
0: Ano.
2: Vydání audioknihy, minulý týden mě volala Helenka Sedláčková-Rytířová a řekla mi, že už je to všechno Albatrosu, že už je to všechno připravený, akorát se tam čeká na nějaký asi nějaký záležitosti a že do začátku prázdnin ta audiokniha by měla vyjít. To je první věc a druhá zajímavá, ozval se mi Tomáš Tichý s Martinou, že teda 4.7. je Třepsín a je tam blok Evy Olmerový, protože to byl její kraj, Třepsín, tak tam budou všude plakáty, já jsem tam dodal nějaký fotografie od miminka, když byla Eva malá, až na nějaký články, takže to bude všude vyvěšený a budeme tam i blok s Radimem Linhartem, s Evou Emingerovou a Andělínem neboli Honzou Frivertem.
0: Takže,
2: 4.7.
0: Takže naštěstí Eva Olmerová nás bude doprovázet, dá se říct, po celý tento rok.
2: No.
0: Hurá.
2: Škoda, nevím ještě, no to už asi se nestihne nic a rád bych vzpomenul na Evu, 10. srpna bude mít výročí, že jo, úmrtí.
1: Já si to pamatuju, já jsem tenkrát pracoval v redakci týdeníku Program, se to jmenovalo, to bylo Pod reflexem a to byla šílená jako rána, jsme to vlastně nikdo jako netušil, nevidět. Jo. A vím, že byla potom na titulní straně toho programu a Jana Koupková napsala takovej, jako nekrolog, takovou vzpomínku velice hezkou. No.
2: Myslím, že to mám doma. Takže to tam mám, asi bych to taky našel, ale jako já, mě to zastihlo taky, jako nečekaně.
0: Všechny nás to zastihlo, to je jasný.
2: Já byl v práci.
1: A maminku vlastně, že jo?
2: No ale to si představte, Pavel Skalický, který vydal taky jako vydavatel CDčko, tak on jí to CDčko Evě vez domů a ta Eva ten den zemřela.
0: To je neuvěřitelné.
2: Takže taky ale jeden z mých kamarádů. Ne, v nemocnici, ale oni to vez domů, ale ta už doma nebyla, tam byla maminka, a tak to předal mamince. No. Eva zemřela v Kvetusiho na Praze 6, že, v Dejvicích.
1: A tak máme aspoň tu pamětní desku na tom domě, kde žila, že?
2: No, to jsem já nechtěl, ale k tomu se nebudu zmiňovat.
1: A mně se líbí.
0: Víte, co je důležité, si myslím, pro posluchače a milovníky muziky Evy Olmerové, že ta muzika a ta vzpomínka na ní je tady pořád mezi náma. Knihy, CDčka. Ano. Všechno tady je prostě úžasný a za to moc krát děkuju za ty vzpomínky jednak Jirko tobě. A taky děkuju Tomášovi, který to všechno zachycuje v těch knihách.
1: Já taky děkuju. A já se těším na ten špek, co teďko pustíš.
0: No, pustím, ano, pustím ten špíček. Usmyslel jsem si, že na závěr našeho vyprávění o Evě Olmerové a o nové desce pustím tu písničku, kterou jsme s Jirkou zmiňovali, což je skladba, kterou složila a naspívala Bára Hrzánová, která bude právě ve středu, jak jsme říkali, na křtu nového CDčka Evy Olmerové a Emil Veklický trio Viola 1992. Důležitá věc, ještě pardon, musím zmínit, že to CDčko, které já teďka tady mám před sebou, tak není pouze v této podobě, ale je také na streamovacích platformách.
1: Ano, takže ano, je digitálně. Ano,
0: je digitálně, takže vy, kteří si předplácíte tyhle ty služby, tak zvesela budete moci streamovat pochopitelně. A kdybyste náhodou nevěděli, kde, co a jak, tak mi klidně napište do Country Rády a já vás správně nasměru na vydavatelství Tomáše Padevěta. A tam se všechno dozvíte. Také odkazuju na stránky tomáspadevět.cz, tam se všechno dozvíte nejenom o nejnovějším CDčku Evy Olmerové, ale o tom, jak nesmírně renesanční osobnost Tomáš Padevět je. Protože, jak jsem v úvodu říkal, je to výtvarník, grafik, vydavatel a to jsem ještě další spoustu věcí neřekl. Tomáši, moc ti děkuju za návštěvu v Country Rádiu.
1: Já děkuju moc za pozvání, děkuju, opravdu
0: to vážím. Děkuju za tu činnost, kterou nám děláš radost a děkuju taky Jirkovi Olmerovi za vzpomínání a za všechno. My se...
2: Já taky děkuju.
0: Takhle všichni tři uvidíme ve středu na křtu a my Jirko ve čtvrtek na tenisu.
2: Přesně tak.
1: Já bez tenisu.
0: Pánové, mějte se moc hezky a přeji vám hezký večer. A teď večer. Bára Hrzánová a písnička Evička.

přemýšlet, jak zvást k tomu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvást k tomu,

Přátelé, představte si, že dneska je ručníkový den. Nevím, jestli jste to věděli, mě to docela překvapilo. Já jsem o tom neměl ani pojetí. A tak mě napadlo, že bychom si mohli říct něco o historii ručníku a osušek, jak dlouho nás provázejí. No, historie ručníku sahá vlastně až do starověku. Sice to ještě nebyly tehdy takové ručníky, jak známe dnes, ale nutnost osušení těla si lidé už v té době docela uvědomovali. No a používali zpočátku třeba rostliny nebo různé listy, tkaniny nebo třeba kožešiny. Ve starověkém Řecku a Římě potom potřeba mít něco k osušení těla ještě vzrostla se vznikem veřejných lázní. No a v té době už to byly kousky plátna, které sloužily jako ručníky. Než se však lidstvo dopracovalo k těm podobným dnešním ručníkům, trvalo to ještě několik dlouhých století. Ten moderní ručník, jak ho známe dnes, má totiž své kořeny až v 17. století, a to v Turecku, v tehdejší Osmanské říši. Tam se objevily první ručníky, které lidé využívali v tureckých lázních, takzvaných hamamech, a to nejen tedy k sušení, ale také k zakrytí celého těla přikoupili. No, o století později Turci ručníky ještě zdokonalili a vytvořili vlastní první variantu ručníku, který dnes označujeme pojmem froté. No a tento nový druh tkaniny měl na povrchu takové smyčky, které byly vlastně schopny absorbovat vodu efektivněji než hladké látky. No a právě smyčky přinesly revoluci v užívání ručníku díky lepší schopnosti sušení a tedy přinejmenším pocitu lepšímu na dotek. Froté ručník si lidé záhy velmi rychle oblíbili, nejen tedy pro svou schopnost rychle absorbovat vodu, ale i pro svou měkkost a komfort. A styl výroby se proto z Turecka docela rychle rozšířil do Evropy. To byl už jen krůček takové té masovější výrobě, k níž přispěla i průmyslová revoluce v 19. století. No a s rozvojem textilního průmyslu a vynálezem mechanických tkalcovských stavů bylo možné vyrábět ručníky v mnohem větším množství a pochopitelně také za nižší cenu. No a první továrny na výrobu bavlněných ručníků pak začaly vznikat v Anglii a ve Francii. Takže takhle krátce o ručnících, které samozřejmě denně držíme v rukou a které mají dneska svůj den. Protože dnešek, tedy 25. květen, je ručníkový den.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: čertem neduhým, páni chytnem druhej dech. To budete koukat
1: a až nám za pár let
0: staň se osude.

0: co pak? OK, to jo, ale co tahle táta, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No, v mém případě zamlčet, chcím spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej. Já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

To bylo krásné setkání dvou legend, Valdemar Matuška a Vladimír Menšík. To byla píseň z pořadu Dobrý večer s Valdemarem z roku 1971. Tuším, že ho nedávno dokonce dávali někdy v noci, opakovali ho, tak jsem se na něj s chutí díval. A musím tedy opět po několikáté smeknout svůj kaubojský klobouk, protože Valda Matuška a ve spojení s Vladimírem Menšíkem, to je tedy obzvláště něco. Tak, do konce hodiny už jenom jedna jediná píseň. Bude to vzpomínka na Babiho Daňka, Jak léta jdou, no a po 22. hodině se na vás budu samozřejmě těšit. A také zazpomínáme na narozeniny jedné naší velmi oblíbené country zpěvačky. To všechno v té další hodině. Přeji vám hezký večer.

jdou, radši se nepohlížej, co z komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou.

malý grál, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

Posloucháte pondělní večerní vysílání Country Radio. Je 22 hodin, k tomu 8 minut. S vámi Petr Kocman. Tohle byl Marty Robbins a písnička Back Iron. Velký hit z roku 1959. A je to vlastně taková klasická westernovka. A apropo, v roce 1982 byl Marty Robbins uveden do Country Music Hall of Fame, tedy do síně slávy country hudby, a bylo to právě díky téhleté a dalším jeho krásným písním. Teď už ovšem před námi jiná píseň, s tou se vrátíme do roku 1992, kdy skupina Fešáci natočila album s názvem Jedeme dál. A apropo, na obalu toho alba naleznete fotografii, kterou pořídila Helena Rytířová Sedláčková, kterou jsme dneska zmiňovali v souvislosti s tím, říká to Jirka, bratr Evy Olomerové, že u Helenky Rytířové Sedláčkové ve studiu vzniká právě audiokniha o Evě Olomerové. Takže ona i s Fešáky byla propojena právě jako fotografka na albu, ze kterého pochází písnička, kterou velmi dobře znáte. Totiž když si složila po jednom takovém zvláštním zážitku Dolly Parton, když se svým mužem navštívila banku a tam byla taková úřednice, která potom její manželovi koukala, tak všelijak sváděla ho. A Dolly Parton se zdravě dopálila a napsala píseň Jolene, jeden z největších hitů. No a do češtiny pro Fešáky, konkrétně pro tehdy Eriku Řičicovou, dnes Eriku Horkou, ten český text napsal skvěle Petr Novotný. Tak pojďme si na ten text zavzpomínat.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

na místo toho dělám troškaře. Divnýmu pasažeru bez tváře v tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc rozstříkl svou bledou zář. Ze tmy na mě zírala má vlastní tvář.

stopař byl ten tam. Já dal pádě o dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

Moc rád bych teď popřál k dnešním narozeninám jedné půvabné dámě, skvělé zpěvačce, kterou vy samozřejmě velice dobře znáte z vysílání Country Radia. Je to Milena Soukupová, no a jelikož je to dáma, tak ten věk neprozradím, ale jsou to krásné půlkulaté narozeniny. Ty pětky tam hrají roli 25.5., to je úžasný, k tomu se další pětka hodí. No, Milena Soukupová ne vždycky zpívala pouze country hudbu, což asi také víte, protože zpívala s Kučerovci. Já dokonce, když jsem se s Milenou poznal někdy, tuším, že to bylo na začátku 80. let, tak jsem vlastně tehdy ještě netušil, že zpívá i country, protože se věnovala právě i těm havajským melodiím. Dokonce zpívala tehdy ještě se svým tehdejším manželem Pavlem Soukupem, který později hrál u Texmenů třeba. A potom až teprve vlastně jsem se dozvěděl, když mi to řekla, že také se věnuje country hudbě, no a vy ji znáte jednak třeba s Neviou, což je skvělá kapela, kde hrával i Marek Eben kdysi. Tu kapelu vedl skvělý violončelista a pianista Jirka Hošek. Zpívala také s Vítkem Tučným a také s country beatem Jiřího Brabce. No a po rozpuštění country beatu si založila vlastní doprovodnou skupinu Pony Express. No a ona k těm koním měla vždycky blízko, protože vlastně začínala jako profesionální jezdkyně na koních ve Velké Chuchli, takže koně, které se objevují v mnoha jejich písních, to je vlastně celý její život. Natočila celkem 4 alba, to první bylo v roce 93, Mám skvělej den, pak to bylo Vem tě čert, pak to bylo, tuším, že v roce 2000 Dárek Mileny k miléniu, to si pamatuju podle toho krásného názvu, a potom to byl rok 2002, Kdyby nám vládli anděle. No a já jsem přemýšlel, kterou z písní od Mileny dneska pustím, když má ty narozeniny. A nakonec jsem se rozhodl, že pustím dvě za sebou, protože ta první z nich to bude jasná solová píseň, která se jmenuje O Whisky, a tu si tehdy vypůjčila z repertoáru kapely Highway 101. Bylo to právě v roce 93 na to její album Mám skvělej den. A ten český text té písni napsal Tony Linhart. No a ta druhá písnička, to bude návrat do roku 1988, kdy se Milena objevila na LPčku Country Kolotoč. Určitě si na něj pamatujete, to bylo takové hvězdné setkání. Tehdy se tam ve studiu společně potkal Michal Tučný, Zdeněk Rytíř, Pavel Bobek, Věra Martinová, Vaby Rivola, Anka Chřestíš a právě Milena Soukupová. No a já jsem z toho alba vybral písničku, která se jmenuje Starej se o svý, což je velký hit, převzatý samozřejmě z pokladnice americké country hudby, a český text pro změnu dělal Mirek Černý. No a v té písnice se objevuje Michal Tučný, Pavel Bobek, Zdeněk Rytíř, Milena Soukupová a Vaby Rivola. Teď ovšem si dáme píseň O whisky. Zpívá dnešní oslavenkyně Milena Soukupová. Tak všechno nejlepší.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 26. května nás čeká otevírání řek s Mílou Pražákem za živého doprovodu skupiny XTET.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Možná to máte někteří podobně jako já, dokonce to mám ověřeno ve svém okolí. Já mám rád jeden seriál a ten si mohu pustit kdykoliv. A kdykoliv mě vykouzlí úsměv na tváři a dobrou náladu a je to seriál Chalupáři, kde exceluje samozřejmě především pan Jiří Sová, kterého považuji za jednoho z nejlepších našich herců. A já jsem si vzpomněl, že on v jedné ze svých knih popisuje vlastně, ne určitou scénu, to také, ale hlavně se baví o chalupářích a tu kapitolu nazval Kradu, kde se dá. Tak cituji. Evžena Humla v Chalupářích jsem trvale hrál v radiovce. Lidé se mě mnohokrát ptali, proč si ji nikdy nesundávám. Je to tak, abych nekazil vkus a výchovu dítek u televize tím, že jsem nezdvořák, vymyslel jsem si stydnutí hlavy. Pravda byla ale ta, že se mi jeho čepice šikla, protože mě maskéři nemuseli tolik opečovávat a česat a líčit. Maska byla na to šup. Už jsem si to ověřil při natáčení seriálu Eliška a její rod, hrál jsem hostinskýho, trvale v čepici. Inspiroval jsem se ale prapůvodně v literatuře u výborné spisovatelky Betty McDonaldové a její kouzelné knížky Vejce a já. Příhodou, v níž soused pan Kettle leží v posteli v klobouku a zdůvodňuje to právě stydnutím hlavy. Betty pak merituje nad tím, zda má pod peřinou taky boty. Takže se můžu přiznat k jisté umělecké inspiraci, čili loupeži. Je dobré, když se to přizná. Nedávno mě pobavil výrok mého kolegy Lubomíra Lipského. Ptali se ho nějací novinářští šibalové. Kde se inspirujete, mistře? A on jim popravdě odpověděl. Kradu, kde se dá. Chalupáři, populární a oblíbený televizní seriál, to byla ryze česká legrace. A dopadla dobře jistě zásluhou režiséra Františka Filipa a dobrého obsazení, ale také scenáristů Vlčka, známého Sedmi lháře a také Borovičky. Ocenil jsem v různých dílech ledacos, ale doslova jsem se skácel při dialogu Hlinomaze se Sloupem. O umění, malířství zvlášť. Jak ti dva borci chtěli přidělat na obraz kouř, aby nebylo vidět, že mají srny všechny nohy zadní. Tak to mě bralo. Tomu se směju nahlas dodnes.

hodinky za dole a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Na úplný závěr hodiny mám pro vás dvě pranostiky, které se týkají přímo dnešního dne, tedy 25. května. Tak dávejte pozor. Jaký den 25. máje, jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má. A teď jednu, myslím si, že tedy dobrou zprávu pro všechny vinaře. Na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Tak to je opravdu optimistická zpráva, tedy pro vás, kteří buď to máte vinohrad, nebo minimálně tedy rádi pijete víno. Přeji vám krásný večer z Country Radia.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

23 hodin, k tomu 10 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Radia, teď už bych měl správně říct v podstatě noční vysílání, s vámi samozřejmě Petr Kocman až do půlnoci. No, představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. To jsem neřekl já, ale to kdysi poznamenal vtipně spisovatel Karel Čapek a také výstižně a moudře. Český spisovatel, básník, fotograf a filmař Miroslav Stuchlý se dokáže pozorně dívat kolem sebe a také výstižně, moudře a také vtipně glosovat osamělé touhy přírodou nebo zážitky ze setkání s lidmi, zvířaty nebo živly uprostřed divočiny. Momentky slovní i obrazové z Jizerských hor, které mu učarovali, soustředil v knížce Naslouchat tichu. Znamenitou pozvánkou k začtení i cestování je poslední věta a teď cituji. Je toho ještě tolik, co zbývá objevit a zažít. A ještě jeden citát do třetice. Ticho lesa je ta nejkrásnější hudba, prohlásila známá country zpěvačka. No a to je otázka pro vás, milí posluchači. To si zkuste tipnout vy. Pokud budete vědět správnou odpověď, tak si poznačte telefonní číslo do studia 210 323 333. Ještě jednou zopakuji. 210 323 333 a můžete mi zavolat správnou odpověď a pokud se dovoláte, odpověď bude správná, tak získáte knihu. Ještě jednou tedy otázka. Ticho lesa je ta nejkrásnější hudba. A tohle to je citát za A, buď to Hany Horecké, nebo za B, Pavlíny Jíšové, nebo za C, Věry Martinové. Volat můžete právě teď.

0: No přátelé, dneska to bylo velmi rychlé. Václav Neckář začal zpívat. Ještě se to nedostalo ani na konec první sloky a knižní soutěž měla svého vítěze, kterým je posluchač Karel, kterého právě teď vítám ve večerním vysílání Country Rádia. Karle, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Tak zajímalo mě, která naše známá country zpěvačka pronesla, že Ticho lesa je ta nejkrásnější hudba. A byly tyto možnosti za A Hana Horecká, nebo za B Pavlína Jíšová, anebo za C Věra Martinová. A vy jste správně řekl, že to je...
1: Za C Věra Martinová.
0: Je to tak. Potleskejte pro vás. Vy jste se mi přiznal, že jste to typnul, že jste to nevěděl,
1: no,
0: ale byl to typ,
1: věc, no.
0: Že Věra Martinová je vaše oblíbená interpretka.
1: Ano, ano.
0: Tak výborně. V tom případě čeká na vás výhra, ta vám bude zítra odeslána a já vám ještě jako takový malý bonus posílám jednu píseň Věry Martinové, která se hodí pro tuto hodinu, si myslím, protože se jmenuje Hvězda. Mějte se moc hezky, užijte si výhru a přeji vám dobrou noc.
1: Díky moc, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: Naschle.

Abychom nebyli ochuzeni o nějaké důležité informace z historie, pojďme se teď podívat alespoň opravdu na skok na to, co zajímavého a důležitého se odehrálo právě 25. května v minulosti. V roce 1996 si Jan Železný připsal světový rekord v hodu oštěpem. Bylo to tehdy neuvěřitelných 98 metrů a 48 centimetrů. V roku 1809 proběhlo vyhlášení nezávislosti Argentiny. V roce 1961 prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy ve svém projevu uvedl, že by Spojené státy měly v rámci programu Apollo dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpět na Zemi do roku 1970. V roce 1998 vystoupil na nejvyšší horu světa Mount Everest první tělesně postižený horolezec, kterým byl jednonohý Američan Tom Whitaker. Neuvěřitelné. No a v roce 1977 proběhla premiéra filmu Star Wars, epizoda 4, Nová naděje.

0: hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

To byla Glen Campbell, písnička o tom, jak se starý dobrý Norwood navrací domů. Norwood's coming home, to jsem teda hodně exaktně přeložil, ale v podstatě to tak je. No a já se také vydávám ku domovu, protože za necelou 4 hodinku je půlnoc. Přeji vám tedy klidné sny, zítra se na vás budu těšit od 20 hodin ve hodince, pravidelné hodince country je všechno, co se mi líbí. Budu mít pro vás také nějaké novinky, již jsou připraveny. No a mám pro vás na dobrou noc jedno takové krásné, no moudro, nebo takový citát, ani nevím, kdo ho řekl, ale docela se mi to líbilo, když jsem to slyšel. Pokud tě ještě nepotkalo štěstí, znamená to, že se k tobě blíží jako obrovská vlna. Tak vám přeji, aby ta vlna byla co největší. Hezké sny a zítra naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

proč může vítr v strunách znít. Víš, kam chodí slunce rozsupít. Víš, co můžeš od života chtít. Víš, kdy mrak se může objít.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Tentokrát to bude Roy Acuff. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka v horní pětce, Ella Langley, Be Her. A je tu místo čtvrté, o jedno místo si polepšila Riley Green s nahrávkou Change My Mind.

Doznělo místo třetí, stejně jako minulý má Cody Johnson s písní The Fall. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády. Druhý je minule čtvrtý Tucker Wetmore s nahrávkou Brunet. A pak zazní vítěz tohoto týdne, Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. Jeho druhá skladba v horní pětce Days Like This, která byla minule první, klesla až na osmé místo.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1966 byl song Distant Drums v podání Jimmyho Reevese. Další hit měl Buck Owens a jmenoval se Think of Me. A do třetice se v roce 1966 líbil song Almost Persuaded v podání Davida Houstona.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Roy Acuff, kterému se také říkalo volně přeloženo zosobnění country. Byl představitelem tradiční country a převzal žezlo vedoucí osobnosti po Jimmy Rogersovi. Ctil a rozvíjel tradiční hodnoty country více jak 60 let, nejen jako osobitý interpret, ale i jako autor a vydavatel, a všichni jeho následovníci od Henka Williamse po George Jonese byli jim ovlivněni.

Původně Roy Acuff vůbec nechtěl být zpěvákem, jak bylo zvykem, zpíval v dětství v kostelním sboru, ale nejvíce ho zajímal baseball. Byl všem trochu vznětlivé povahy a tak zanedlouho poté, co se jeho rodina přestěhovala do Knoxville, byl uvězněn pro výtržnictví. Tento incident ho ještě od cesty ke kariéře baseballového hráče neodvrátil. Osudovým okamžikem bylo až nervové onemocnění jako následek úžehu. Roy poté usoudil, že v baseballu již nemá šanci a rozhodl se stát bavičem. Začal se učit hrát na housle a vystupovat.

programech a získal si tak popularitu alespoň ve státě Tennessee do té míry, že byl požádán gramofonovou společností RC o její natočení na desku. Tady je.

0: crying in the rain.
1: Písnička The Grey Speckled Bird mu otevřela v roce 1938 i dveře do Grand Ole Opry. Pro účinkování Grand Ole Opry pak dává dohromady i vlastní skupinu, která dostává název Smoky Mountain Boys. No a teď už nic nebránilo tomu, aby se stal celonárodní hvězdou. A ve 40. letech tuto úlohu skutečně plnil. Roy Ekov také pochopil, že i vydávání písní může být zlatým dolem a začal zpěvníkem vlastních písní, které se prodalo na 100 000 výtisků. Prozíravě práva na své písně nikomu neprodal, přestože se vydavatelé předhánili v nabídkách. Naopak spojil se se skladatelem Fredem Rosem a v roce 1942 založili vlastní vydavatelství, kde základním kapitálem byly jejich vlastní skladby.

V roce 1962 byl jako první žijící umělec uveden do countryové síně slávy. Koncertní ježdění Roy Acuffa evidentně bavilo, tak prožil i většinu 60. let. Teprve na konci desetiletí se rozhodl intenzivních turné zanechat a vystupovat zejména v Grand Ole Opry. 80. léta byla pro něj těžká z toho hlediska, že se musel smířit s definitivním odchodem nejen manželky, ale i muzikantů, se kterými dlouhá desetiletí spolupracoval. Vyrovnal se s tím ale nakonec elegancí sobě vlastní. Svůj poslední hitparádový příspěvek natočil v roce 1987 jako duet s Charlie Louvinem. Byla to píseň The Precious Jewel a my si ji poslechneme za doprovodu skupiny Nitty Gritty Dirt Band. Pak si postavil dům blízko Grand Ole Opry, aby mohl být v kontaktu s fanoušky, publikem i ostatními umělci a aby mohl nadále vystupovat v Opry. A v roce 1992 odchází do countryového nebe i on.

Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se loučí s vámi Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: dobrý den, pane Carboch.
1: Co pak tady děláte na lavičce?
0: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
1: Ale jo.
0: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
1: Myslíte sem na lavičku?
0: No tak kam jinám?
1: No tak jestli není moc studená zrovna?
0: To není, to ne.
1: Tak by si chvíli přised, no.
0: No.
1: Jo.
0: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
1: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
0: To chápu.
1: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
0: Tak.
1: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
0: No.
1: Jak je tohle možný?
0: To nevím.
1: No jo. Co vám hledáte?
0: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
1: Jste tady měl někde řízek?
0: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
1: Jsem někam na lavičku?
0: No, jsem zrovna.
1: Jo?
0: Ano.
1: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
0: No to byl.
1: Jo?
0: No.
1: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
0: A víte, že to je možný?
1: Jo.
0: Proč se ptáte?
1: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
0: No jo, to je možný.
1: No jo.
0: A hřeje vás to hodně?
1: No dost vám.
0: Jo.
1: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
0: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
1: Že jo?
0: Jo.
1: Já si to totiž taky myslím, víte?
0: No jo.
1: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
0: no
1: že jo?
0: No právě. To je mi taky divný.
1: No jo. Víte, co se bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
0: Jo. To bude nejlepší asi. Jo, hejte, to je on.
1: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
0: Já už ho teďka jíst nebudu, víte?
1: Ne.
0: Ne.
1: Co baví, řízky nerad, nebo co?
0: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
1: A
0: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
1: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
0: Tak to, že najednou nechcete.
1: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
0: Jo.
1: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
0: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
1: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
0: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
1: Ale jo, to já bych si dal.
0: Tady náhodou, víte,
1: no jo,
0: takže...
1: tak to jo, to víte, zase...
0: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
1: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý tohle, to.
0: No jo.
1: Nějaký moučník nebo co, ne?
0: No, říkám, závin.
1: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se jmenuje?
0: Závin.
1: A jo.
0: Vy to neznáte?
1: Jo, to já znám tohle, ano.
0: Kdeď byste to neznal.
1: Už jsem taky někde jet tohleto.
0: No, kdeď by ne.
1: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
0: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
1: No jo, opravdu no. Dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
0: Vždyť, když je to jablečnej závin...
1: No to je pravda, to je s ovocem většinou bývá,
0: no.
1: To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
0: Kde pak? Jabka!
1: Jo, jabka, aha.
0: Jabka.
1: Obavu dobrý to je, jo.
0: No.
1: Chutná skoro jako štrůdel.
0: Ale to je přece štrůdel.
1: Jo, to je štrůdel,
0: no,
1: jo.
0: Vše, no.
1: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečný závin.
0: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
1: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin teda?
0: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
1: No. Je to opravdu moc dobrý, ano.
0: No.
1: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
0: Dobrý je to.
1: Jo.
0: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
1: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě co jiného.
0: A ale vy mě nerozumíte.
1: Ne?
0: Jabka v županu jsou pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
0: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
0: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
1: No to je možný, no. Ano, jo.
0: A když děláte jabka v županu, musíte je přece nejdříve obalit v těstě, ne?
1: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
0: No to je potom jaksi ten pečený župan.
1: Jo.
0: No.
1: A on ten župan se peče sebou?
0: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
1: No to je pravda.
0: No.
1: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
0: Pak to chutná výborně.
1: Jo.
0: Vy si to zkuste někdy udělat.
1: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
0: No, ty jabka v županu.
1: Aha, takhle, jo, jo.
0: No. A jak se to dělá, to no, máte...
1: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
0: Jo.
1: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
0: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
1: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte.
0: No proč, když je to dobrá kuchařka?
1: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
0: No.
1: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
0: Jo, jo.
1: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
0: Jo, ale to jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
1: No já už taky mám posvačně, no jo.
0: Tak tedy, naschledanou. Dneska... A jestli vám můžu poradit, pane Carboch, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
1: Já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
0: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
1: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
0: Jo, tak.

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce z